0: Přidejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
0: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc předtím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijdou fakt jako hvězdy z zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlou zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím, to ale uvidím, jestli budu mít čas se dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se organizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce, organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tančníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizol, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí, tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom najednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mých choreografie, například z Doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubjani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padede, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec v Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší, takový veliký, svalnatý a ten, když vyskočí, tak prostě to je efekt. Takže jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi především zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu, všichni říkají, že to je nádherné město, já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Oto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně, hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru jako o třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát.

0: na dřeň.
1: Říkám, jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
2: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborní profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem šel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nureyev v Paříži a mě se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s nima i vyjel do Japonska, do Tokia. Takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že v mý éry vychovávala obrovský umělce a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
1: Lákalo vás někdy třeba učit?
2: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, kteří chci, aby něco prostě tomu umění dali a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil a ten měl nádhernou techniku. Jako prostě jsem neviděl kluka, který také má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
1: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
2: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tím sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebyly, nebylo YouTube, nebylo nic a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet nebo na nějakého toho umělce a trošičku mám strach, že umění, ten kumš toho umělce se trošku ztrácí. A že to je možná tou školou, možná, že je to tím internetem, nevím, ale já jsem herec, který se vyjadřuje tancem, herectvím, protože pracuji v divadle a divadlo pro mě je prostě živý umění a prostě je to příběh a ten tanec to může dát tomu divákovi a můžeme cestovat po celém světě a všichni nám rozumějí. Takže tohle to by byla strašná škola, kdyby se to vytratilo a byla by jenom ta technika, jenom nějaký jednoduchý kostým, jenom se tam člověk hejbe a to už je potom sportovní gymnastika. Což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá. Takže jsem strašně rád. Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
1: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
2: To je strašně těžká otázka, ani na to nedovedu odpovědět, ale určitě jsou to ty technologie. Ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jenom to prostě to umění, tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná je to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere.
1: Je takový přetlak všeho.
2: Možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
1: Říká Jiří Bubeníček.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
2: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národní divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak toho diváka to nezasáhne tak, jakože jde domů a zapomene na to, a zasáhne ho to u těch kořenů, té duše, a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnosti tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistoval Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dává šance těm mladým choreografům, až se z nich stali vlastně legendy, no.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá, ta práce choreografa?
2: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet, Korzár, to je velice klasický, krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet, úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštím si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem na třeba 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkém sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný růžíš sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní. Je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdnej a nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
2: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tomu tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Já mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaný, že jsou kreativní, že to třeba i říkali, já měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhle tu scénku, kde kam by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidět, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba mám nějaké zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, anebo že vůbec řekněte, já jsem se zasek, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.

0: na dřeň.
1: Jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli. Nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
2: No já jsem třeba studoval magistr umění na Palukašule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, tak schytněte. Tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představil, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád a dá se k tomu víst. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovýhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být na jevišti a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovýhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
1: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
2: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat, já nevím, už je to 30 let, už ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký choreografie nebo duety, takže to byla taková jako průběžná pomalá cesta, že jsem neskončil tancování, nejednou jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem měl vždycky tu inspiraci z pařížské opery a tam ty etoile nebo první solisti mají vlastně ve slově, že můžou jít do nějakých 42 let, možná malinko víc nebo méně někteří, ale pak tak smlouva končí a tu šatnu, kde jste byla třeba 10 let, musíte vyklidit a přijde novej. A já jsem si říkal, že když 42 není špatný, protože pak člověk už stárne, už přece jenom je to jakoby ten sport v uvozovkách a už na to nemá. A v těch nejlepších letech jsem prostě skončil. Samozřejmě to nebylo lehký, ale prostě nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde producíruje. Prostě jsem si říkal, teď mi to ještě šlo, konec 42.
1: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
2: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a

0: Já jsem tomu věnoval od 10 let celý život, takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju. Být fyzický a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, aby ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat, no. Já to umění mám rád.
1: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
0: Já mám takový jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě je to hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční celá práce, když začíná to od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter, nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuju nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: na dřeň.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si byla malzuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná z začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme furt měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem si uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže z začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná, jo. Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě, ale tenkrát jsem si říkal, no já nevím, prostě to nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď, jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jak maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je to strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi, že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje, nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro pokaždý, když tvoříte nový balet, to je vždycky, jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no ježiš, já už to dělám naposledy, to fakt jako nevím, jak to vůbec se zvládnu a už je jenom pár týdnu a vůbec to prostě, a pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra. A když se to povede, tak máte krásný pocity. A nebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla. To je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř. To můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, anebo všechno pokazit můžete taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev té kreace je strašně moc. Vybrat si správný lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně, nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může, ale snažím se to vidět taky jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera, se mi nelíbí, tak to změním. Protože není nic špatného něco změnit. Nebo není nic špatného si říct, dobře, nevyšlo to. Ale člověk musí reagovat, nestydit se za to a pokračovat dál. A to je moje takový motto, jakože vždycky to můžu změnit. Teda do té premiéry, no. Tak většinou odjedu a už je to jenom jejich, potom ten balet nebo to dílo patří tomu divadlu na pár let.
1: A to musí být docela těžký pocit, jako pustit to a říct
2: je
1: si,
2: to, no.
1: už ne.
2: Je to, vy jste taky máma, ne? Jste říkal, 3 děti máte? 4?
1: 4.
2: 4. A to je jak dítě, no. Je to doopravdy jak vaše dítě, protože vy tomu věnujete nejenom ty 2 poslední intenzivní měsíce, ty intenzivní práce na sále, ale ty přípravy, někdy to trvá rok, nebo například proces odkavky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to já dohromady, aby to bylo kreativně, ale aby tomu i lidi rozuměli. A najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo. Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete najednou ten organismus, potřebuje prostě odpočinek. Protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako chorograf celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut, protože já jsem vlastně v té přítomnosti, já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak, jako říct tu, i naschledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někdy, no.
1: Pustit to do světa.
2: No, no, bohužel, no. Radio Praha.

0: na dřeň.
1: Čtete si potom třeba kritiky reakce no. na to své dítě?
2: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
1: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
2: no,
1: tak
2: ale
1: jako to zapomene.
2: To je potom vlastně zvláštní. Práce se s vaším egem a musíte si uvědomit, to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnuju tomu, co nejvíc času můžu, svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste udělala a můžete se za rok k tomu vrátit a celý to předělat. Ale prostě, když ta premiéra je, tak vím, že jsem udělal, co jsem mohl a to je všechno.
1: A k tomuhle umění té práci se sebou, to jste dospěl sám svými zkušenostmi, nebo jste musel někdy se třeba najít i pomoc, abyste se v tom netopil, třeba v těch kritikách, nebo v tom, že si člověk zkrátka hlídá, jak se na něj dívají a člověk, nevidí sám sebe vlastně.
2: No, je to hodně zkušeností, je to hodně, já už jsem vytvořil, nevím, 75 baletů, takže ze začátku jsem měl nervy, aby se to tanečníkům líbilo, pak jsem říkal, no tak jako dělám to umění, protože to celý tím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lístky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne a prostě s tím se musíte smířit, jako nemůžu ovlivnit.
1: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
2: Mám, já mám v počítači takovou jakoby složku, tam se vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli si přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
1: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času se jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
2: Tak úplně z toho biologického hlediska, když sebou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě hodiny se dostat úplně někam jinam, popřemýšlet o životě a třeba vás může něco se vás dotknout, něco ovlivnit a třeba najednou zjistíte, že to trápení není tak veliký a že můžete někomu třeba odpustit nebo něco změnit nebo něco se ve vás změní a posunete se jako člověk dál. To je divadlo.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Bubeníček. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Dobré ráno, je 6 hodin, přejeme krásný nedělní den a přinášíme na rádiu Praha další zprávy. Ve studiu už je Denisa Žižková, ahoj.
1: Ahoj, hezké ráno. Praha 9 koupí od investora bytový dům na Proseku. Českem v pondělí projede víc kamionů než obvykle. Řidiči by měli počítat se zdržením na dálnici D1. Tajná služba poblíž Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 9 koupí od firmy Fineb za 356,9 milionu korun bez DPH rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Nabídne v něm byty za nižší nájemné pro potřebné profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách. Dům je podle starosty téměř dostavěný a měl by být zkolaudovaný v září. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
1: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo zhruba 8,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
4: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutko, Český rozhlas.
1: Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněním. Podle stanice CNN byl útočníkem, by mohl být 21-letý Nasser Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. Jen o měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla. Na sociálních sítích o sobě prohlašoval, že je Osama bin Laden a vyhrožoval prezidentu Trumpovi. Soudy ho tehdy poslali na psychiatrické vyšetření a zakázali mu přibližovat se k Bílému domu. Brit George Russell z Mercedesu vyhrál na Velké ceně Kanady Formule 1 sprint i kvalifikaci a do dnešního hlavního závodu odstartuje z první příčky. Ze druhé pojede Russellův stájový kolega a současný lídr seriálu Ital Kimi Antonelli. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno, odpoledne možné přeháňky a teploty 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. V Praze a v okolí je teď poměrně klid, ale pozor na omezení nebo uzavírky. V ulici prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracím na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V Praze 3 v ulici Na Balkáně je kvůli práci na silnici uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, Na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domově. S omezením tady počítejte do 27. května. A ještě doplním Chorvatskou ulici v Praze 10, kde se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, další květnová neděle trvá už 6 hodin a 6 minut. Ze studia Ranní Prahy vás zdraví Vláďa Malošík a rozhodně nejsem sám. Se mnou je tady v příštích minutách taky Sombr.

0: Tak tohle byly Imagine Dragons v ranní Praze, je 6 hodin 16,5 minuty a užíváme si neděli a taky 24. květnový den. Ten je mimochodem výjimečný i tím, že historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysílá i naše stanice Rádio Praha a taky Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevírá, a to v rámci festivalu Open House Praha. Dnes od 10 do 18 hodin se tak můžete přijít opět podívat, odkud pro vás vysíláme. Zpřístupněné bude také legendární hudební studio A i činoherní studio B, kde se točí rozhlasové hry, pohádky a zvukové efekty. A průvodci vám opět budou jak vedoucí programu, tak moderátoři, zprávaři a další kolegové, kteří se podílejí na přípravě vysílání. Podrobnosti najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
2: Dálky vypadá majestátně, zblízka impozantně. Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově patří mezi největší sochy svého druhu ve střední Evropě. Váží přes 16 tun, měří 9 metrů na výšku a dohlíží na celé město. Žižka, husitský vojevůdce a legenda české historie, tady stojí jako symbol odvahy a síly. Přímo pod ním najdete národní památník, který ukrývá nemalý kus dramatických dějin 20. století. Autorem je akademický sochař Bohumil Kafka, který na díle začal pracovat už v roce 1931. Slavnostního odhalení, které se uskutečnilo v den výročí bitvy na Vítkově, a to v roce 1950, se už ale autor bohužel nedožil.
1: Praha je nej.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně s většinou oblačnost očekáváme odpoledne s možností přehánky. Nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia a povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A přidáme také aktuální dopravní informace. V Praze je řada omezení, například v Českobrodské ulici v Praze 9, tam se pracuje na silnici. Neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru do centra u křižovatky s ulicí Horní Hrdlořezská. Práce tady potrvají do 27. května. Pozor, v ulici Ostrovského v Praze 5. I tady se pracuje a na vodovodním potrubí mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického neprojedete levým místním pruhem, a to až do 31. května. Připomínám také Plzeňskou ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce, a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. A ještě připojím Olšanskou ulici v Praze 3, kde je omezení na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dejte si viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: areálu práce neomezují provoz koupališť. Některé areály už jsou otevřené, jinde se teprve připravuje zahájení provozu. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne sejde s bavorským premiérem Markusem Zédrem. Jednat by mohli o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Zédr před setkáním na Pražském hradě navštíví sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, večer získalo drama rumunského režiséra Christiana Mungia Fjord. Informují o tom agentury AFP a DPA. Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje Zvjaginceva. Šestice českých tenistů dnes rozehraje grandslamové Roland Garros. Na pařížské Antuce se v úvodním hracím dnu představí i šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková, která se utká na dvorci Susan Langové s 26. nasazenou Američankou Hayley Baptisteovou. Do hry se dostanou i nasazení Jakub Menšík s Marií Bouskovou, zápasy prvního kola čekají také Sáru Bejlek, Terezu Valentovou a Tomáše Macháče. Program v Paříži začne v 11. hodin. V Praze by dnes mělo být jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze na sjezdu z jižní spojky do ulice ke garážím. Tam máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně také v Sulické ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. V Sulické mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení potrvá do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A ještě připojím ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha.
2: Pěkné nedělní jitro. Pěstitelům ovoce způsobily nedávné mrazy v Česku škody za zhruba 1,5 miliardy korun. Ovocnáři počítají, že sklidí jen polovinu úrody. Zničené jsou kromě ovocných stromů i jahodníky. Už za chvíli nabídneme podrobnosti. A v ranní Praze pro vás máme i další vybranou muziku. Připravená je Rita Ora. A taky Olivia Rodrigo. Ať je vám s námi nejlépe.

0: V nedělní ranní Praze dospívala Olivia Rodrigo, je krátce po 6:45, přejeme pěkné ráno. Nedávné mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody za 1,5 miliardy korun. Poškodili ovocné stromy, hlavně jabloně. Mráz spálil taky květy jahodníků. Úroda jahod bude podle odhadů některých pěstitelů zhruba o třetinu nižší než loni. Ceny zvýší v průměru o 5 až 10%.
1: Sehnu se, utrhnu si jednu jahodu, ochutnal, je krásně sladká, jsme ve foliovníku.
2: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Kundratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek. Co se týká mrazů, jak vás poškodili?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%.
1: Přejedu o 50 km dál do Vraňan, nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsobil mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně se zvětšenou oblačností, odpoledne s možností přehánky. Nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou, kterou máme hlášenou na sjezdu z jižní spojky do ulice ke garážím. Havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte velmi opatrně. Pozor si dejte také v ulici prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8. Tady je omezení, je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V Českobrodské ulici v Praze 9 se pracuje na silnici a neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru do centra u křižovatky s ulicí Horní Hrdlořezská. Práce tady potrvají do 27. května. A stejně dlouho potrvají také práce na dalším místě, a to v Praze 3 v ulici Na Balkáně. Je to kvůli práci na silnici, je tady uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, Na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domovně. Jak jsem říkal, s omezením i tady počítejte do 27. května. A dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách.

0: Je tady 7. hodina raní na Rádiu Praha, to znamená taky další zprávy a Denisu Žižkovou ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj, hezké ráno. Řidiči budou muset před základní školou Hloubětínská jezdit pomaleji, rozhodlo o tom vedení Prahy 14. I bez žádanky od lékaře se ženy od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu. Po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Vučiče v Bělehradě zadržela policie 23 lidí. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, během dne oblačno, teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V celé Hloubětínské ulici v Praze 14 bude maximální rychlost 30 km za hodinu. Snížením rychlosti chce vedení městské části zvýšit bezpečnost dětí. V místě bude také nově platit zákaz zastavení, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
3: Jako náhrada za tuto úpravu vzniknou o kousek dál v ulici Šestelovická dvě parkovací místa v režimu K plus R. Úpravy provede technická správa komunikací hlavního města Prahy na popud městské části.
1: Změny chce radnice mít hotové do konce školního roku. Od července se budou moci ženy nad 45 let na preventivní mamograf hlásit i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. K objednání na screeningové vyšetření rakoviny prsu už totiž nebudou potřebovat žádanku, potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Problémem byla třeba omezená platnost žádanky, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně bude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
1: Gynekologové ale upozorňují ženy, aby nepřestali chodit na pravidelné preventivní prohlídky k nim ani k praktickým lékařům. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, které chtěly napadnout přívržence prezidenta, bivakující v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl ale jinak klidný.
5: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
6: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úradě, v zdravotnictve, musí být v stránky.
5: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Ostravskému Baníku podlehla na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník zabojuje o udržení prvoligové příslušnosti v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno. Ve skupině o záchranu ještě Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a ve finále části o umístění Olomouc zdolala Karvinou 4-0. Počasí bude jasné nebo skoro jasné, přechodně oblačné a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Ještě do dnešní půlnoci počítejte s uzavírkou ulice Strnadova v Praze 10, a to mezi křižovatkami ulice Vidrova a Utvrze. Probíhá tady oprava povrchu vozovky. Připomínám také ještě komplikace, které mohou být na sjezdu z jižní spojky do ulice ke garážím. Tady havarovala před časem dvě osobní auta. V příštích blízkých minutách by už měla být nehoda odstraněna, přesto projíždějte opatrně. Opatrně také v ulici Blažičkova v Praze 4, tady se pracuje na silnici, a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. A ještě připojím problémy ve Vinohradské ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme bezmála 6 minut po 7. hodině a dnes je 24. května. Do historie tohoto data se za chvíli ohledeme s Petrem Jungmannem. A v nedělní a nedělní hudební nabídka v ranní Praze, to je i Pink. Nebo Kamrad. Klidný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Svátek mají i Vanessy. Toto jméno ale uměle vytvořil spisovatel Jonathan Swift. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prinz Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Na postrach moří jménem Bismarck se pak soustředila celá britská flotila a vrhla na něj veškeré síly. Za 3 dny ho uštvala a poslala ke dnu. Bismarckova první mise se tedy stala i tou poslední. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. První Čech na vrcholu 8000 stanul před 50 lety. Karel Schubert zdolal v roce 1976 5. nejvyšší vrchol světa Makalu. Z hory se nevrátil. Zahynul při sestupu. Papež Pavel VI. Jmenoval Františka Tomáška kardinálem taky přesně před 50 lety. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu roková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. Před 3 lety vydal zatím poslední 40. album a je také nositelem Nobelovy ceny za literaturu. A já přeju hezkou neděli.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně se zvětšenou oblačností, odpoledne s možností přehánky. Nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia. A povene slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr. Doplníme také aktuální dopravní informace. Začneme v Hybernské ulici v Praze 1, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy, omezení tady potrvá do 23. února příštího roku. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkami ulic Ukročského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Ještě doplním ulice Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz tady potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Je půl osmé, ve studiu Rádia Praha je už se mnou opět Denisa Žižková, aby nám nabídla zprávy.
1: Přeji vám dobré ráno. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat

0: uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na pondělním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení možností řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Zájem firem o brigádníky před letní sezónou je ve srovnání s předchozím rokem stejný nebo mírně nižší. Místo studentů hledají brigády nezaměstnaní nebo důchodci. Mzdy proti loňsku mírně stouply, vyplývá to z ankety ČTK mezi personálními agenturami. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A doplníme aktuální dopravní informace. V ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici. Mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulice Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Ještě do dnešní půlnoci počítejte s uzavírkou ulice Strnadova v Praze 10 mezi křižovatkami ulice Vidrova a Utvrze. Probíhá tady oprava povrchu vozovky. A v Českobrodské ulici v Praze 9 se pracuje na silnici a neprojedete tady pravým jízdním pruhem ve směru do centra u křižovatky s ulicí Horní Hrdlořeská. Práce tady potrvají do 27. května. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Dobré nedělní ráno. Informace o počasí jsou pro piloty jedním z klíčových faktorů bezpečného přistání. Jak se monitoruje počasí na letiště a jak často se informace aktualizují, to se od nás dozvíte už v příštích minutách. A s dalším songem v ranní Praze čeká třeba Damiano David. I Nico Santos. Přeji vám příjemný poslech.

0: 7 hodin 47 minut, přejeme krásné nedělní ráno. Zleva dobrý, zprava letadlo. I tak vypadá každodenní cesta leteckých meteorologů do práce, tedy přesněji na jejich provozovatelské stanoviště na pražské Ruzyni. Svou meteorologickou zahrádku mají na volném prostranství mezi oběma drahami, tak aby dobře viděli na všechny strany. A právě tam se zbíhají naměřená data o počasí, která jsou nezbytná k bezpečnému vzletu i přistání.
1: Po pojížděcí ploše přejedeme vzletovou přistávací dráhu a dostaneme se k meteorologické stanici.
2: S Pavlem Pačesem, technikem Českého hydrometeorologického ústavu, teď vyjíždíme na letištní plochu, ale pravidla silničního provozu tady neplatí.
3: Tady platí, co řekne dispečer.
4: Máme to 1-4 na hotelu přednost terénový, co jede na limu.
2: Takže dáme přednost letadlu.
3: Musíme dát přednost letadlu, který teď právě pojíždí ze stojánky. Teď nás mine. S dostatečným odstupem za ním můžeme projet.
2: Dojeli jsme vlastně až na konec letiště, my ho teď máme po pravé straně. Tady jsou všechny přístroje, které potřebují meteorologové.
3: Musí být ty systémy zdvojený.
2: Když bychom se podívali tady do té budky nahoru.
5: V tuto chvíli stav na suchém teploměru je 15,8 stupně Celsia.
2: Robert Řehák odečítá teploty.
5: A na vlhké máme přesně 11 stupňů Celsia.
2: Ale vidím, že ten jeden teploměr je namočený do nádobky.
3: Technicky je úplně stejný, akorát, že má ochlazovanou tu baňku s tou rtutí. Ta suchá vlhká teplota slouží pro výpočet vlhkosti a tlaku paru.
2: Když počítám 1, 2, 3, 4, možná 15 přístrojů zhruba, tady velký barel.
3: To je váhový srážkoměr, pozná, když na to něco kape a všechno, co mu přibyde, tak zváží a tím nám řekne, kolik srážek napadlo.
2: Jdeme k stožáru s krabicí.
3: Teď jsme otevřeli takový koncentrátor dat, teplota, vlhkost a tady je tlakoměr samotný, směr a rychlost větru. A data z jednotlivých čidel se koncentrují do datové zprávy, která se posílá zase do systému.
6: Teď ze zahrádky jsme přišli k nám na stanici. Jak vidíte, okna po všech stranách s výhledem na celé letiště.
2: Lenka Počasová, vedoucí letecké meteorologické stanice, mě tady zve po nějakých asi 30 schodech nahoru. Vidím tady spoustu dat ze 6 míst, 2 drah.
6: Plus ta meteorologická zahrádka. Tady je možno vidět, z jakého směru fouká.
2: Teď vám tady něco pípá.
6: Takhle ten systém upozorňuje připravit si zprávu METAR. Se podává po půl hodinách.
2: Paradoxně Lucie Fenslová se zvedla, odchází od počítačů a jde na terasu.
7: My si fyzicky ověříme, že ta data souhlasí s tím, co se aktuálně venku děje.
2: Takže co jste teď poslali řízení letového provozu?
6: Že fouká z 0,30 stupňů, že je dohlednost nad 10 kilometrů, že není očekáváno výrazná změna počasí.
2: V opačném případě letečtí meteorologové okamžitě vydávají upozornění. Z pražské Ruzyně Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně se zvětšenou oblačností, odpoledne s možností přehánky. Nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia a povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. Přidáme také aktuální dopravní informace. Stále jsou komplikace, například ještě do dnešní půlnoci kvůli uzavírce ulice Strnadova v Praze 10 mezi křižovatkami ulice Vidrova a Utvrze. Probíhá tady oprava povrchu vozovky. V ulici prvního ploku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V Českobrodské ulici v Praze 9 se pracuje na silnici a neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru do centra. U křižovatky s ulicí Horní Hrdlořeská. Práce tady potrvají do 27. května. A ještě připojím Prahu 3, ulici na Balkáně. Tam je kvůli práci na silnici uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi na Balkáně, na Hlídce, pod Vrcholem a v Domově. S omezením počítejte do 27. května a dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Pražákům je hej na Rádio Praha.
10: Pražákům je hej.
9: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
10: Pražákům je hej.
9: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Ve studiu Rádia Praha je už připravená Denisa Žižková a přináší zprávy v 8 hodin. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Rekonstrukce ulice Národních hrdinů v pražských Horních Počernicích bude stát 34 milionů korun. Rusko raketami a drony mohutně udeřilo na Kyjev. Dan a Metzen vyhrál plochodrážní Grand Prix v Praze. Dnes by mělo být v Praze jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci opraví ulici Národních hrdinů v pražských Dolních Počernicích. Radní hlavního města vybrali stavební firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. Nový bude chodník, povrch silnice, zastávky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce potrvá zhruba půl roku, začít má ještě letos, říká radní hlavního města Michal Hroza z TOP 09.
3: Součástí stavby technického vybavení v Dolních Počernicích je rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice Národních hrdinů, včetně odvodnění odvodňovacím příkopem a napojení uličních vpustí do dešťové kanalizace.
1: České národní parky slaví Den evropských chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad jezerou je dnes zdarma. Rusko provedlo další velký kombinovaný vzdušný útok na Kyjev. Tamní radnice informovala o jednom mrtvém a více než 20 zraněných. Kvůli masivním ruským náletům startovalo preventivně i polské letectvo. Zasahovat ale nemuselo.
4: Výbuchy se v Kyjevě ozývaly celou noc. Rusko odpálilo na Ukrajinu a Kyjev asi 50 raket, včetně balistických, a vyslalo téměř 700 nepilotovaných letounů různých typů. V Kyjevě zasáhli obchodní centrum Kvadrat a úplně ho zničili. Dále obytný dům, tržnici a stanice metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Poškozeno bylo také muzeum Černobylu a hlavní pošta, uvedly městské úřady. Celkem bylo přímo nebo úlomky zasaženo asi 40 budov, oznámil šéf vojenské správy Kyjeva Timur Tkačenko. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Dan Leon Metzen ovládl plochodrážní Grand Prix České republiky. Do čela seriálu Mistrovství světa se dostal v Praze třetí Polák Bartoš Zmarazlik. Pro oba české závodníky skončil závod na markétě po základních jízdách. A lepší z domácí dvojice byl Jan Kvěch. Ten skončil 14. a mrzela ho hlavně pokažená úvodní jízda.
5: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou. Na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě. Potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední.
1: Druhý z Čechů, 18-letý debutant v Grand Prix Adam Buba Bednář, skončil 16. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno, odpoledne by se mohly mimořádně objevit přeháňky a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné taky na D5C na 39. a půltém až 39. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Tady je sražená srna na středovém pásu na vozovce, projíždějte proto velmi opatrně. Pozor si dejte taky na D11C mezi 10. a 11. a půltým kilometrem ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané nákladní auto. A problémy máme na D11 i na 21. až 22. kilometru ve směru z Prahy. Tady se pohybuje chodec po krajnici u dálnice, tak i tady velmi opatrně. A ještě doplním jedno místo, a sice do dnešní půlnoci počítejte s uzavírkou ulice Strnadova v Praze 10 mezi křižovatkami ulice Vidrova a Utvrze. Probíhá tady oprava povrchu vozovky. Šťastnou cestu přejeme.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné už 24. květnové jitro. Dnešní den si užíváme už 8 hodin a 4 minuty. A co se týče muziky, máme pro vás opět to nejlepší. V ranní Praze se k nám připojí Travis. A taky Bruno Mars. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám skvělý poslech.

0: Na Rádiu Praha dospíval Travis, je 8 hodin 15,5 minuty. Společně si užíváme poslední den týdne a neděle na Rádiu Praha taky pravidelně přináší i naši hitparádu. Do hitu týdne můžete v každém kole pravidelně hlasovat vždy do čtvrteční půlnoci. Vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hlasování probíhá na našem webu praha.rozhlas.cz. Hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme už dnes po zprávách v 21 hodin nebo v repríze zítra v pondělí po 22. hodině. Praha žije hudbou. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně se zvětšenou oblačností, odpoledne s možností přehánky, nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia a povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A ještě doplním aktuální dopravní informace. D5, tam máme stále komplikaci mezi 39. a půltým a 39. kilometrem ve směru od Rozvadova do Prahy. Je tady sražená srna na vozovce ve středovém pásu. Projíždějte opatrně. Problémy zůstávají i na D11. Mezi 10. a 11. a půltým kilometrem ve směru z Prahy dejte pozor na odstavené porouchané nákladní auto. A na 21. až 22. kilometru ve směru z Prahy, mluvíme stále o D11, tak tam se pohybuje chodec na dálnici, na krajnici. Projíždějte proto taktéž s velkou opatrností. A já ještě připojím další místo, kde máme problém, je to ulice Blažičkova v Praze 4, tam se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Je 8:30, s vámi je Rádio Praha a máme pro vás další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Koncertem na Střeleckém ostrově v Praze dnes začíná 28. ročník romského festivalu Camoro. Nabídne 7 koncertů různých žánrů a zhruba 20 doprovodných akcí. Festival vyvrcholí 30. května gala koncertem v pražském klubu Sasazu. Záštitu nad letošním ročníkem převzal prezident Petr Pavel. Vědci z Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze dokážou lépe určit přesný typ leukémie. Místo původních 8 jich rozlišují víc než 40. Ústav o tom informoval v tiskové zprávě. S různými typy onkologických onemocnění

0: Průměrné mzdy v České republice od roku 2010 vzrostly o 106%, nájmy v České republice za sledované období vzrostly o 69%. Rally Český Krumlov vyhrál podruhé v kariéře Dominik Stříteský, druhého Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy a navázal na triumf z roku 2024. Devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil devátý. Dnes by mělo být v Praze jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A stále sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. D5, tady máme problém na 39. a půltém až 39. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Na vozovce je sražená srna na středovém pásu, projíždějte opatrně. Pozor si dejte i na D8 na 35. a půltém až 35. kilometru ve směru do Prahy. Tady se pohybuje cyklista na vozovce, tak opatrně. Opatrně taky na D11, kde máme komplikace mezi 10. a 11. a půltým kilometrem ve směru z Prahy. Je tam odstavené porouchané nákladní auto. A problém je i na D11 na 22. až 22. a půltém kilometru ve směru z Prahy. Tady se pohybuje chodec na krajnici, tak na to dejte velký pozor. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Je po 8:30, dobré nedělní ráno. Mít volno a nevědět, jak s ním naložit, tak to je celkem lidově řečeno průšvih. Ale ani dnes pro vás nemáme žádné špatné zprávy, naopak nenecháme vás, jak se říká, ve štychu a za okamžik nabídneme pár tipů pro volný čas. A taky další songy. Ty v ranní Praze přináší Teddy Swims. Nebo skupina Opět a Radeček.

0: Radio Praha 107,1 FM.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Bratři a skupina Opět Radeček na Rádiu Praha. Je téměř 8:45. Nedělní ranní Praha je stále s vámi a kolega Jirka Štefl teď přináší aktuální pražské tipy.
1: Víkend plný fantazie a popkulturních zážitků. Přesně taková je akce For the Love of Fantasy na výstavišti v Letňanech. Čekají na vás hvězdní hosté ze světa fantasy seriálu, interaktivní rozhovory s herci, tematické rekvizity, fanzóny a především focení a autogramiády pro velké i malé fanoušky. Na své si tam přijdou jak fanoušci Harryho Pottera, Pána času nebo Pána prstenů, tak i seriálu jako Stranger Things nebo Hra o trůny. Základní škola Glovackého zase zve na rodinný sportovní den Operace Antropoid. Tam si děti můžou vyzkoušet schopnosti a zručnosti parašutistů, kteří vykonali atentát na Reinharda Heydricha v roce 1942. Na místě bude i ukázka policejní a vojenské techniky. A kam za jídlem? Na Karlínském náměstí bude festival pro všechny milovníky piva a burgerů. Ochutnáte burgery nejen karlínských podniků, ale taky vyhlášených street food stánků. A víkendových typů z Prahy najdete mnohem víc na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně se zvětšenou oblačností, odpoledne s možností přehánky. Nejvyšší teploty je 30 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace a já už jen doplním D5. Tam máme stále ještě problém na 39. a pultem až 39. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Je tam sražená srna na vozovce na středovém pásu, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte také na cyklistu, který se pohybuje po dálnici D8, a to ve směru do Prahy na 35. a pultem až 35. kilometru. Velmi opatrně i v tomto místě. D11, máme tam problém na D10 až 11. a pultem kilometru ve směru z Prahy v podobě odstaveného nákladního auta. A pozor i na D11, ale tentokrát mezi 22. a 22. půltým kilometrem ve směru z Prahy. Tady se pohybuje chodec na krajnici, tak je tady velice opatrně. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 9 hodin. Rádio Praha vám přináší další zprávy. Denisa Žižková už je ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj, hezké ráno. Praha 3 dá letos majitelům nemovitostí celkem 4 miliony korun na vyčištění zdí od nasprejovaných nápisů. Francie hlásí teplotní rekordy za měsíc květen, způsobuje je takzvaná tepelná kupole. Roland Garros dnes rozehraje 6 českých tenistů. Čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: Vlastníci nemovitostí v Praze 3 si budou moci i letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Vedení městské části na to vyčlenilo celkem 4 miliony korun. To je stejně jako v loni, kdy za to technici odstranili zhruba 500 maleb ze zdí a fasád, říká radní Prahy 3 Jiří Ptáček z TOP 09.
3: Do toho antigrafity programu se můžou zapojit vlastníci, kteří podepíšou smlouvu o spolupráci s městskou částí na odstraňování grafity a následně, když jim někdo postříká dům, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, tak dojde k vyčištění zdarma.
1: Obyvatele Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku i dnes v noci obtěžoval hluk z technoparty. Policie podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala další stížnosti na rušení nočního klidu. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes v poledne by měla skončit. Účastníci postupně odjíždějí. Nezávislá starostka Markéta Kauerová pořadatele už v sobotu vyzvala, aby technoparty kvůli hluku ukončili. Ti to ale odmítli. Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Bretanii a na západním pobřeží Francie.
4: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Šestice českých tenistů dnes rozehraje Roland Garros. Jako první půjde na kurt po 11. hodině Marie Bousková proti Italce Bronzetijové. V ženské dvouhře se pak představí ještě Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. První kolo čeká také Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. V Paříži máme našeho reportéra. Čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme varováním z D10 ve směru z Prahy na Turnov mezi 30. a 31. a půltým kilometrem. Dejte pozor, je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o nějaké desky ležící na silnici, tak projíždějte velmi opatrně. Komplikace máme stále také například ve Strnadově ulici v Praze 10. Ještě do dnešní půlnoci tady počítejte s uzavírkou ulice. Mezi křižovatkami ulice Vidrova a Utvrze probíhá tady oprava povrchu vozovky. V ulici prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. A v Českobrodské ulici v Praze 9 se pracuje na silnici, neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru do centra u křižovatky s ulicí Horní Hrdlořezská. A ještě doplním, že práce tady potrvají taktéž do 27. května. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Má Máme bezmála 5 minut po 9. hodině a nedělní ráno pokračuje už v příštích minutách třeba ohlédnutím do historie dnešního data, tedy 24. květnového dne. Ohlédneme se s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze už čeká taky Axwell a Ingrosso. I Eva Farná. Nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Svátek mají i Vanessy. Toto jméno ale uměle vytvořil spisovatel Jonathan Swift. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prince Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Na postrach moří jménem Bismarck se pak soustředila celá britská flotila a vrhla na něj veškeré síly. Za 3 dny ho uštvala a poslala ke dnu. Bismarckova první mise se tedy stala i tou poslední. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. První Čech na vrcholu 8000 stanul před 50 lety. Karel Schubert zdolal v roce 1976 pátý nejvyšší vrchol světa Makalu. Z hory se nevrátil. Zahynul při sestupu. Papež Pavel VI. Jmenoval Františka Tomáška kardinálem taky přesně před 50 lety. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. Před 3 lety vydal zatím poslední 40. album a je také nositelem Nobelovy ceny za literaturu. A já přeju hezkou neděli.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně se zvětšenou oblačností, odpoledne s možností přehánky. Nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A přesuneme se opět na silnice D10. Tady máme stále problém ve směru z Prahy na Turnov mezi 30. a 31. a půltým kilometrem. Projíždějte proto velmi opatrně, válejí se tady desky na vozovce, tak pozor. Komplikace máme také v Praze 3 v ulici Na Balkáně. Kvůli práci na silnici je tady uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, na Hlídce, pod Vrcholem a v Domovně. S omezením tady počítejte do 27. května. V ulicích Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického neprojedete levým jízdním pruhem. A to až do 31. května. A ještě doplním Blažičkovou ulici v Praze 4, tam se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tylšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je 9:30, tak si říkám, že je to ten správný čas, abychom si s Denisou Žižkovou dali další zprávy na Rádiu Praha.
1: A já vám přeji hezké dopoledne. Festival Open House Praha i dnes zpřístupní víc než stovku většinou běžně nepřístupných budov a prostorů v hlavním městě. Návštěvníci si mohou prohlédnout historické paláce a vily, industriální památky, sportoviště, usedlosti, výjimečná díla současné architektury i místa, která procházejí proměnou. Vstup do všech budov je zdarma a není třeba se předem registrovat. Navštívit můžete i Národní dům v Karlíně, což je sídlo našeho rádia. Petřínská rozhledna v Praze se v pondělí večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Modré nasvícení jako symbol naděje a solidarity začne ve 21 hodin 15 minut a potrvá celou noc. Cílem mezinárodní kampaně je posílit prevenci násilí na dětech a zvýšit povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o třetí smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Slovensko 3-2 a i díky výhře Norska na Švédském 3-2 mají jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Čekáme dnes jasno nebo skoro jasno.

0: potrvá do 30. června. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická a právě v tomto místě omezení potrvá do 8. července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné nedělní ráno i teď po 9:30. Dotace pro městské části i nehoda tramvaje nebo festival Open House. To všechno nabídne v souhrnu už za chvíli rubrika Týden v Praze. A nevynechám ani nejbližší hity, o ty se na Rádiu Praha postará Taylor Swift. A také kapela Depeche Mode. Přeji vám příjemný poslech.

0: víte, co všechno se stalo tento týden v Praze? Odpověď je nabídne rubrika Týden v Praze. Její autorka Štěpánka Martanová se zaměří třeba na dotace pro městské části, nehodu tramvaje nebo festival Open House.
1: Hezký den. V pondělí začala rekonstrukce křižovatky mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Potrvá 10 dní. Praha letos vyčlenila 474,5 milionu korun na účelové dotace pro městské části. Peníze poputují hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí třeba na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných na Praze 6 nebo stavbu učitelských bytů na 13. Vůbec nejvyšší dotaci 100 milionů korun dostanou Řepy na dům s pečovatelskou službou. V úterý dopoledne se v Záběhlicích čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři zraněné rozvezli do nemocnic. Vedení Prahy výjimečně ve středu schválilo návrh nového pražského územního plánu. V přípravě je od roku 2012. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999. Zahrnuje třeba výškovou regulaci a několik míst, kde bude možné stavět až 100-metrové budovy. Změny ale ještě musí potvrdit zastupitelé. A ve středu večer se v domě ve Starodubečské ulici zabarikádoval muž. Vyhrožoval zbraní a výbušninami. Po téměř 2 hodinách dům ale dobrovolně opustil a policie ho zadržela. Žádné zbraně ani výbušniny u něj nenašla. A co je nového v městských částech? Tak třeba 14 zavádí maximální povolenou rychlost pro auta 30 km v hodině v celé Hloubětínské ulici. Chce tak zvýšit bezpečnost dětí. Jednička vybírá nájemce do 8 nových startovacích bytů v Samcově ulici. Jsou určené především mladým lidem a mají jim pomoci na začátku dospělého života s řešením otázky bydlení. Odborná komise vybírala ze 200 žádostí, vítěze ještě musí potvrdit radní městské části. To vlastníci nemovitostí v Praze 3 mohou letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Radnice na to stejně jako v loni vyčlenila 4 miliony korun a jen připomenu, že v loni za tyto peníze technici odstranili asi 500 maleb ze zdí a fasád. V Dolních Počernicích zase nechají opravit ulici Národních hrdinů. Rada hlavního města vybrala firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. V ulici bude nový chodník, povrch silnice a objeví se tam nové zastávky i veřejné osvětlení. To v Horních Počernicích začala výstavba nového bytového domu. Vznikne v něm 15 obecních bytů různých dispozic. Dva budou mít bezbariérový přístup. Obyvatelé budou mít k dispozici také parkoviště pro 16 aut. V Holešovicích je nové sportovní a volnočasové hřiště. Slavnostně tedy bude otevřené ale až 1. června. Už teď je ovšem jasné, že si tam můžete zahrát třeba basketbal a nebo stolní tenis. A Praha 5 zřídila jednu novou třídu. Od září bude mít základní škola pod Žvahovem. Ve čtvrtek jste si na radnici Prahy 13 vyzvedávali zadarmo kompostéry. Pro lidi s trvalým bydlištěm v této městské části měla radnice připravených asi 420 nádob na bioodpad. Institut plánování a rozvoje hlavního města pak u Libeňského zámku uspořádal hru pro veřejný prostor. Akce byla součástí projektu Tvoje město, tvůj prostor a měla zábavnou formou naučit dospělé a děti přemýšlet o svém okolí. V sobotu se v Praze 14 uskutečnila rekonstrukce atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heinricha z roku 1942 a tato akce měla i odborný výklad historiků. A celý víkend se můžete procházet běžně nepřístupnými místy. Koná se totiž další ročník festivalu Open House a k dispozici v celé Praze máte přes 100 budov a prostorů. A třeba i naše karlínská studia. A právě z těchto prostor vám přeje hezký zbytek dne. Od mikrofonu Štěpánka Martanová.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně se zvětšenou oblačností, odpoledne s možností přehánky. Nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia a povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A na silnicích opatrně, D10, tam máme stále problém mezi 30. a 31. půl tým kilometrem, a to ve směru z Prahy na Turnov. Jsou tady jakési desky na vozovce, mezi jízdními pruhy projíždějte velice opatrně. Komplikace máme také na dalších místech, třeba v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice, a to do 30. srpna. Ještě do dnešní půlnoci počítejte s uzavírkou ulice Strnadova v Praze 10 mezi křižovatkami ulice Vidrova a Utvrze. Probíhá tady oprava povrchu vozovky. A v ulici prvního pluku mezi křižovatkami ulice Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je 10 hodin, Rádio Praha je stále s vámi, teď se zprávami, které přináší Denisa Žižková.
1: Hezké dopoledne. Základní škola v Hlubočepech v Praze 5 od září na vyšší kapacity využije zrekonstruované prostory. Sociální služby letos od Středočeského kraje dostanou 150 milionů korun. Evropa by měla podle ředitele Ukrajinské rady obranného průmyslu inovovat ve zbrojním sektoru. Čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: O jednu třídu víc bude mít od září základní škola pod Žvahovem v Hlubočepech v Praze 5 místo 425 žáků, jich tam bude chodit 450. Škola využije nedávno zrekonstruované prostory s novým vybavením. Navýšení kapacity schválila Rada městské části na žádost ředitele. Vysvětluje místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
3: Tím, že kapacitu navýšíme o 25 dětí, tím budeme příští rok schopni lépe reagovat na demografický vývoj v dané lokalitě.
1: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích a maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Středočeský kraj dá letos 150 milionů korun na sociální služby. Peníze dostanou organizace poskytující terénní péči, poradenství nebo krizovou pomoc dětem. Finanční prostředky jsou z krajského humanitárního fondu. V loni z něj hejtmanství vyčlenilo o 65 milionů méně, říká radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
4: Částku jsme se rozhodli navýšit jedna kvůli rostoucím nákladům v sociálních službách a také kvůli nejistotě, kterou způsobilo nedávné rozpočtové provizorium. Peníze využijí poskytovatelé na provoz svých služeb, dále na nákup kompenzačních a zdravotnických pomůcek.
1: Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Fedrik v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Zmínil také, že Ukrajina je připravená sdílet s Evropou své technologické zkušenosti a budovat společné podniky. Fotbalisté Dukly Praha se stoupili ze šance ligy. Baníku Ostrava podlehli na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník bude o udržení prvoligové příslušnosti hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno. Čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na D4, a to 28. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Dejte pozor, pohybují se tady cyklisté na vozovce, tak velmi opatrně. Komplikace máme i na dalších místech, například v ulici 1. pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8. Tady počítejte s omezením, je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V Českobrodské ulici v Praze 9 se pracuje na silnici a neprojedete tady pravým jízdním pruhem ve směru do centra u křižovatky s ulicí Horní Hrdlořeská. Práce tady potrvají do 27. května. A v Praze 3 v ulici Na Balkáně je kvůli práci na silnici uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, Na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domově. S omezením tady počítejte opět do 27. května. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin a téměř 5 minut, krásné nedělní dopoledne. Už kolem 10:30 vás vezmeme do pražského Hloubětína, kde filmaři připravili pro veřejnost rekonstrukci operace Antropoid. Připomněli tím 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. A nejbližší muziku ve víkendové Praze zajistí třeba Michael Schulte. Kapela Support Lesbians. Nebo Ale Farben. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Je neděle 24. května, Jany a Vanesy dnes mají svátek, tak všechno nejlepší. No a připomínám, že hlasování do dalšího vinylu je stále v běhu, vše je tedy na vás. Tentokrát o vaše hlasy usilují R.E.M. s deskou Automatic for the People a taky Michael Jackson s albem Dangerous. Hlasování končí zítra, tedy v pondělí 25. května v poledne, ale do té doby můžete stále hlasovat na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. A vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádio Praha pustíme zítra v pondělí po zprávách v 21 hodin.
1: Praha žije hudbou. Už víc než 6 století představuje symbol české vzdělanosti. To je Karolinum. Sídlo Univerzity Karlovy založené Karlem IV. V roce 1348. Dokonce se řadí mezi nejstarší univerzitní budovy na světě. Uvnitř najdete nádherný sál, tedy místo, které je dodnes dějištěm promocí udílení čestných doktorátů a dalších významných událostí. Jenže pokud zrovna nepromujete, tak se sem běžně nepodíváte.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Platí varování na D4. Na 28. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice dejte pozor, pohybují se tady cyklisté na vozovce. V ulici Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. Neprojedete levým místním pruhem, a to až do 31. května. Komplikace máme také v Plzeňské ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce. Ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte taktéž do konce května. V ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. A ještě přidám Olšanskou ulici v Praze 3, tam počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. A to až do 30. června. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Artemas na rádiu Praha, je 10 hodin 31 minuta, přejeme krásnou neděli. Lidé v Praze mohli v sobotu sledovat veřejnou rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Doplnil ji i odborný výklad historiků. Nedaleko pražského tramvajového depa v Hloubětíně se totiž den předtím natáčely scény pro připravovaný historický film Ležáky. Díky tomu byly na místě dobové kulisy, historické vozy a další rekvizity.
1: Takhle nějak to nejspíš znělo na křižovatce ulic v pražské Libni v květnu 1942, když Josef Gabčík s Janem Kubišem zaútočili na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na rekonstrukci atentátu se přišla podívat i paní Marie.
2: Byli jsme poblíž, tak jsme říkali, jak se podíváme, no, tak jsme netušili, v jakém rozsahu, jak autenticky to bude pojatý. Já se o tohle to zajímám, takže jako mě tyhle ty věci jako dojímají nějak svým způsobem.
1: Celou rekonstrukci útoku komentoval vojenský historik Eduard Stehlík, podle kterého měl atentát vykonat Jan Kubiš.
3: To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš.

0: Dal jsem to a pak jsem zjistil, že v Hloubětíně u vozovny je něco podobného. Vyfotografoval jsem to takhle z větší dálky a nejenom to koukám, říkám, sakra, ono to je stejný, jako když je vyfocený to Heidrichovo auto v té zatáčce.
1: Po útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha nastoupilo období takzvané Heidrichiády, při které zemřelo zhruba 5000 lidí a nacisté tehdy vypálili obce Ležáky a Lidice. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
4: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále platí varování na D4 na 28. kilometru, a to konkrétně ve směru z Prahy na Strakonice. Tam se pohybují povozovce cyklisté, tak dejte pozor. Komplikace máme také v pražských ulicích, ať už je to například v ulici Olgy Havlové v Praze 3, tady neprojedete pravým místním pruhem. Provoz je verný jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ještě doplníme, v Hybernskou ulici v Praze 1, tady probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy, s omezením tady počítejte do 23. února 2027. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Pražský update, to nejdůležitější.

0: little planet. Tak tohle byly Support Lesbians na Rádiu Praha. Je 10:45. Připomínám, že historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysíláme my, Rádio Praha a taky Český rozhlas Střední Čechy, se dnes opět otevírá veřejnosti v rámci festivalu Open House Praha. Dnes je otevřeno od 10 do 18 hodin, tak určitě přijďte se pro nás podívat, odkud vysíláme, jak probíhá vysílání, jakou tady máme techniku a tak dále a tak dále. Zkrátka budeme se vám věnovat a moc se na vás těšíme. No a pokud byste chtěli nějaké podrobnosti, tak najdete je i na našem webu praha.rozhlas.cz. Ještě mám pro vás jednu pozvánku. V nové budově Pražského národního muzea můžete stále navštívit fotografickou výstavu Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků v 9 kategoriích, které posuzovala 7členná mezinárodní porota. Ta z nich vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů a jedná se o oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. A souběžně s hlavní soutěží se koná už 5. ročník soutěže Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali přes 1500 snímků. Výstava Czech Press Photo 2025 potrvá až do 30. listopadu. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Máme místa, kde byste si měli rozhodně dát pozor na různá omezení či uzavírky. Třeba ještě do dnešní půlnoci je uzavírka v ulici Strnadova v Praze 10 a to mezi křižovatkami ulice Vidrova a Utvrze. Probíhá tady oprava povrchu vozovky. V ulici Prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V ulici Na Balkáně v Praze 3 je kvůli práci na silnici uzavřený pravý jízdní pruh mezi křižovatkami ulic Hraniční a Šikmá. Objízdná trasa vede ulicemi Na Balkáně, Na Hlídce, Pod Vrcholem a v Domově. A s omezením v tomto místě počítejte do 27. května. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Odbyla 11. hodina, s vámi je Rádio Praha a přinášíme další zprávy. Ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Hezké dopoledne. Rekonstrukce ulice Národních hrdinů v pražských Horních Počernicích bude stát 34 milionů korun. Řidiči by v pondělí měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Na silnicích bude více kamionů. Rusko provedlo další masivní vzdušný útok na Kyjev. Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci opraví ulici Národních hrdinů v pražských Dolních Počernicích. Radní hlavního města vybrali stavební firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. Nový bude chodník, povrch silnice, zastávky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce potrvá zhruba půl roku. Začít má ještě letos, říká radní hlavního města Michal Hroza z TOP 09.
3: Součástí stavby technického vybavení v Dolních Počernicích je rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice Národních hrdinů, včetně odvodnění odvodňovacím příkopem a napojení uličních vpustí do dešťové kanalizace.
1: Pondělí by Českem mělo projet více kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jejich mluvčí Petr Vala.
4: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
1: Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a kyjevskou oblast jsou dva mrtví a přes 50 zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešník, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva. Oznámilo to velení protivzdušné obrany.
5: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Protivzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Hokejisté Caroliny porazili v play-off NHL Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1. Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel. Ve finále západní konference je ve vedení 2-0 na zápasy Vegas, které zatím vítězilo na ledě Colorado. V noci na zítřek ale svého soupeře přivítá doma. V Praze čekáme dnes jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno, odpoledne možné přeháňky a teploty až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na omezení či uzavírky v pražských ulicích. V ulici 1. pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. V Českobrodské ulici v Praze 9 se pracuje na silnici a neprojedete tady pravým jízdním pruhem ve směru do centra. U křižovatky s ulicí Horní Hrdlořeská. Práce tady potrvají do 27. května. V ulici Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického neprojedete levým místním pruhem, a to až do 31. května. A ještě připojím ulici Blažíčkovu v Praze 4, tady se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: Nádherné nedělní dopoledne, máme 5,5 minuty po 11. hodině. Klip za $1 milion, dystopická atmosféra a jeden z největších hitů 80. let. Britští Duran Duran, kteří přesně za měsíc vystoupí v Praze, ovládli v polovině 80. let MTV singlem Wild Boys. A taky ten si už za necelou půl hodinu připomeneme. A opět si skvěle zahrajeme. Ve víkendové Praze nás tak čekají třeba Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for me? Tereza Balonová. A také kapela The Rolling Stones. Narušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je s vámi stále Rádio Praha, je po čtvrt na 12. Ve Valštejnské zahradě Senátu se koná kulturní festival Valštejnské léto a každý čtvrtek vás tady čekají hudební a divadelní vystoupení souborů z celého Česka. Pod širým nebem tak uvidíte třeba koncerty základních uměleckých škol a poznat pro mnohé neprobádané hudební žánry. Valštejnské léto potrvá do konce září a vstup je zdarma. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplníme aktuální dopravní informace, stále si dávejte pozor, například v Sulické ulici v Praze 4. Tady je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu v Sulické mezi křižovatkou ulic u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravýjízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a na Vackově. Omezení tady potrvá do konce července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Tak tohle byla Dua Lipa ve víkendové Praze, ale už za měsíc zahrají v Praze britští Duran Duran. Jedna z kapel, která nejvíc ovlivnila podobu popu 80. let. Pomohla jim k tomu tehdy i bondovská píseň Vyhlídka na vraždu, se kterou dobyly světové hitparády.
1: Vznikly na konci 70. let v anglickém Birminghamu a už jejich název odkazoval k popkultuře. Převzali ho z kultovního sci-fi Barbarella. Doktor Duran Duran byl hlavní záporák. Na začátku 80. let pak přišla série hitů jako Rio, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex. A Duran Duran se rychle stali jednou z největších kapel planety. Navíc ale tahle parta načesaných chlápků s make-upem jako jedna z prvních skupin pochopila v době nastupující MTV sílu videoklipu. Vrchol přišel v roce 1984 se skladbou Wild Boys. Píseň vznikla původně pro plánovaný film, inspirovaný stejnojmenným románem Williama Burroughse, který se nakonec nikdy nenatočil. Samotný videoklip připomínal velkolepé dystopické sci-fi a režisér Russell Mulcahy se inspirací filmem Mad Max 2 vůbec netajil. Vidíme v něm gigantické větrné kolo, robotickou hlavu, výbuchy, akrobaty, monstra i složité masky. Klip se natáčel v obřích studiích Pinewood, stál tehdy přes $1 million a patřil k nejdražším své doby. Režisér členy kapely rozhodně nešetřil. Zpěvák Simon Le Bon byl připoutaný k lopatce větrného mlýna a opakovaně se potápěl pod vodu. V jednu chvíli se při natáčení málem utopil. Oni slépe na tom nebyli ostatní členové kapely. Třeba basák John Taylor byl uvázaný ke střeše auta a bubeník Roger Taylor zase visel vysoko nad zemí v horkovzdušném balonu. Kapela dodnes inspiruje řadu hudebníků od The Killers až po Lady Gaga a čeští fanoušci můžou už za měsíc vidět v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Víkendová Praha a Vláďa Malošík.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na 14,5 kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Havarovalo tam nákladní auto s osobním, projíždějte se zvýšenou opatrností. Ještě do dnešní půlnoci počítejte s uzavírkou ulice Strnadova v Praze 10 mezi křižovatkami ulice Vidrova a Utvrze. Probíhá tady oprava povrchu vozovky. V ulici prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením, je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. A v ulici Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. Neprojedete levým místním pruhem. A to až

0: Blíží se nedělní poledne, hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeně dnes bude někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček, který žije od svého dětství tancem. Už zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění i po letech na mnoha jevištích důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? Taky o tom bude mluvit na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A přidáme aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace na pražském okruhu na 14,5 kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Havarovalo tady nákladní auto s osobním, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také v Českobrodské ulici v Praze 9, kde se pracuje na silnici. Neprojedete tady pravým jízdním pruhem ve směru do centra u křižovatky s ulicí Horní Hrdlořezská. Práce potrvají do 27. května. Policie Blaží Víčkova v Praze 4 se pracuje na silnici mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové. Místo je až do 10. června neprůjezdné. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Naša France a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Tak to byl Vojtáno, který nás dovedl k poledním zprávám na Rádiu Praha. Přináší je Denisa Žižková. Ahoj.
1: Ahoj, hezké poledne. Řidiči budou muset před základní školou Hloubětínská jezdit pomaleji, rozhodlo o tom vedení Prahy 14. Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání. Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila střelce. Muž po převozu do nemocnice zemřel. Dnes má být oblačno až zataženo, ale i jasno a teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V celé Hloubětínské ulici v Praze 14 bude maximální rychlost 30 km za hodinu. Snížením rychlosti chce vedení městské části zvýšit bezpečnost dětí. V místě bude také nově platit zákaz zastavení, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berna.
3: Jako náhrada za tuto úpravu vzniknou o kousek dál v ulici Šestelovická dvě parkovací místa v režimu K plus R. Úpravy provede technická správa komunikací hlavního města Prahy na popud městské části.
1: Změny chce radnice mít hotové do konce školního roku. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk je zraněný a je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě také americký prezident Donald Trump.
4: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je Bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2. Nakonec rozdílnou branku Romana Červenky bruslí potvrdili rozhodčí po přezkoumání u videa. Češi v zápase ani jednou neprohrávali a navíc nehráli ani jednou v oslabení. O provokacích v zápase mluví útočník Jiří Černoch.
5: Spíš asi oni, my jsme věděli, že tam mají pár kluků, kteří jsou takový výbušný a oni výbušní byli, takže my jsme se akorát snažili být v klidu, aby my jsme neudělali zbytečný fauly a vlastně jsme neměli vyloučenýho, takže určitě pozitivní věc.
1: Dnes by mělo být oblačno, zpočátku ale i jasno. Později odpoledne se výjimečně vyskytnou přehánky a k večeru bude oblačnost ubývat. Teploty dnes až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě doplníme aktuální dopravní informace. Pražský okruh 14. a 5. kilometr na trase Ruzině Modletice. Dejte pozor, je tam nehoda nákladního auta a s osobním. A komplikace jsou také v pražských ulicích. Třeba v Chorvatské, v Praze 10, pracuje se tam na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
6: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc předtím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijdou fakt jako hvězdy z zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlů zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím. To ale uvidím, jestli budu mít čas dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se organizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tanečníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizol, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí. Tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom jednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mých choreografie, například z Doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubiani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových choreografií, jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padede, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší takový veliký, svalnatý a ten když vyskočí, tak prostě to je efekt. Takže jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi především zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád je ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu. Všichni říkají, že to je nádherný město. Já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Oto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně, hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru jako o třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát.

0: na dřeň.
1: Říkal jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
2: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace, nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborní profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem šel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nureyev v Paříži a mě se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s nima i vyjel do Japonska, do Tokia. Takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že v mý éry vychovávala obrovský umělce a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
1: Lákalo vás někdy třeba učit?
2: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, který chci, aby něco prostě tomu umění dali a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil a ten měl nádhernou techniku, jako prostě jsem neviděl kluka, který také má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
1: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
2: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tím sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebyly, nebylo YouTube, nebylo nic a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet nebo na nějakého toho umělce a trošičku mám strach, že umění, ten kumš toho umělce se trošku ztrácí. A že to je možná tou školou, možná, že je to tím internetem, nevím, ale já jsem herec, který se vyjadřuje tancem, herectvím, protože pracuji v divadle a divadlo pro mě je prostě živý umění a prostě je to příběh a ten tanec to může dát tomu divákovi a můžeme cestovat po celém světě a všichni nám rozumějí. Takže tohle to by byla strašná škola, kdyby se to vytratilo a byla by jenom ta technika, jenom nějaký jednoduchý kostým, jenom se tam člověk hejbe a to už je potom sportovní gymnastika. Což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá. Takže jsem strašně rád. Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
1: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
2: To je strašně těžká otázka, ani na to nedovedu odpovědět, ale určitě jsou to ty technologie. Ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jenom to prostě to umění, tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná je to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere.
1: Je takový přetlak všeho.
2: Možná, možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
1: Říká Jiří Bubeníček.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
2: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národní divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak toho diváka to nezasáhne tak, jakože jde domů a zapomene na to, a zasáhne ho to u těch kořenů, té duše, a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnosti tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistoval Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dával šance tyhletým mladým choreografům, až se z nich stali vlastně legendy. No.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá, ta práce choreografa?
2: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Mm-hmm. Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet, Korzár, to je velice klasický, krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet, úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštím si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem na třeba 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkém sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný ružíš sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní. Je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdnej a nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
2: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tomu tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Já mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaný, že jsou kreativní, že to třeba i říkali, já měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhle tu scénku, kde kam by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidět, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba mám nějaké zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, anebo že vůbec řekněte, já jsem se zasek, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli, nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
2: No já jsem třeba studoval magistr umění na Palukašule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, tak schytněte. Tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představoval, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád a dá se k tomu víst. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovéhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být na jevišti a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovéhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
1: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
2: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat, já nevím, už je to 30 let, ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký

0: Nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde produciruje. Prostě jsem si řekl, teď mi to ještě šlo, konec, 2.40.
1: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
0: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a já jsem tomu věnoval od 10 let celý život, takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju. Být fyzický a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat, no. Já to umění mám rád.
1: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
0: Já mám takový jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt v hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě to je hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční třeba práce, když začíná to od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuji nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.
2: Radio Praha.

0: vyjádření.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si vylámal zuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná z začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem se uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže z začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná. Jo? Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě. Ale teďka jsem si říkal, no já nevím, prostě to nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď, jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jak maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je to strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi? Že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje, nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro po každý, když tvoříte nový balet, to je vždycky jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no ježiš, já už to dělám naposledy, to fakt jako nevím, jak to vůbec se zvládnu a už je jenom pár týdnu a vůbec to prostě... A pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra. A když se to povede, tak máte krásné pocity. A nebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla, to je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř, to můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, alebo všechno pokazit může to taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev té kreace je strašně moc. Vybrat si správní lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může, ale snažím se to vidět taky jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera se mi nelíbí, tak to změním. Protože není nic špatného něco změnit. Nebo není nic špatného si říct, dobře, nevyšlo to. Ale člověk musí reagovat, nestydět se za to a pokračovat dál. A to je moje takový motto, jakože vždycky to můžu změnit. Teda do té premiéry, no. Tak většinou odjedu, už je to jenom jejich, potom ten balet, nebo to dílo patří tomu divadlu na pár let.
1: To musí být docela těžký pocit, jako pustit to a říct
2: je to,
1: si,
2: no.
1: už ne.
2: Je to, vy jste taky máma, ne? Jste říkal, no. 3 děti máte, 4?
1: 4.
2: 4. A to je jak dítě, no. Je to doopravdy jak vaše dítě, protože vy tomu věnujete nejenom ty 2 poslední intenzivní měsíce, ty intenzivní práce na sále, ale ty přípravy někdy to trvá rok, nebo například proces od Kafky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to dá dohromady, aby to bylo kreativní, ale aby tomu i lidi rozuměli A najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo? Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete najednou ten organismus, potřebuje prostě odpočinek. Protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako chrodav celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut. Protože já jsem vlastně v té přítomnosti. Já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak jako říct i naschledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někde, no.
1: Pustit to do světa.
2: No, bohužel, no.

0: na dřeň.
1: Čtete si potom třeba kritiky reakce na to své dítě?
2: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
1: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
2: no,
1: tak
2: ale
1: jako
2: to
1: zapomene.
2: Potom je vlastně práce se s vaším egem a musíte si uvědomit, to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnuju tomu, co nejvíc času můžu, o svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste udělala a můžete se za rok k tomu vrátit a celý to předělat. Ale prostě, když ta premiéra je, tak vím, že jsem udělal, co jsem mohl a to je všechno.
1: A k tomuhle umění té práci se sebou, to jste dospěl sám svými zkušenostmi, nebo jste musel někdy si třeba najít i pomoc, abyste se v tom netopil, třeba v těch kritikách, nebo v tom, že se člověk zkrátka hlídá, jak se na něj dívají a člověk, nevidí sám sebe vlastně.
2: No, je to hodně zkušeností, je to hodně, já už jsem vytvořil 75 baletů, takže z začátku jsem měl nervy, aby se to tanečníkům líbilo, pak jsem říkal, no tak jako dělám to umění, protože to celý tím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lístky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne, a prostě s tím se musíte smířit. Jako nemůžu ovlivnit.
1: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
2: Mám. Já mám v počítači takovou jakoby složku, tam se vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli si přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít teď čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
1: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času se jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
2: Tak úplně z toho biologického hlediska, když sebou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě hodiny se dostat úplně někam jinam, popřemýšlet o životě a třeba vás může něco se vás dotknout, něco ovlivnit a třeba najednou zjistíte, že to trápení není tak veliký a že můžete někomu třeba odpustit nebo něco změnit nebo něco se ve vás změní a posunete se jako člověk dál. To je divadlo.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Bubeníček. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, 13 hodin, posloucháte Rádio Praha. Ve studiu už je Denisa Žižková a má pro vás další zprávy. Krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Rekonstrukce ulice Národních hrdinů v pražských Horních Počernicích bude stát 34 milionů korun. Sudetoněmecký sjezd v Brně je podle krajanů historickou kapitolou vztahů mezi Německem a Českem. Fotbalisté Slavie dnes převezmou pohár pro vítěze ligy. Bude oblačno až polojasno, odpoledne se vyskytnou výjimečně přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty dnes až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci opraví ulici Národních hrdinů v pražských Dolních Počernicích. Radní hlavního města vybrali stavební firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. Nový bude chodník, povrch silnice, zastávky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce potrvá zhruba půl roku, začít má ještě letos, říká radní hlavního města Michal Hroza z TOP 09.
3: Součástí stavby technického vybavení v Dolních Počernicích je rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice Národních hrdinů, včetně odvodnění odvodňovacím příkopem a napojení uličních vpustí do dešťové kanalizace.
1: Sudečtí Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Stefan Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy.
4: Nepožadujeme navrácení, přinášíme naši upřímnou lásku této zemi a náš podíl na naší skutečné kultuře. Pro mnohé z nás se dnes uzavírá bolestný kruh. Z místa ztráty se stává místo uzdravení. Řada našich prarodičů o tom snila celý život. V srdci nikdy neopustili Brno, Chebsko nebo Krkonoše.
1: V pražském Rudolfinu dnes zaspívá kanadská držitelka ceny Grammy. Pro Barbaru Hennigan to bude druhý koncert v rámci letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Se smyčcovým souborem Belcha Quartet uvede nevšední skladbu Rakušana Arnolda Schönberga, která má podle uměleckého šéfa festivalu Josefa Třeštíka svébytný text.
5: Je to taková jeho skladba, kterou on vykračuje z pozdně romantického světa a vydává se na pole volné tonality a atonality. Pro něj to byla zlomová věc. Barbara Hennigan tam zpívá v jednom verši, že budeme dýchat vzduch jiných planet. Tak přesně tenhle verš nějakým způsobem charakterizuje tu skladbu.
1: Fotbalisté Slavie dnes převezmou pohár pro vítěze ligy. V posledním kole soutěže Pražané přivítají třetí Viktorii Plzeň, druhá Sparta se utká se čtvrtým Hradcem Králové a pátý Jablonec vyzve šestý Liberec. Všechny zápasy začínají ve 14 hodin. Dnes by mělo být oblačno, zpočátku i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou přehánky, k večeru se bude opět vyjasňovat a teploty dnes až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pomalu za sjezdem na Barrandov na 14,5 kilometru uklízejí po dřívější nehodě. Jede se pouze jedním pruhem a zdržení v tuhle chvíli 5 minut. Jinak v Praze v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, zavřený je stále levý pruh, Klona je z Letňan a zdrží vás 10 minut. A dívám se ještě, jak to vypadá na dálnici D10 na příjezdu do Prahy směrem z Turnova opatrně. Za sjezdem na Horní Počernice máme Vášenou nehodu, na 3,5 kilometru se srazila dvě auta, kolona se zatím netvoří.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, teď už s Lenkou Vahalovou máme 4 minuty po 13. Je neděle 24. května a já mám pro vás další dobrou muziku. Luis Capaldi. Lost Frequencies. Nebo teď Adele, krásné odpoledne.

0: Krásné odpoledne, Luis Capaldi dospíval na rádiu Praha. Teď máme přesně 14:45. Cesta do zoo nemusí začínat až u vstupní brány. V Praze můžete vyrazit za zvířaty trochu netradičně, a to lodí po Vltavě. Podrobně o tom už za pár minut. Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy směrem z Turnova opatrně, za sjezdem na Horní Počernice máme hlášenou nehodu. Na 3,5 kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu. Naštěstí to zdržení je minimální. Pozor také na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí. Silničáři ukončili sice práce, ale na kilometru 150 ještě stále odklízejí přenosné značení a je tu hustý provoz.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, tak tohle byla naprostá novinka Calvin Harris, Jazzy a jejich Satisfy. A my teď máme další reportáž na Rádiu Praha, kterou jsem slibovala, avizovala. Cesta do zoo totiž nemusí začínat až u vstupní brány. V Praze můžete vyrazit za zvířaty trochu netradičně, a to lodí po Vltavě. Na plavbu se vydala i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Tak hodně polský výroby, těch lodí bylo postavených celkem 13. Původně byly projektovaný zejména pro provoz na Mazurských jezerech a v příbřežních vodách Gdaňského zálivu. Konkrétně pro Prahu byly od začátku postavený dvě lodě, a to byla Vysla v roce 65. Odra přišla o 3 roky později, a když teda ji zařazovali do provozu, tak ji zařazovali jako takzvanou vádní loď, to znamená, ona byla luxusně vybavená, vozila takový ty lepší delegace a oficiální návštěvy.
2: Loď Odra, kterou se plaví do zoo, mi představil kapitán Filip Houdek. Během zhruba 75 minut vás proveze historickým srdcem metropole. Cestující tak mají unikátní pohled přímo z Vltavy na Karlův most, uvidí panorama Pražského hradu, Vltavské ostrovy nebo Letenské sady s metronomem. Velkým lákadlem jsou i dvě plavební komory, které loď během cesty překonává. Právě to bývá jeden z největších zážitků.
1: Funguje to tak, že prostě loď najede do plavební komory, pokyn dává obsluha té komory, proto ten semafor, proto to tady svítí, protože já se nemůžu vjet na červenou. Já jsem teďka zajedu, tady se musím uvázat, aby jsme náhodou nějak nelítali sem tam. Za náma se zavřou vrata a tamhle, jak vidíte, ty černožlutý tyče, jak trčejí ze země. Jo, tak ty se začnou zdvihat, tam jsou ty stavítka, a pak vlastně na principu spojených nádob ta voda z té komory vyteče ven.
3: A s kým vy komunikujete během té plavby?
1: Komunikuju s plavebníma komorama, to komunikuju tadyhle přes vysílačku. Je to na kanále číslo 9 tady na Vltavě. Komunikuju s loděma i mezi sebou, proto je například kolem Karlova mostu, tam je plavebně obtížný úsek, špatně přehledný, to znamená, tam se i hlásíme, kterým polem která loď pojede. No a komunikace mezi jednotlivýma loděma probíhá na kanále číslo 10.
2: Na palubě je otevřená horní terasa i uzavřený prostor s velkými okny v chladnějších dnech. Po návštěvě zoo se můžete stejnou trasou vrátit zpět do centra. Více o plavbě mi sdělila marketingová ředitelka Prague Boats Lucie Nedvědová.
4: Výjíždíme z Rašínova nábřeží 3x denně a doplujeme až do přístaviště Troja, kde je to zhruba 10 minut chůze od vstupu do zoologické zahrady, a jezdí se právě na lodi Odra, která je nově polepená lego zvířátky, a všechna zvířátka jsou zvířátka, která uvidíte v zoo Praha.
2: Lodní linku navíc mohou využít i lidé mířící do Stromovky nebo botanické zahrady. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Praha žije výlety.
6: Praha žije výlety.
0: Krásné odpoledne, 2:30, vracíme se na silnice. V Praze v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení kvůli opravě, zavřený stále levízní pruh, kolona kolem sjezdu na Prosek je zhruba na 5 minut. Jinak na Nuselském mostě směrem do centra stojí porouchané auto, dopravu ovšem více zpomalují první semafory za mostem, ale to zdrží maximálně 5 minut. Jinak dálnice jsou v tuhle chvíli volně průjezdné. Komplikace jsou pouze na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem na Vyškov, tady se zdržíte mezi 194. a 196. kilometrem.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava.

0: Krásné odpoledne, Olivia Dean dospívala na rádiu Praha, teď máme minutu před 14:45. Stále můžete vyrazit sem k nám do Karlína v rámci akce, v rámci festivalu Open House Praha a máme otevřeno dnes do 6 hodin. Teď je tady se mnou skupina, zrovna přímo se mnou ve studiu, tak já vás přátelé milí poprosím, až řeknu 3, 2, 1, teď, tak do éteru všichni zborově zavoláte ahoj, aby mi naši posluchači věřili, že Open House je v plném proudu. Takže 3, 2, 1, teď.
1: Ahoj!
0: Moc vám děkuju. Open House Praha láká do naší budovy. Adresa jednoduchá, Hybešova 10, Karlín. Vracíme se na silnice v Praze, v Liberecké směrem do centra. Pokračuje dopravní omezení, kvůli opravě je zavřený stále levý pruh. Kolona kolem sjezdu na prosek je na 5 minut. Na Nuselském mostě v Praze směrem do centra stojí stále porouchané auto. Dopravu ovšem více zpomalují první semafory za mostem. Tady je zdržení maximálně 5 minut. Jinak dálnice v tuhle chvíli jsou volně průjezdné.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Praha 3 dá letos majitelům nemovitostí celkem 4 miliony korun na vyčištění zdí od nasprejovaných nápisů. Teherán popravil muže odsouzeného za špionáž v době války. Odpoledne čekejte oblačno až skoro zataženo a teploty do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a také na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli samotní žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Vlastníci nemovitostí v Praze 3 si budou moci i letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Vedení městské části na to vyčlenilo celkem 4 miliony korun. To je stejně jako v loni, kdy za to technici odstranili celkem 500 maleb ze zdí a fasád, říká radní Prahy 3 Jiří Ptáček z TOP 09.
2: Do toho antigrafity programu se můžou zapojit vlastníci, kteří podepíšou smlouvu o spolupráci s městskou částí na odstraňování grafity a následně, když jim někdo postříká dům, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, tak dojde k vyčištění zdarma.
0: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 60-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených průzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za pláce zaplatilo 174 milionů korun. Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli, informuje Atom agentura AFP. Jde o první takový test v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. Nejčastěji k popravám odsuzuje právě kvůli špionáži nebo činům, které považuje za ohrožení národní bezpečnosti. Podle organizací na ochranu lidských práv je Írán po Číně druhou zemí, kde je nejčastěji uplatňována trest smrti. Loni chtěl popravit přes 1600 lidí. Dan Leon Madsen ovládl plochodrážní Grand Prix České republiky. Do čela seriálu Mistrovství světa se dostal v Praze třetí Polák Bartoš Zmrzlik. Pro oba české zástupce skončil závod na marketě po základních jízdách a lepší z domácí dvojice byl 14. Jan Kvěch.
3: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední.
0: Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno až skoro zataženo, výjimečně se objeví přehánky. Večer bude oblačnosti od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přechodně místy mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách opět na silnice. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Dolní Počernice stále čekejte kolonu. Za sjezd na Průmyslovou je to na necelých 10 minut. V Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení. Zavřený je levý pruh, popojíždí se před sjezdem na Prusek. A jinak ještě novinka z dálnice D8. Z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 2,5 kilometru stojí auto s poruchou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme 3 minuty po 14. a v naší karlínské rozhlasové budově stále probíhá open house a abyste mi věřili, že máme návštěvníky teď přímo ve studiu, možná jste slyšeli i náznak potlesku těsně po zprávách, tak to je důkaz toho, že jsou tady se mnou. A aby mi posluchači věřili, tak uděláme teď takovou jednu věc. Já napočítám 3, 2, 1 teď a řekneme společně krásně ahoj do éteru. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď.
5: Ahoj!
4: Moc vám děkuju, to je důkaz, že jsou tady se mnou a vy můžete přijít taky na Hybešova 10 sem k nám do Karlína. Budeme se těšit. Vysílání pokračuje. Olivia Rodrigo. Donna Summer. Nico Santos. Nebo teď Post Malone, krásný den.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, Adamské a Síl a jejich Killer. Teď máme 14:15, stále můžete vyrazit sem k nám do Karlína na Hybešovu 10, stále probíhá akce Open House Praha. Co nás čeká v našem vysílání už za chvíli, tak to bude Týden v Praze se Štěpánkou Martanovou.
1: Praha je nej. Největší hřbitov v Praze, to jsou Olšany. Zelená oáza s víc než 50 hektary, kde odpočívá řada známých osobností. Třeba Ladislav Smoljak, Vladimír Menšík a spousta dalších. Některé hroby jsou samostatná umělecká díla, třeba ten od Olbrama Zoubka, který navrhnul hrobku Jana Palacha. Součástí Olšan je taky vojenský a židovský hřbitov. Tenhle největší hřbitovní komplex v České republice je nesmírně

0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Pojďme se podívat, jak to vypadá v Praze. Na Štěrbholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Dolní Poučernice čekejte kolonu za sjezd na Průmyslovou, je to na necelých 10 minut. V Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, zavřený je stále levý pruh a popojíždí se před sjezdem na Prosek.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Vačinasky, selhání, teď už je tu Štěpánka, má pro vás týden v Praze.
1: Hezký den. V pondělí začala rekonstrukce křižovatky mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí, potrvá 10 dní. Praha letos vyčlenila 474,5 milionu korun na účelové dotace pro městské části. Peníze pobotují hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí třeba na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných na Praze 6 nebo stavbu učitelských bytů na 13. Vůbec nejvyšší dotaci 100 milionů korun dostanou Řepy na dům s pečovatelskou službou. V úterý dopoledne se v Záběhlicích čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři zraněné rozvezli do nemocnic. Vedení Prahy výjimečně ve středu schválilo návrh nového pražského územního plánu. V přípravě je od roku 2012. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999. Zahrnuje třeba výškovou regulaci a několik míst, kde bude možné stavět až 100-metrové budovy. Změny ale ještě musí potvrdit zastupitelé. A ve středu večer se v domě ve Starodubečské ulici zabarikádoval muž. Vyhrožoval zbraní a výbušninami. Po téměř dvou hodinách dům ale dobrovolně opustil a policie ho zadržela. Žádné zbraně ani výbušniny u něj nenašla. A co je nového v městských částech? Tak třeba 14 zavádí maximální povolenou rychlost pro auta 30 km v hodině v celé Hloubětínské ulici. Chce tak zvýšit bezpečnost dětí. Jednička vybírá nájemce do 8 nových startovacích bytů v Samcově ulici. Jsou určené především mladým lidem a mají jim pomoci na začátku dospělého života s řešením otázky bydlení. Odborná komise vybírala ze 200 žádostí, vítěze ještě musí potvrdit radní městské části. To vlastníci nemovitostí v Praze 3 mohou letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Radnice na to stejně jako vloni vyčlenila 4 miliony korun a jen připomenu, že vloni za tyto peníze technici odstranili asi 500 maleb ze zdí a fasád. V Dolních Počernicích zase nechají opravit ulici Národních hrdinů. Rada hlavního města vybrala firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. V ulici bude nový chodník, povrch silnice a objeví se tam nové zastávky i veřejné osvětlení. To v Horních Počernicích začala výstavba nového bytového domu. Vznikne v něm 15 obecních bytů různých dispozic. Dva budou mít bezbariérový přístup. Obyvatelé budou mít k dispozici také parkoviště pro 16 aut. V Holešovicích je nové sportovní a volnočasové hřiště. Slavnostně tedy bude otevřené ale až 1. června. Už teď je ovšem jasné, že si tam můžete zahrát třeba basketbal a nebo stolní tenis. A Praha 5 zřídila jednu novou třídu. Od září bude mít základní škola pod Žvahovem. Ve čtvrtek jste si na radnici Prahy 13 vyzvedávali zadarmo kompostéry. Pro lidi s trvalým bydlištěm v této městské části měla radnice připravených asi 420 nádob na bioodpad. Institut plánování a rozvoje hlavního města pak u Liveňského zámku uspořádal hru pro veřejný prostor. Akce byla součástí projektu Tvoje město, tvůj prostor a měla zábavnou formou naučit dospělé a děti přemýšlet o svém okolí. V sobotu se v Praze 14 uskutečnila rekonstrukce atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heinricha z roku 1942 a tato akce měla i odborný výklad historiků. A celý víkend se můžete procházet běžně nepřístupnými místy. Koná se totiž další ročník festivalu Open House a k dispozici v celé Praze máte přes 100 budov a prostorů. A třeba i naše karvinská studia. A právě z těchto prostor vám přeje hezký zbytek dne od mikrofonu Štěpánka Martanová.
2: Co se děje v Praze?
0: Ze silnic máme novinky. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov opatrně u 21. kilometru je tu odstavená dodávka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna odstavené auto u 59. a 50. kilometru. A ještě D5 z Rozvadova do Prahy za sjezdem na Nýřany. Pozor na 96. kilometru. Jedou po krajnici dálnice cyklisti. Tak ať je nesrazíte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity do Prahy. Doprava, informace.

0: Krásné odpoledne, tohle byl Bon Jovi, stále posloucháte Radio Praha. Teď máme 3:15 a stále můžete navštívit v rámci akce Open House Praha naší karlínskou rozhlasovou budovu. Adresa je jednoduchá, Hybešova 10 Karlín. Ještě stále máte čas sednout na metro nebo do auta a přijet sem k nám. A abyste mi věřili, že ta akce skutečně probíhá, teď zrovna jsem ve studiu obklopená příznivci a návštěvníky a abyste mi věřili, že jsou tady, tak oni vám teď zborově řeknou ahoj do našeho vysílání. Milí přátelé, ničeho se nebojte, já řeknu 3, 2, 1 teď a jak zazní to teď, tak vy řeknete zborově krásné ahoj. Ještě tady mám po ruce přímo šéfredaktora, ten připravuje další mikrofony, aby to bylo opravdu slyšet, klidně i ten zprávařský a jdeme na to. 3, 2, 1 teď.
1: Ahoj!
0: Tak přátelé, skutečně jsou tady a vy můžete přijít také na Hybešovu 10 do Karlína, stále probíhá Open House Praha. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. V Praze poměrně klid, opatrně pouze v Liberecké směrem do centra. Tady pokračuje dopravní omezení, ale před chvíli jsem se dívala, že tam zdržení není. Pozor také na dálnicích. D10 z Prahy na Turnov hlásí odstavené auto u 21. kilometru. D1 z Prahy do Brna odstavené auto u 59. a 5. kilometru. A stále opatrně také na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy v okolí 96. kilometru. Teď už to bude o něco blíže k Praze, se pohybují cyklisté, tak ať je nesrazíte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu nej...

0: Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. Základní škola v Hlubočepech v Praze 5 od září na vyšší kapacity využije zrekonstruované prostory. Výbuch u vlakové trati v jeho západním Pákistánu zabil nejméně 24 lidí. Zbytek nebude oblačno až skoro zataženo, nejvyšší teploty kolem 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. O jednu třídu více bude mít od září základní škola pod Žvahovem v Hlubočepech v Praze 5. Místo 425 žáků jich tam bude chodit 450. Škola využije nedávno zrekonstruované prostory s novým vybavením. Navýšení kapacity schválila rada městské části na žádost ředitele, vysvětluje místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
2: Tím, že kapacitu navýšíme o 25 dětí, tím budeme příští rok schopni lépe reagovat na demografický vývoj v dané lokalitě.
0: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a také v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Nejméně 24 lidí zemřelo při bombovém útoku na vlak v jeho západním Pákistánu. Dalších asi 50 výbuch zranil. O útoku informuje server Al Arabiya s odkazem na úřady. Nálož podle agentury AP explodovala v okamžiku, kdy vlak projížděl městem Kvéta. Dva vagóny se převrátily a začaly hořet. Výbuch poškodil také několik budov a vozidel v okolí. Nejmenovaný úředník měl uvést, že vlak převážel vojáky s jejich rodinami. K útoku se přihlásila balúčistánská osvobozenecká armáda, která požaduje nezávislost regionu. Nálož odpálil sebevražedný atentátník. Hokejová reprezentace trénovala před závěrečným základní skupiny na mistrovství světa. Na ledě byli všichni. Po vítězném utkání nad Slovenskem zkrátili trenéři polední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodinu. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
3: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležitý vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby nad čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležitý spíš se projet, trošku se spotit, prostě tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
0: Další zápas budou hrát Češi zítra v 16:20 proti Norsku. Odpoledne a večer čekejte oblačno až skoro zataženo, později můžou přijít přeháňky. Postupně pak bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 28 až 30 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přechodně místy mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, zpomalíte za sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to na 10 minut. A na magistrále směrem z Pankráce do Holešovice na Hlávkově mostě srazila 3 auta, blokují pravý pruh. A v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, uzavřený je levý pruh, popojíždí se před sjezdem na Prosek, v tuhle chvíli je to na 10 minut. A připomínám ještě dálnici D10 z Turnova do Prahy. Tady máme nehodu za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru. A před nehodou je zdržení zhruba na 15 minut. Ještě jednou je to D10 z Turnova do Prahy a ta nehoda je u 14. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Rádio Praha a další dobrá muzika. Sombr. James Morrison. Bude tu i Ema Drobná. Nebo teď Brit Declan J. Donovan.

0: Krásné odpoledne, 15:15, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli pozveme na výstavu nejlepších snímků zvířat a krajiny do areálu Pražského hradu, která fotografie zvítězila v prestižní soutěži Czech Nature Photo. Dozvíte se na Rádiu Praha už za chvíli. Teď pohled na silnice, tentokrát na dálnice se podíváme, jak to vypadá na dálnici D10 a také na dálnici D1. D10 z Prahy na Turnov, tady buďte opatrní za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru je nehoda a před nehodou je hustý provoz, takže čekejte krátké zdržení. A na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně před sjezdem na Zruč nad Sázavou. U 57. kilometru je střet autobusu a osobního auta.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Krásné odpoledne, Emma Drobná dospívala na Rádiu Praha, teď už tu mám slíbenou pozvánku. Víc než 200 snímků živočichů, ale také fascinující krajiny od českých a slovenských fotografů, tak ty si můžete prohlédnout na výstavě Czech Nature Photo do Tereziánského křídla Pražského hradu, kde se výstava koná, vyrazila i naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Bylo 13 kategorií, proto jsme předávali docela dlouho, jsme výjimečný 10. jubilejní ročník, proto jsme měli zvláštní jednu kategorii, která se jmenovala Kanon ochrana vody, která byla motivovaná ochranou korálů, protože korály v mořích světových mizí a jsou takovým indikátorem znečišťování moří a planety obecně.
2: Vysvětluje ředitelka a zakladatelka Czech Photo Center Veronika Souralová.
1: Proto jsme se také podle toho inspirovali pro vytvoření nové trofeje. Já jsem z ní úplně nadšená, je to skleněná trofej, jsou to vlastně takové jako barevné korály zalité ve skle.
2: Pojďme vlastně rovnou zmínit to první místo. Byť tedy vítěze jsme dneska viděli zprostředkovaně skrz video vzkaz, tak kdo vlastně vyhrál a jaká fotografie?
1: Ono je to, většinou se to často stane, že fotograf přírody na vyhlašování není, protože fotograf přírody se vyznačuje tím, že se vyskytuje v přírodě. A právě letošní absolutní vítěz Petr Bambousek teďka fotí v pralesích a pořídil fotku, která se nazývá Evoluce. Je to fotka medvěda, který v Národním parku v Thajsku spí úplně v informačním centru, vlastně ve spalovně odpadů. On se tam našel takový svůj pelíšek a uvelebil se tam a fotografie hledal všude v pralesích a nakonec ho našel jako v turistickém centru. A vlastně takovou třešničkou na dortu té fotografie je, že ta spalovna je vyrobená ve firmě, která se jmenuje Evolution. Takže je to taková, já bych řekla, že je to taková spíš varovná fotka, že příroda se mění, s ní se mění i živočichové, protože se musí lidem, kteří se jako hodně na planetě rozpínají, tak se jim musí přizpůsobit. A já bych si přála, aby zvířata a lidé žili v nějaké společné komunikaci a komunitě, což samozřejmě není vůbec jednoduché.
2: Dodává Veronika Souralová. Nejlepší fotografie si lidé můžou prohlédnout ve dvou patrech Tereziánského křídla Starého královského paláce. Nejlépe se sem dostanete z jižních zahrad nebo býčím schodištěm ze 3. nádvoří Pražského hradu. Čas máte až do 13. září. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Praha je kulturou. Vracíme se na silnice, na dálnici D10 z Prahy na Turnov, velmi opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru je stále požár auta, v tuhle chvíli jsou na místě hasiči, ale zdržení je minimální. A na dálnici D5 opatrně z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Stot a do Mažlice u 89. a 5. kilometru je autobus po nehodě na boku. V tuhle chvíli se kolony netvoří, ale na místo už míří záchranné složky. Tak opatrně.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme přesně minutu po 3:15, stále můžete vyrazit sem k nám do Karlínské rozhlasové budovy, protože včera a dnes tu probíhá festival Open House Praha a my jsme zkrátka otevřeli dveře návštěvníkům, které to zajímá, a abyste mi věřili, že tomu tak skutečně je, tak teď se mnou je tady velmi příjemná parta, možná 20 lidí, a abyste mi opravdu věřili, tak oni teď něco řeknou do éteru. Ničeho se nebojte, bude to velmi jednoduché. Já řeknu 3, 2, 1 teď a vy všichni zborově, já tady dokonce zapnu i další mikrofony, aby to šlo slyšet, tak řeknete ahoj, takhle to bude těžký. Takže jdeme na to. 3, 2, 1.
1: Ahoj!
0: Moc děkuju, jste šikovní, takže teď mi skutečně věříte, že Open House Praha je v plném proudu a teď momentálně ve studiu Rádia Praha jsou návštěvníci se mnou. Adresa, kam za námi můžete vyrazit, je jednoduchá Hybešova 10 Karlín, a protože je nádherně, tak pak můžete relaxovat v naší zahradě. No a teď už na silnice. Pojďme se podívat na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zděby. Dejte pozor, na minus prvním kilometru se srazila dvě auta. Další komplikace na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Stot a do Mažlice. Tam se dokonce u 89. a 5. kilometru převrátil autobus, tvoří se kolony. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav řeší nehodu na 14. kilometru. Brzdí se už na kilometru 17,5 a proto na dálnici D10 je teď zdržení 25 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Řidiči budou muset před základní školou Hloubětínská jezdit pomaleji, rozhodlo o tom vedení Prahy 14. Evropa by měla podle ředitele Ukrajinské rady obranného průmyslu inovovat ve zbrojním sektoru. Zítra čekejte jasno s teplotami do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout už 8.
2: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
0: V celé Hloubětínské ulici v Praze 14 bude platit maximální rychlost 30 km za hodinu. Snížením rychlosti chce vedení městské části zvýšit bezpečnost dětí. V místě bude také nově platit zákaz zastavení, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
3: Jako náhrada za tuto úpravu vzniknou o kousek dál v ulici Šestelovická dvě parkovací místa v režimu K+R. Úpravy provede technická správa komunikací hlavního města Prahy na popud městské části.
0: Změny chce radnice mít hotové do konce školního roku. Nové sportovní a volnočasové hřiště v Holešovicích otevře ve zkušebním provozu vedení Prahy 7 1. června. Lidé si tam budou moci zahrát například basketbal nebo stolní tenis. Součástí areálu bude také prostor, kde si děti budou moci vytvářet předměty například ze dřeva. Podle radního městské části pro veřejný prostor Jiřího Knitla z Prahy sobě bylo doteď místo vedle nádraží Holešovice velice zanedbané.
4: Je to místo, které propojuje několik pozemků, několika vlastníků, od soukromých developerů až po dopravní podnik Magistrát. My jsme se se všemi stranami dohodli o pronájmu nebo výpůjčce. Máme tedy plán minimálně po dobu 5 let to místo v tomto duchu provozovat.
0: Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit. Uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Fedirk v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Zmínil také, že Ukrajina je připravená sdílet s Evropou své technologické zkušenosti a budovat společné podniky. Házenkářky pražské Slavie v rozhodujícím třetím finále národního play-off Interligy zvítězily v Chebu nad lázněmi Kinžvart 33-24. Sérii ovládly 2-1 na zápasy a slaví 9. český titul v historii. O přípravě na poslední utkání mluví brankářka Slavie Michaela Malá.
5: Já nevím, jestli mě teďka trenéři nezabijou, ale já jsem se na ten poslední zápas vůbec nekoukala. Takže já jsem šla prostě jenom s čistou hlavou, já jsem úplně zapomněla na to, co bylo předtím, a prostě jsem vycházela jenom z těch zápasů, co byly vlastně jeden, a z přípravy před tím prvním zápasem. A prostě jsem šla jenom s tím, že vím, jak ty holky střílej, ještě jsme byli na něčem domluvený s trenérama, s holkama, a vyšlo to, no.
0: Zítra bude v Praze a okolí většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách ještě na silnice. Důležité upozornění mám teď z dálnice D1 přímo v Brně. Pokud míříte z Prahy po dálnici D1, tak je D1 teď neprůjezdná kvůli hromadné nehodě u 196. kilometru. Poslední volný sjezd, pokud tedy míříte na Moravu, je na exitu 190. Ještě jednou, na dálnici D1 na 196. kilometru je hromadná nehoda.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
6: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme 4 minuty po 16. Je neděle 24. května. Stále probíhá Open House Praha. Se mnou ve studiu další sympatická skupinka. Já už to dělám s každou skupinkou, takže vy mi můžete hezky promluvit do éteru. Nebojte se, nebude to nic složitého. Ale aby naši posluchači skutečně věřili, že teď reálně jste se mnou ve studiu, tak když řeknu 3, 2, 1 teď, tak řeknete všichni ahoj. Je to jednoduchý. Jo? Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď.
7: Ahoj!
6: Byli jste krásně slyšet v éteru Rádia Praha. Teď už čas na další muziku. Adonis. Dermot Kennedy. Nebo teď Lady Gaga. Krásné odpoledne.

0: Krásné odpoledne, no doubt, teď máme přesně 4:45, za chvíli tu bude Jirka Štefle a pozve vás na jeden docela výrazný divadelní festival, počkejte si na to. Na dálnici D1 máme komplikace, pokud míříte směrem z Prahy na Brno, tak u 196. kilometru je dálnice zavřená kvůli hromadné nehodě. Další komplikace na dálnici D1 jsou z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Chodce Rady, na 28. kilometru se dojíždí do Kolony a v Koloně budete popojíždět až 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, půl páté, Rádio Praha, stále s vámi, tohle byla Jennifer Lopez a David Guetta. My pro vás máme s Jirkou Šteflem další tipy, pozve třeba na divadelní festival.
1: V Praze pokračuje festival Prague Fringe, ten nabízí výběr zajímavých divadelních představení v angličtině. Navštívit můžete špičkové světové autorské divadlo všech žánrů, od činohry přes pohybové divadlo po komedii. V pondělí se můžete vydat třeba do klubu Malostranské besedy a nebo do A studia Rubín. Uvidíte představení od souborů z Itálie, Tchajvanu nebo Austrálie. Prague Fringe můžete navštívit až do konce května. A v Národním muzeu můžete vidět výstavu Czech Press Photo. Ta připomíná důležité okamžiky předchozího roku pohledem fotografů a fotografek. Uvidíte tam přes 750 fotografií, které nabízejí hlubší pohled na události a příběhy, které formují naší společnost a život v naší zemi. Nechybí tam ani vítězná fotografie Czech Press Photo, a tedy snímek Lukáše Kaboně z deníku, který zachycuje práci horníků na dole ČSM Sever. Na tuhle výstavu se vedejte do nové budovy Národního muzea, otevřena bude do konce listopadu. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: Na dálnici D1 buďte velmi opatrní, z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce Rady v omezení vyšetřují střed 3 osobních aut, v pravém pruhu jede se krokem a brzdí se už na 30. kilometru, v tuhle chvíli je fronta na 40 minut. Ještě jednou, jedná se o dálnici D1 z Brna směrem do Prahy, je tu hromadná nehoda a brzdí se už na 30. kilometru.
2: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.

0: krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, poslouchejte nás i dnes, v 21 hodin čeká vás hit týdne a samozřejmě můžete ovlivnit náš playlist jednoduše během všedních dnů na praha.rozhlas.cz. Stačí, když kliknete na záložku pořady hit týdne a tam už můžete hlasovat. Jaká je situace na silnicích? Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále velmi opatrně za sjezdem na Sázavu. Tady na 31. kilometru se dojíždí do Kolony a to zdržení stále způsobuje hromadná nehoda. Zdržení v tuhle chvíli minimálně půl hodiny. Jinak další výrazné komplikace byly ještě na dálnici D1 přímo v Brně. Pokud míříte z Prahy na Moravu, tam byla dálnice D1 u 196. kilometru dokonce zavřená. Teď už je otevřená, ale před 196. kilometrem je zdržení na 20 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru projedete po nehodě pouze levým pruhem, brzdí se na 17. kilometru. V tuhle chvíli ta fronta aut na dálnici D10 stále na 30 minut a ještě na mě vyskočila Praha v Cínovecké směrem z centra pomalu. Za nájezdem z Kbelské stojí v levém pruhu porouchané auto, ale tady se nezdržíte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Rekonstrukce ulice Národních hrdinů v pražských Dolních Počernicích bude stát 34 milionů korun. Hasiči v Jihomoravském kraji zasahují u záchrany 5 jeskyňářů. Turecká policie vtrhla do centrály hlavní opoziční strany, použila slzný plyn a gumové projektily. Zítra bude jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci opraví ulici Národních hrdinů v pražských Dolních Počernicích. Radní hlavního města vybrali stavební firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. Nový bude chodník povrch silnice, zastávky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce potrvá zhruba půl roku a začít má ještě letos, říká radní hlavního města Michal Hroza z TOP 09.
2: Součástí stavby technického vybavení v Dolních Počernicích je rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice Národních hrdinů, včetně odvodnění odvodňovacím příkopem a napojení uličních vpustí do dešťové kanalizace.
0: Hygienici hlásí výbornou kvalitu vody ve středočeských přírodních koupalištích. To platí pro vodní nádrž Slapy a Orlík. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Podle mluvčí krajské hygienické stanice středočeského kraje Dany Šalamunové letos hygienici sledují v okolí Prahy 44 přírodních koupališť.
3: Rozeznáváme celkem 5 stupňů kvality vody. Modrý a zelený smajlík znamená dobrou kvalitu vody bez zdravotních rizik. Oranžový smajlík to už je zhoršená kvalita vody a zvýšené riziko zdravotních obtíží platí zejména pro rizikové skupiny, to znamená alergiky, těhotné ženy, děti.
0: Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
4: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
0: Turecká policie spustila razii v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Ezgir Ezel, kterého ve čtvrtek soud v Ankaře zbavil jeho stranické funkce. Turecká justice totiž zrušila výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Ezel to označil za puč a podle agentury AP se za něj postavila také většina spolustraníků. Dostat zabarikádované lidi ze sídla strany nařídil guvernér Ankary. Na akci se podle agentury AFP podílely stovky těžkooděnců. Fotbalisté mistrovské Slavie porazili ve svém posledním nadstavbovém utkání šance ligy Plzeň 3-0. Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, stejně jako Jablonec nad Libercem. Zítra čekejte většinou jasno, teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách se vracíme na silnice, na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru. Projedete po nehodě pouze jedním pruhem, brzdí se stále na 17. kilometru a to zdržení na dálnici D10 je stále půl hodiny. Výrazné komplikace jsou stále i na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu. Pomalu v klesání na 31. kilometru se dojíždí do Kolony. Provoz zpomalila hromadná nehoda, která je stále u 25. kilometru. Provoz tady chvílemi kolabuje, čekejte zdržení víc než půlhodinové.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne, 3 minuty po 17. Rádio Praha stále s vámi i s dobrou muzikou. Bude tu Sam Feld. Hey, Sam, I wanna show you how this works. Také Ray Dalton.

0: Zpívala na Rádiu Praha přesně minutu před 17:45. Klip za milion dolarů, dystopická atmosféra a jeden z největších hitů 80. let. Britští Duran Duran, kteří přesně za měsíc vystoupí v Praze, v polovině 80. let ovládli MTV singlem Wild Boys. Podrobně už za pár minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Zdržení stále na dálnici D1 a také D10. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu pomalu v klesání. Na 31. kilometru se dojíždí do Kolony a celkové zdržení je 25 minut a to minimálně. Poslední volný sjezd je na kilometru 34. Ještě jednou je to D1 z Brna směrem do Prahy. Na dálnici D1 ještě se pojďme podívat, jak to vypadá v Brně, protože tam byla dálnice dokonce kvůli vážné nehodě nebo hromadné nehodě zavřená. Bylo to u 196. kilometru směrem na Vyškov. V tuhle chvíli se už dálnicí dá projet, ale to zdržení je minimálně na půl hodiny. Teď ještě D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav. Na 14. kilometru se sice podařilo odklidit následky nehody, ale stále tu čekejte zdržení. Ta kolona začíná u 17. a 5. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Poledne stále posloucháte Rádio Praha, tohle byla kapela Silver Spoons a my teď budeme mluvit o jiné kapele Duran Duran. Za měsíc totiž zahrají v Praze právě britští Duran Duran, jedna z kapel, které nejvíc ovlivnily podobu popu 80. let. Pomohla jim k tomu tehdy i bondovská píseň View to a Kill, vyhlídka na vraždu, se kterou dobily světové hitparády.
1: Vznikly na konci 70. let v anglickém Birminghamu a už jejich název odkazoval k popkultuře. Převzali ho z kultovního sci-fi Barbarella. Doktor Duran Duran byl hlavní záporák. Na začátku 80. let pak přišla série hitů jako Rio, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex. A Duran Duran se rychle stali jednou z největších kapel planety. Navíc ale tahle parta načesaných chlápků s make-upem jako jedna z prvních skupin pochopila v době nastupující MTV sílu videoklipu. Vrchol přišel v roce 1984 se skladbou Wild Boys. Píseň vznikla původně pro plánovaný film, inspirovaný stejnojmenným románem Williama Burroughse, který se nakonec nikdy nenatočil. Samotný videoklip připomínal velkolepé dystopické sci-fi a režisér Russell Mulcahy se inspirací filmem Mad Max 2 vůbec netajil. Vidíme v něm gigantické větrné kolo, robotickou hlavu, výbuchy, akrobaty, monstra i složité masky. Klip se natáčel v obřích studiích Pinewood, stál tehdy přes $1 million a patřil k nejdražším své doby. Režisér členy kapely rozhodně nešetřil. Zpěvák Simon Le Bon byl připoutaný k lopatce větrného mlýna a opakovaně se potápěl pod vodu. V jednu chvíli se při natáčení málem utopil. O nic lépe na tom nebyli ostatní členové kapely. Třeba basák John Taylor byl uvázaný ke střeše auta a bubeník Roger Taylor zase visel vysoko nad zemí v horkovzdušném balonu. Kapela dodnes inspiruje řadu hudebníků od The Killers až po Lady Gaga a čeští fanoušci ji můžou už za měsíc vidět v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Praha žije muzikou.
3: Praha žije muzikou.
0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. My se vracíme na silnice, na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu. Velmi opatrně na 32. kilometru se dojíždí stále do kolony po dřívější nehodě. Ta je u 25. kilometru. To zdržení se výrazně zkrátilo, přesto je to minimálně na 20 minut. Tolik dálnice D1, teď ještě Benešovská trojka na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy od odbočky do Čerčan. Máme kolonu, táhne se až k dálnici D1 a to zdržení na Benešovské trojce je až 40 minut. A přidám ještě dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav. Od 14. kilometru pojedete v silném provozu. V tuhle chvíli to zdržení maximálně 5 až 10 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, tohle byl Niall Horan, teď máme minutu před 6:15. Rádio Praha stále s vámi, Open House Praha taky s vámi, protože přímo v našem karlínském studiu jsou teď s námi návštěvníci, kteří se přišli podívat do naší karlínské rozhlasové budovy a abyste věděli, že opravdu nekecám, že jsou tady se mnou, tak já je poprosím, aby promluvili do éteru Rádia Praha a nebojte se, milí přátelé, nebude to nic složitého. Já vám to vysvětlím, řeknu 3, 2, 1, teď a vy řeknete všichni krásně zborově ahoj, já si k tomu zapnu ještě další mikrofon, aby vás bylo slyšet a tím dokážeme našim posluchačům, že tu opravdu nejsem sama. Takže 3, 2, 1, teď.
1: Ahoj!
0: Tak dámy a pánové, moc děkuju. Tolik náš krásný open house, zároveň se chýlí ke svému závěru. Budeme samozřejmě rádi, pokud se ještě mrknete na náš web praha.rozhlas.cz, protože během celé akce vznikaly fotky a určitě se tam najdete. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Mám novinku z dálnice D5 z Prahy směrem do Plzně. Pozor za žebrákem, na 37. kilometru u Krajnice se pohybuje chodec, ať ho nesrazíte. Jinak na dálnici D10 z Prahy na Turnov opatrně za sjezdem na Mnichovo hradiště. Na 60. kilometru stojí auto v tuhle chvíli, ale provozu nebrání, projíždí se bez komplikací. A na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu máme stále zdržení. U 32. kilometru se zastavíte, popojíždět budete až na 25. kilometr a to zdržení v tuhle chvíli je na 20 až 25 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Pražákům je hej.
3: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
4: Pražákům je hej.
3: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.
4: Praha.

0: Krásné odpoledne, už je vlastně podvečer, teď máme zprávy na 18. hodinu, posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je Anička Hašková. Krásný podvečer.
1: Pěkný podvečer. Česká televize plánuje po Václavu Moravcovi vymáhat pokutu za porušení konkurenční doložky. Praha 3 dá letos majitelům nemovitostí celkem 4 miliony korun na vyčištění zdí od nasprejovaných nápisů. Izrael vyzval k evakuaci jeho libanonských vesnic. Zítra bude jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, jak říká její mluvčí Michal Pleskot.
3: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
1: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat. Dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi nazpět. Vlastníci nemovitostí v Praze 3 si budou moci i letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních graffiti. Vedení městské části na to vyčlenilo celkem 4 miliony korun. To je stejně jako v loni, kdy za to technici odstranili zhruba 500 maleb ze zdí a fasád, říká radní Prahy 3 Jiří Ptáček z TOP 09.
4: Do toho antigraffiti programu se můžou zapojit vlastníci, kteří podepíšou smlouvu o spolupráci s městskou částí na odstraňování graffiti a následně, když jim někdo postříká dům, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, tak dojde k vyčištění zdarma.
1: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Izrael dnes vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil. Uvedl to deník L'Orient Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hizballah zaútočila už také na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřil proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballah už vyhnal z domovů přes milion lidí. Tenistka Barbora Krejčíková podlehla v prvním kole Roland Garros Američance Baptistové 1-2 na sety, Tereza Valentová Polce Lintetové 1-2 po super tiebreaku. Do druhého kola naopak prošli Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Marie Bousková. Během zítřka bude většinou jasno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásný podvečer, po zprávách ještě na silnice. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte výrazné zdržení od odbočky do Čerčan. Ta kolona se táhne až k dálnici D1. V tuhle chvíli to zdržení je minimálně na 40 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chuce Rady z 27. kilometru se zdržíte také v koloně. V tuhle chvíli je to kvůli omezení na Šmejkalce a je to na 10 minut. Přibyla další komplikace na dálnici D5 z Prahy do Plzně. Za sjezdem na Žebra na 37. kilometru pochoduje člověk u krajnice. Tak opatrně.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: 4 minuty po 18. začíná na Rádiu Praha Pražský update. Čeká nás týden v Praze se Štěpánkou, taky perný den s Petrem Jungmanem, ale za chvíli vás v reportáži vezmeme do pražského Hloubětína, kde filmaři připravili pro veřejnost rekonstrukci operace Anthropoid. Zůstaňte s námi.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Krásný podvečer, Rádio Praha, stále s vámi posloucháte Pražský update. Lidé v Praze mohli v sobotu sledovat veřejnou rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Doplnil ji i odborný výklad historiků nedaleko pražského tramvajového depa v Hloubětíně. Se totiž den předtím natáčely scény pro připravovaný historický film Ležáky.
2: Takhle nějak to nejspíš znělo na křižovatce ulic v pražské Libni v květnu 1942, když Josef Gabčík s Janem Kubišem zaútočili na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na rekonstrukci atentátu se přišla podívat i paní Marie.
3: Byli jsme poblíž, tak jsme říkali, jak se podíváme, no, tak jsme netušili, v jakém rozsahu, jak autenticky to bude pojatý, ale jo, nakonec to dopadlo jako docela dobře, bych řekla. Já se o tohle to zajímám, takže jako mě tyhle ty věci jako dojímají nějak svým způsobem.
2: Celou rekonstrukci útoku komentoval vojenský historik Eduard Stehlík, podle kterého měl atentát vykonat Jan Kubiš.
4: Heydrich se blížil od Panenských Břežan, sjížděl směrem od Kobylis do centra města a v takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. Tou prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš, a teprve kdyby explozi bomby Heydrich přežil, měl nastupovat druhý muž se samopalem nebo pistolí, který měl tu práci dodělat.
2: A dodává, že Gabčík se samopalem nestál před vozidlem, jak často filmaři zobrazují, ale vedle něj.
4: Přijíždějící auto se schovalo za blížící se tramvaj, tak se tam asi oběma parašutu s tím objevilo náhle. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík, bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
2: Místo rekonstrukce v pražském Hloubětíně využili den předtím filmaři pro natáčení atentátu. Podle režiséra filmu Ležáky Miloše Pilaře hledal vhodnou lokaci zhruba 3 měsíce.
5: Sofie, Bratislava, Polsko, Varšava, Budapešť, Drážďany, všude jsem jezdil po kolejích a hledal jsem to. A pak jsem zjistil, že v Hloubětíně u vozovny je něco podobného. Vyfotografoval jsem to takhle z větší dálky. A nejenom tak koukám, říkám, sakra, to je stejný, jako když je vyfocený to Heydrichovo auto v té zatáčce.
2: Po útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nastoupilo období takzvané Heydrichiády, při které zemřelo zhruba 5000 lidí a nacisté tehdy vypálili obce Ležáky a Lidice. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: V pražském updateu stále sledujeme situaci na silnicích. V Praze v Liberecké směrem do centra hlásíte kolonu z Letňan kvůli dopravnímu omezení. Zdržení je 10 minut. Výrazné zdržení ale zůstává na silnici číslo 3. Pokud jdete z Českých Budějovic do Prahy, tak dlouhá kolona začíná od Čerčan, pokračuje až k dálnici D1 a to zdržení je minimálně na 40 minut. A na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště za sjezdem na Písnici na 5,5 kilometru máme odstavené auto. Buďte opatrní.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topíte se v reklamách.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Pražský update stále s vámi. Teď máme 22 minut po 18. Dodnes tu kotví lodě, ale pro vykládku zboží už dávno neslouží. Pražské náplavky, tedy Rašínovo a Hořejší nábřeží, se v posledních letech proměnily v místa, kde to zkrátka žije. Podél Vltavy potkáte běžce, cyklisty, především turisty, kteří sem chodí kvůli krásnému výhledu na Prahu, a více uslyšíte právě teď v reportáži naší letající redaktorky Sabiny Vosecké.
2: Pražské náplavky, přesně Rašínovo a Hořejší nábřeží, dnes patří k vyhledávaným místům, kde lidé tráví čas. Zajít sem můžete na trh pro čerstvé ovoce a zeleninu, pořádají se tu kulturní akce a je to místo, kam lidé zkrátka míří i za odpočinkem, ale taky za krásným výhledem na město. Za pozornost, kromě promenády podél Vltavy, rozhodně stojí takzvané kopky, tedy prostory ve zdech, které dřív sloužily jako sklady pro lodní zboží, které se do Prahy dopravovalo po řece. V kopkách se skladovalo uhlí, dřevo, led nebo stavební materiál. Veřejnosti začaly sloužit až před pár lety, a to po větší revitalizaci obou břehů. Zajímavé je architektonické řešení. Kopky totiž získaly zázemí pro provoz kaváren a galerií. Na Rašínově nábřeží je doplňují obří skleněná kruhová okna. Tvůrcem architektonického řešení je Petr Janda.
3: My máme vlastně tři módy toho otvírání. Jsou tady vlastně pohybové radarové senzory, tak vás vlastně zaregistruje čidlo a otevřou se ty dveře sami. Druhá možnost je, že použijete vlastně ovládání přes obsluhu baru, takže může tady tohle ovládání řídit přímo obsluha a otvírat po každé, když je potřeba. A třetí možnost pro frekventovaný provoz, dejme tomu hlavně v těch jako sezónních měsících, tak je to, že otevřete a necháte to pootevřené.
4: Jsme v naprosto unikátním místě, kousek od řeky s fantastickým výhledem. A to je priorita. A je to vlastně, je to jednak výhled, ale jednak dostatek přirozeného světla do prostoru, ve kterém nikdy nebylo.
2: Doplňuje Petra Jandu architekt Adam Gebrian. Pohodlnou spojnicí mezi břehy je kromě mostů taky přívoz, který vás jednoduše dopraví tam, kam potřebujete. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
1: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, tohle byl Robbie Williams, posloucháte Pražský update a na řadě už jsou zprávy z Prahy s Aničkou, tentokrát na 18.30.
1: V Praze a ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Lidé by v dotčených regionech podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Na Staroměstském náměstí v Praze se dnes odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestují proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrují i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře za motoristy a žádají jeho rezignaci nebo odvolání. Nové sportovní a volnočasové hřiště v Holešovicích otevře ve zkušebním provozu vedení Prahy 7 1. června. Lidé si tam budou moci zahrát například basketbal nebo stolní tenis. Součástí areálu bude také prostor, kde si děti budou moci vyrábět předměty například ze dřeva. V celé Hloubětínské ulici v Praze 14 bude maximální rychlost 30 km za hodinu. Snížením rychlosti chce vedení městské části zvýšit bezpečí dětí. V místě bude také nově platit zákaz zastavení. Změny chce radnici mít hotové do konce školního roku. Zítra bude v Praze a okolí většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Teď zpátky na silnice v Praze v Liberecké směrem do centra hlásíte kolonu z Letňan kvůli dopravnímu omezení. Je to na 10 minut a na Štěrboholské spojce v Praze směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové naberete 10 minut navíc.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu nejnovější.

0: Bernýden Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův. Aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Svátek mají i Vanessy. Toto jméno ale uměle vytvořil spisovatel Jonathan Swift. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prinz Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Na postrach moří jménem Bismarck se pak soustředila celá britská flotila a vrhla na něj veškeré síly. Za 3 dny ho uštvala a poslala ke dnu. Bismarckova první mise se tedy stala i tou poslední. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. První Čech na vrcholu 8000 stanul před 50 lety. Karel Schubert zdolal v roce 1976 pátý nejvyšší vrchol světa Makalu. Z hory se nevrátil. Zahynul při sestupu. Papež Pavel VI. Jmenoval Františka Tomáška kardinálem taky přesně před 50 lety. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu roková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. Před 3 lety vydal zatím poslední 40. album a je také nositelem Nobelovy ceny za literaturu. A já přeju hezkou neděli.
0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio.

0: Pražský update. Krásný podvečer, posloucháte stále Pražský update a teď už je čas na týden v Praze se Štěpánkou.
1: Hezký den. V pondělí začala rekonstrukce křižovatky mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí, potrvá 10 dní. Praha letos vyčlenila 474,5 milionu korun na účelové dotace pro městské části. Peníze poputují hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí třeba na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných na Praze 6 nebo stavbu učitelských bytů na 13. Vůbec nejvyšší dotaci 100 milionů korun dostanou Řepy na dům s pečovatelskou službou. V úterý dopoledne se v Záběhlicích čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři zraněné rozvezli do nemocnic. Vedení Prahy výjimečně ve středu schválilo návrh nového pražského územního plánu. V přípravě je od roku 2012. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999. Zahrnuje třeba výškovou regulaci a několik míst, kde bude možné stavět až 100-metrové budovy. Změny ale ještě musí potvrdit zastupitelé. A ve středu večer se v domě ve Starodubečské ulici zabarikádoval muž. Vyhrožoval zbraní a výbušninami. Po téměř 2 hodinách dům ale dobrovolně opustil a policie ho zadržela. Žádné zbraně ani výbušniny u něj nenašla. A co je nového v městských částech? Tak třeba 14 zavádí maximální povolenou rychlost pro auta 30 km v hodině v celé Hloubětínské ulici. Chce tak zvýšit bezpečnost dětí. Jednička vybírá nájemce do 8 nových startovacích bytů v Samcově ulici. Jsou určené především mladým lidem a mají jim pomoci na začátku dospělého života s řešením otázky bydlení. Odborná komise vybírala ze 200 žádostí, vítěze ještě musí potvrdit radní městské části. To vlastníci nemovitostí v Praze 3 mohou letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Radnice na to stejně jako vloni vyčlenila 4 miliony korun a jen připomenu, že vloni za tyto peníze technici odstranili asi 500 maleb ze zdí a fasád. V Dolních Počernicích zase nechají opravit ulici Národních hrdinů. Rada hlavního města vybrala firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. V ulici bude nový chodník, povrch silnice a objeví se tam nové zastávky i veřejné osvětlení. To v Horních Počernicích začala výstavba nového bytového domu. Vznikne v něm 15 obecních bytů různých dispozic. Dva budou mít bezbariérový přístup. Obyvatelé budou mít k dispozici také parkoviště pro 16 aut. V Holešovicích je nové sportovní a volnočasové hřiště. Slavnostně tedy bude otevřené ale až 1. června. Už teď je ovšem jasné, že si tam můžete zahrát třeba basketbal a nebo stolní tenis. A Praha 5 zřídila jednu novou třídu. Od září bude mít základní škola pod Žvahovem. Ve čtvrtek jste si na radnici Prahy 13 vyzvedávali zadarmo kompostéry. Pro lidi s trvalým bydlištěm v této městské části měla radnice připravených asi 420 nádob na bioodpad. Institut plánování a rozvoje hlavního města pak u Libeňského zámku uspořádal hru pro veřejný prostor. Akce byla součástí projektu Tvoje město, tvůj prostor a měla zábavnou formou naučit dospělé a děti přemýšlet o svém okolí. V sobotu se v Praze 14 uskutečnila rekonstrukce atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heinricha z roku 1942 a tato akce měla i odborný výklad historiků. A celý víkend se můžete procházet běžně nepřístupnými místy. Koná si totiž další ročník festivalu Open House a k dispozici v celé Praze máte přes 100 budov a prostorů. A třeba i naše karlínská studia. A právě z těchto prostor vám přeje hezký zbytek dne. Od mikrofonu Štěpánka Martanová.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. Dejte si viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Stojlov dospíval na Rádiu Praha přesně 7 minut před 19. hodinou. No a nás zajímá, jaké bude zítra počasí. Během zítřka bude většinou jasno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů a vád má pouze slabý vítr.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Krásný večer, 19 hodin, Rádio Praha stále s vámi, teď už zprávy s Aničkou. Hezký večer.
1: Pěkný večer. V Česku znovu padaly teplotní rekordy, tropický den naměřili desítky stanic. Rekonstrukce ulice Národních hrdinů v pražských Horních Počernicích bude stát 34 milionů korun. Šéf americké diplomacie jednal s indickým ministrem zahraničí o posílení vztahů mezi Washingtonem a Dillí. Zítra bude jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro dvou třetinách z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Duxanech. Velmi teplo také bylo v Plzni, Klatovech nebo v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Dělníci opraví ulici Národních hrdinů v pražských Dolních Počernicích. Radní hlavního města vybrali stavební firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. Nový bude chodník, povrch silnice, zastávky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce potrvá zhruba půl roku a začít má ještě letos, říká radní hlavního města Michal Hroza z TOP 09.
3: Součástí stavby technického vybavení v Dolních Počernicích je rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice Národních hrdinů, včetně odvodnění odvodňovacím příkopem a napojení uličních vpustí do dešťové kanalizace.
1: O jednu třídu více bude mít od září základní škola pod Žvahovem v Hlubočepech v Praze 5. Místo 425 žáků jich tam bude chodit 450. Škola využije nedávno zrekonstruované prostory s novým vybavením. Navýšení kapacity schválila rada městské části na žádost ředitele, vysvětluje místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
4: Tím, že kapacitu navýšíme o 25 dětí, tím budeme příští rok schopni lépe reagovat na demografický vývoj v dané lokalitě.
1: Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes v Dillí setkal se svým indickým protějškem Subrahmanyanem Jaishankarem. Jednali o upevnění vztahu obou zemí. Ty se zhoršily loni v srpnu, když Washington uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tím na rozhodnutí Indie pokračovat v nákupech ruské ropy. Po dnešní schůzce Rubio vyjádřil přesvědčení, že země brzy uzavřou vzájemnou obchodní dohodu. Fotbalisté mistrovské Slávie porazili ve svém posledním nadstavbovém utkání šance ligy Plzeň 3-0. Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, stejně jako Jablonec nad Libercem. Zítra čekejte většinou jasno, teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Praze v Liberecké směrem do centra se nadále popojíždí před sjezdem na Prose kvůli opravě zavřený levý pruh a zdržení 10 minut. Zdržení zůstává i na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy. Za odbočkou na čtyřkoli popojíždí kolona, k dálnici D1 se zdržíte až 15 minut. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Benešov z 20. kilometru pojedete pomalej v silném provozu ke sjezdu na Pražský okruh na 11. kilometr a tady je to 10 minut navíc.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný večer, 4 minuty po 19. Za chvíli nás čeká další reportáž. Informace o počasí jsou pro piloty jedním z klíčových faktorů bezpečného přistání. Jak se monitoruje počasí na letišti? O tom už za chvíli. Z muziky Damiano David a Tayla. Support Lesbians. Nebo David Guetta Asia.

0: Krásný večer, Falko dospíval na Rádiu Praha ve 7:45. Teď na letiště, zleva dobrý, zprava letadlo, i tak vypadá každodenní cesta leteckých meteorologů do práce, tedy přesněji na jejich pozorovatelské stanoviště na Pražské Ruzyni. Svou meteorologickou zahrádku mají na volném prostranství mezi oběma drahami, tak aby dobře viděli na všechny strany. A právě tam se zbíhají naměřená data o počasí, která jsou nezbytná k bezpečnému vzletu i přistání.
1: Po pojížděcí ploše přejedeme vzletovou přistávací dráhu a dostaneme se k meteorologické stanici.
2: S Pavlem Pačesem, technikem Českého hydrometeorologického ústavu, teď vyjíždíme na letištní plochu, ale pravidla silničního provozu tady neplatí.
3: Tady platí, co řekne dispečer.
4: Máme to 1-4 na hotelu přednost Rénovi, co jede na Limu.
2: Takže dáme přednost letadlu.
3: Musíme dát přednost letadlu, který teď právě pojíždí ze stojánky. Teď nás mine. S dostatečným odstupem za ním můžeme projet.
2: Dojeli jsme vlastně až na konec letiště, my ho teď máme po pravé straně. Tady jsou všechny přístroje, které potřebují meteorologové.
3: Musí být ty systémy zdvojený.
2: Když bychom se podívali tady do té budky nahoru.
5: V tuto chvíli stav na suchém teploměru je 15,8 stupně Celsia.
2: Roberte Řehák odečítá teploty.
5: A na vlhké máme přesně 11 stupňů Celsia.
2: Ale vidím, že ten jeden teploměr je namočený do nádobky.
3: Technicky je úplně stejný, akorát, že má ochlazovanou tu baňku s tou rtutí. Ta suchá vlhká teplota slouží pro výpočet vlhkosti a tlaku pár.
2: Když počítám 1, 2, 3, 4, možná 15 přístrojů zhruba, tady velký barel.
3: To je váhový srážkoměr, pozná, když na to něco kape a všechno, co mu přibyde, tak zváží a tím nám řekne, kolik srážek napadlo.
2: Jdeme k stožáru s krabicí.
3: Teď jsme otevřeli takový koncentrátor dat, teplota a vlhkost a tady je tlakoměr samotný, směr a rychlost větru. A data z jednotlivých čidel se koncentrují do datové zprávy, která se posílá zase do systému.
6: Teď ze zahrádky jsme přišli k nám na stanici, jak vidíte, okna po všech stranách s výhledem na celé letiště.
2: Lenka Počasová, vedoucí letecké meteorologické stanice, mě tady zve po nějakých asi 30 schodech nahoru. Vidím tady spoustu dat ze 6 míst dvou drah.
6: Plus ta meteorologická zahrádka. Tady je možno vidět, z jakého směru foukám.
2: Teď vám tady něco pípá.
6: Jo. Takhle ten systém upozorňuje připravit si zprávu METAR. Se podává po půl hodinách.
2: Paradoxně Lucie Fenslová se zvedla, odchází od počítačů a jde na terasu.
7: My si fyzicky ověříme, že ta data souhlasí s tím, co se aktuálně venku děje.
2: Takže co jste teď poslali řízení letového provozu?
6: Že fouká z 0,30 stupňů, že je dohlednost nad 10 kilometrů, že není očekáváno výrazná změna počasí.
2: V opačném případě letečtí meteorologové okamžitě vydávají upozornění. Z Pražské Ruzyně Eva Kézrová, Český rozhlas.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Praha stále s vámi, teď máme 8:02. Za chvíli to bude Jirka Štefl a pozve vás na jeden divadelní festival. Zůstaňte s námi. Sledujeme také, jaké bude zítra počasí. Zítra má být většinou slunečno, teploty vystoupí nejvýš na 27 až 29 stupňů a foukat bude jen slabý vítr.

0: Krásný večer s Rádiem Praha, tohle byla Beverly Craven a teď už je tu Jirka Štefo, má pro vás tipy.
1: V Praze pokračuje festival Prague Fringe, ten nabízí výběr zajímavých divadelních představení v angličtině. Navštívit můžete špičkové světové autorské divadlo všech žánrů, od činohry přes pohybové divadlo po komedii. V pondělí se můžete vydat třeba do klubu Malostranské besedy a nebo do A studia Rubín. Uvidíte představení od souborů z Itálie, Tajvanu nebo Austrálie. Prague Fringe můžete navštívit až do konce května. A v Národním muzeu můžete vidět výstavu Czech Press Photo. Ta připomíná důležité okamžiky předchozího roku pohledem fotografů a fotografek. Uvidíte tam přes 750 fotografií, které nabízejí hlubší pohled na události a příběhy, které Kabulně z deníku, který zachycuje práci horníků na dole ČSM Sever. Na tuhle výstavu se vedejte do nové budovy Národního muzea, otevřena bude do konce listopadu. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Krásný večer, Shawn Mendes dospíval na Rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy na 20. hodinu a ve studiu je Anička Hašková. Krásný večer.
1: Pěkný večer. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Praha 3 dá letos majitelům nemovitostí celkem 4 miliony korun na vyčištění zdí od nasprejovaných nápisů. Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické střely Orešník, která zasáhla oblast u Kyjeva. Zítra bude jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga se chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Vlastníci nemovitostí v Praze 3 si budou moci i letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Vedení městské části na to vyčlenilo celkem 4 miliony korun. To je stejně jako v loni, kdy za to technici odstranili zhruba 500 maleb ze zdí a fasád, říká radní Prahy 3 Jiří Ptáček z TOP 09.
3: Do toho antigrafity programu se můžou zapojit vlastníci, kteří podepíšou smlouvu o spolupráci s městskou částí na odstraňování grafity a následně, když jim někdo postříká dům, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, tak dojde k vyčištění zdarma.
1: Hygienici hlásí výbornou kvalitu vody ve středočeských přírodních koupalištích. To platí i pro vodní nádrž Slapy a Orlík. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Podle mluvčí krajské hygienické stanice středočeského kraje Dany Šalamunové letos hygienici sledují v okolí Prahy 44 přírodních koupališť.
4: Rozeznáváme celkem 5 stupňů kvality vody. Modrý a zelený smajlík znamená dobrou kvalitu vody bez zdravotních rizik. Oranžový smajlík to už je zhoršená kvalita vody a zvýšené riziko zdravotních obtíží platí zejména pro rizikové skupiny, to znamená alergiky, těhotné ženy, děti.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešník na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná nadále podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové v noci na dnešek vyslali na Ukrajinu 600 dronů a 90 raket, včetně hypersonické střely středního doletu Orešník, která zasáhla město Byla Cerekva. Bajkerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami druhá na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Třetí dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. Cink startoval ze zadních pozic kvůli špatnému výsledku v short tracku. V závodě se pak posunul o více než 20 pozic oproti úvodnímu kolu.
5: Stalo mě to docela hodně sil a jsem viděl, že to tam je na kousek, takže jsem si tam nějaký dvě kola docela hrábnul, abych tam prorval tou skupinou okolo toho 15. místa, ale pak prostě mi to chybělo v tom posledním kole, no, ale to se nedá nic dělat, prostě ty short tracky musí být lepší, lepší startovní pozice a pak ten závod může být o něčem jiným.
1: Závody vyhrála Rakušanka Štiglerová a Brit Pidcock. Během zítřka bude většinou jasno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Teď zpátky na silnice v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prusek. Aktuální zdržení okolo 10 minut. Komplikace jsou i na dálnici D1. Silný provoz je na příjezdu do Prahy směrem od Brna. Pomalej se jede mezi sjezdy na Mirošovice a na Pražský okruh. Popojíždět tedy budete zhruba 5 až 10 minut. A novinku mám i z dálnice D6. Z Prahy do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Jeneč na 7. kilometru. Je v tuhle chvíli kus plastu. Tak opatrně i tady.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěstitelům ovoce způsobily nedávné mrazy v Česku škody za zhruba 1,5 miliardy korun. Ovocnáři počítají, že sklidí jen polovinu úrody. Zničené jsou kromě ovocných stromů i jahodníky. Podrobnosti na Rádio Praha už za chvíli. Z muziky Bruno Mars. Lake Malawi. Benres.

0: Krásný večer, Mariah Carey dospívala minutu po 8:45. Nedávné mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody za 1,5 miliardy korun. Poškodili ovocné stromy, hlavně jabloně. Mráz spálil také květy jahodníků. Úroda jahod bude podle odhadů některých pěstitelů zhruba o třetinu nižší než loni. Ceny zvýší v průměru o 5 až 10%. Podrobně právě teď na Rádiu Praha.
1: Sehnu se, utrhnu si jednu jahodu, ochutnal. Je krásně sladká, jsme ve foliovníku, ten foliovník je na délku možná 30-40 metrů dlouhý a je jich tady několik vedle sebe.
2: Máme zde odrůdu rumba a ještě druhá odrůda je odrůda flair.
1: Kunratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek.
2: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Co se týká mrazu, jak vás poškodil?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%. Většina těch středně raných a pozdních odrůd byly kompletně ochráněné.
1: Jak se pozná, že ten jahodník pomrzl?
2: Pár hodin po tom účinku mrazu vám vlastně zčernají pestíky.
1: A ta rostlina už je tedy nenávratně?
2: Ne, rostlina žije dál, ale ten květ je vlastně zničený a musí se vlastně čekat do příštího roku. Protože jahodník zakládá květní pupeny v podzimním období, v září, říjen, listopad.
1: Přejedu o 50 km dál do Vraňan, nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že tohleto sucho a tohle chladno způsobí, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsobil mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Co se děje?
6: Co se děje?
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

večer, kapela YouTube dozněla na rádiu Praha minutu po půl deváté. A za chvíli za hokejem. Pozdní konání světového šampionátu ovlivňuje výkony hokejistů. Venkovní teploty se ve Švýcarsku vyhouply ke třicítce a v hale je jen o pár stupňů méně. Jak se v tom hraje a jak se na takové zápasy připravit, tak to v našem vysílání uslyšíte za chvíli. Já se dívám, jaké bude počasí u nás v Česku, a to zítra. Během zítřka má být slunečno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů a vát má slabý vítr.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď už za hokejem. České hokejisty čekají v základní skupině mistrovství světa ještě dva duely. V pondělí odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Vedle soupeřů se ale musí vyrovnat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku stoupla v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta v Hale.
1: Hrozný vedro a ten let prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
2: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
3: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí, jako ten led, no. Ale je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co neděláš.
2: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
4: Mně přijde, že bych potřeboval tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durch, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je, no.
2: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat? Během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolu komentoval.
5: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
2: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
6: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí, ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
2: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30 stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
7: Pitný režim, že tady je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, no to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže no, určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý a je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
2: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
8: Praha žije sportem.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: ještě jednu noc. Stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 21. a ve studiu už je Anička. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Řidiči budou muset před základní školou Hloubětínská jezdit pomaleji, rozhodlo o tom vedení Prahy 14. Izrael vyzval k evakuaci jeho libanonských vesnic. Zítra čekejte jasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii.
3: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se to někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Balenensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutný překonat s dýchací technikou. V celé Hloubětínské ulici v Praze 14 bude maximální rychlost 30 km za hodinu. Snížením rychlosti chce vedení městské části zvýšit bezpečnost dětí. V místě bude také nově platit zákaz zastavení, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
4: Jako náhrada za tuto úpravu vzniknou o kousek dál v ulici Šestelovická 2 parkovací místa v režimu K+R. Úpravy provede technická správa komunikací hlavního města Prahy na popud městské části.
1: Změny chce radnice mít hotové do konce školního roku. Izrael dnes vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil. Uvedl to deník L'Orient Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hizballah zaútočila už také na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballah už vyhnal z domovů přes 1 000 000 lidí. Tenistka Barbora Krejčíková podlehla v prvním kole Roland Garros Američance Baptistové 1-2 na sety, Tereza Valentová Polce Linetové 1-2 po super tiebreaku. Do druhého kola naopak prošli Jakub Menčík, Tomáš Macháč a Marie Bousková. Zítra bude v Praze a okolí většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.
5: Sedm dní uteklo jako voda. Další neděle, další chart Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Petr Jungmann. Tady je 10 nejlepších songů na Praze pro týden od 24. do 30. května. Před top 10 5 nasazených.
2: Hit týdne.
6: Nasazená novinka.
5: Angličan Miles Smith chystá na 19. červen debutové album My Mess, My Heart, My Life. Budou na něm všechny dosavadní hity, až jich bylo, plus hromada nových, jako třeba Hold Me in the Dark.

Od prvního poslechu, jako kdybyste důvěrně znali, to byl Miles Miss Lutnu a první nasazená Hold Me in the Dark. Druhá nasazená je z Izraele, od skupiny, která v posledních týdnech úspěšně dobývá rádiový prostor snad všude na světě. Říkají si Temper City, tady je Self Aware.

trojice z Tel Avivu, Temper City a jejich velký virální hit Self-Aware. To je druhý nasazený hit 21. vydání chartu Rádia Praha. A třetí, tomu budeme rozumět úplně všichni. Česká slavice, Eva Farná a horká novinka Perpetuum Mobile. Nasazená

0: pustit už ne.
1: Zanedlouho se Eva Farná chystá na 3 největší koncerty v kariéře v pražském Edenu, tak budeme držet palce, ať se povedou. Určitě tam zahraje i novinku Perpetuum Mobile. A propo stadion. Nejoblíbenější sport na světě se chystá taky na svůj festival, na světový šampionát v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. I s naší účastí. Hymnu turnaje naspívala opět Shakira, s ní Barnaboy.

pozbuzování v několika jazycích, největší favoriti turnaje i největší současné fotbalové hvězdy se objevily v textu k hitu Daj Daj. To byly Shakira a Barnaboy a čtvrtá nasazená. Čeština je stejně krásná řeč a nabízí spoustu geniálních slovních hříček. Jednu teď použijí činasky. Selhání a selhaní. Michal Malátný a spol. Pátá nasazená. Hit

0: Pět nasazených máme. Byli to Miles Smith, Hold Me in the Dark, Temper City, Self Aware, Eva Farná, Perpetuum Mobile, Shakira a Barna Boy Die Die a Činasky, Selhání. Po jejich bití rozhodnete vy. Hlasujte na praha-rozhlas.cz. 10 nejlepších pro týden od 24. do 30. května právě teď. A díky za všechny vaše hlasy. Ty dali top 10 podobu.
1: Číslo 10.
0: Před 14 dny útočili na vítězství. Teď jsou poslední K-popoví BTS Swim.

Dnes tu byli po sedmé a takhle hluboko ještě ne. Sedmihlavý boyband z jeho korejského soulu BTS, Swim. Tedy Swims zabodoval s novinkou Mr. Know It All poprvé minulou neděli a nehnul se ani o milimetr. Jeho všeználek dnes po druhé.

dálku po světě běhá. Mám pocit, že čím dál tím víc, co nevíš, to si vygooglíš a každý je vystudovaný lékař, kynolog, právník. Ale tady šlo o lásku. Kdybych byl býval věděl, znáte to. A zpěvák z Atlanty Teddy Swims, Mr. Know It All. Po druhé tu taky dnes budou Madonna a o 41 let mladší, no klidně vnučka, nastupující star Sabrina Carpenter, Bring Your Life.

Madonna v 67 chystá na začátek prázdnin nové album Confessions 2. Zatím odkryla dva songy a seznam songů. A to je vše. Na zbytek si počkáme na 3. červenec. Madonna je pořád ale mladice proti Stounům. I nejstarší rockband světa vydá novou desku. I oni zveřejnili seznam skladeb se dvěma hosty. Amy Winehouse a Chuckem Berrym. Jak je tohle možné? Samozřejmě asi kdysi dávno spolu něco nahráli a teď bude ten správný čas to vydat. Prvním singlem alba Foreign Tongues je In The Stars. Dnes podruhé.

Rolling Stones padli o místo a mají sedmičku s hitem In The Stars. Čtyři songy máme za sebou a ještě žádná novinka. A dvě mít budeme, teď ještě ne. Teď tu bude nejbohatší popová hvězda současnosti, a to po čtvrté. S tou pro ně největší showgirl, Elizabeth Taylor. Tady je další Taylor, Swift. 6.

CZ. Hlasování, které rozhoduje o pořadí, najdete taky tam. A pro které songy jste nejvíc hlasovali? No, začněme s těmi, pro které právě moc ne a vypadly. Božská juniorka Charlotte Gott vypadla z 5. místa. Calvin Harris a Kasabian z 10.

Je tu první novinka a zpěvačka, jejíž album jsme si dali minulé pondělí z vinilu. Angličanka Holly Humberstone. Titulní písničku jsme si nasadili a vydá. Moc se líbí.

Troufnu si tvrdit jedna z nejhezčích popových desek letošního roku. To je Cruel World. Titulní song si dnes odbyl premiéru i v chartu Rádia Praha. To byla Holly Humberstone na skvělé páté místo. Ale po dvou jedničkách dneska na prázdno, to jsou věci. Kráska z Kalifornie, Olivia Rodrigo, vyhrála poslední dvě kola. A dneska jen čtyřka s hitem Drop Down.

Je jí 23, doma má 3 Grammy a 11 nominací na tyto nejprestižnější hudební ceny. Za dvě alba Sour a Guts, třetí album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love je na cestě. Bude 12. června. Dnes ale jen číslo 4 pro Drop Dead. To byla Olivia Rodrigo. Dámy a pánové, tři nejlepší na Rádiu Praha pro týden od 24. do 30. května. A tady žádná změna. Drákula se drží po druhé na třetím místě a s ním Australan Kevin Parker, tedy Tame Impala a Jenny z Blackpink.

Aktuálně jeden z největších a nejhranějších světových hitů je top i na Rádiu Praha. To byl Tame Impala s Jenny Dracula. Poslední dva songy tu zbyly. Ohlásil jsem dvě novinky a slyšeli jsme zatím jedinou. Ta je hned na poprvé první nebo druhá. No a za B je správně. Rodák z Rychnova nad Kněžnou, držitel Slavíka jako objev roku, to je René Dank.

Dunk vletěl do hitparády Rádia Praha a hned na poprvé málem všichni porazil s hitem Bílé. Neporazil jediný song, ten za chvíli, teď celá patnáctka. Nasazené první Miles Smith Hold Me In The Dark. Druhá nasazená Temper City Self-Aware. Třetí nasazená je Eva Farná

Desítka, BTS, Swim. Devítka, Swims, tedy Mr. Know-it-all. Osmička, Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Life. Sedmička, The Rolling Stones, In the Stars. Šestá je Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Pětka, první novinka, Holly Humberstone, Cruel World. Čtyřka, minulé jedničky.

dvojka, nejlepší novinka René Dan Dealer. A jednička. Poslední týdny patřily pokaždé k tomu nejlepšímu, ale jednička pro ně byla zapovězena. Vždycky byl někdo o kousek lepší. Až teď se všechno mění. BB Rexa a Faithless jsou tu po sedmé a poprvé na nejvyšším stupni New Religion. Číslo 1.

0: Religion, BB Rexa a Faithless jsou novými šampiony. Dostali nejvíc hlasů a až do příští neděle se budou moct chlubit titulem jednička na Rádiu Praha. Jestli i příště, kdy tu budou po osmé, vyhrají, bude záležet jen na vás. Kdo byl dneska nejlepší? Hlasujte u nás na webu a mějte se.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.
2: Je 22 hodin.
3: Česká televize plánuje po Václavu Moravcovi vymáhat pokutu za porušení konkurenční doložky. Děti v pražských Holešovicích budou moci od 1. června využívat nové hřiště. Turecká policie vtrhla do centrály hlavní opoziční strany, použila slzný plyn a gumové projektily. Zítra bude většinou jasno, teplotní maxima 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
3: Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, jak říká její mluvčí Michal Pleskot.
4: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
3: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat. Dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Nové sportovní a volnočasové hřiště v Holešovicích otevře ve zkušebním provozu vedení Prahy 7 1. června. Lidé si tam budou moci zahrát například basketbal nebo stolní tenis. Součástí areálu bude také prostor, kde si děti budou moci vyrábět předměty například ze dřeva. Podle radního městské části pro veřejný prostor Jiřího Knitla z Prahy sobě bylo doteď místo vedle metra nádraží Holešovice zanedbané.
5: Je to místo, které propojuje několik pozemků, několika vlastníků, od soukromých developerů až po dopravní podnik Magistrát. My jsme se se všemi stranami dohodli o pronájmu nebo výpůjčce. Máme tedy plán minimálně po dobu 5 let to místo v tomto duchu provozovat.
3: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Turecká policie spustila razii v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Ezgir Ezel, kterého ve čtvrtek soud v Ankaře zbavil jeho stranické funkce. Turecká justice totiž zrušila výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Ezel to označil za puč a podle agentury AP se za něj postavila také většina spolustraníků. Dostat zabarikádované lidi ze sídla strany nařídil guvernér Ankary. Na akci se podle agentury AFP podílely stovky těžkooděnců. Fotbalisté mistrovské Slavie porazili ve svém posledním nadstavbovém utkání šance ligy Plzeň 3-0. Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, stejně jako Jablonec nad Libercem. Zítra čekejte většinou jasno, teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Rádio Praha.

0: otevřel ji v roce 1939 jako nejmodernější obchodní dům střední Evropy. To je Bílá labuť. Ikonická funkcionalistická budova, kterou poznáte už z dálky. Právě tenhle obchodní dům měl vůbec první eskalátory a další technické vybavení. A možná proto je budova zapsána na seznam kulturních památek. Když se sem vydáte, sami můžete zjistit, jak moc se proměnila a co z její prvorepublikové elegance stále zůstalo.
1: Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha. Topíte se v

0: hudbě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Který song bude v neděli nejlepší?

0: Kadeřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc před tím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijdou fakt jako hvězdy z zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlou zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím, to ale uvidím, jestli budu mít čas se dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se organizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce, organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tanečníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizol, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí. Tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom najednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mých choreografie, například z Doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubjani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových choreografuji jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padede, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec tanečníků v Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší, takový veliký, svalnatý a ten, když vyskočí, tak prostě to je efekt. Aha. Takže jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi především zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu. Všichni říkají, že to je nádherný město. Já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Oto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru, jako o třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet

0: na dřeň.
1: Říkám, jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
2: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborný profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem šel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nureyev v Paříži a mě se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s nima i vyjel do Japonska, do Tokia, takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že v mý éry vychovávala obrovský umělce a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
1: Lákalo vás někdy třeba učit?
2: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, kteří chci, aby něco prostě tomu umění dali a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil a ten měl nádhernou techniku. Jako prostě jsem neviděl kluka, který také má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
1: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
2: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tím sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebyly, nebylo YouTube, nebylo nic a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet nebo na nějakého toho umělce a trošičku mám strach, že umění, ten kumšt toho umělce se trošku ztrácí. A že to je možná tou školou, možná, že je to tím internetem, nevím, ale já jsem herec, který se vyjadřuje tancem, herectvím, protože pracuji v divadle a divadlo pro mě je prostě živý umění a prostě je to příběh a ten tanec to může dát tomu divákovi a můžeme cestovat po celém světě a všichni nám rozumějí. Takže tohleto by byla strašná škola, kdyby se to vytratilo a byla by jenom ta technika, jenom nějaký jednoduchý kostým, jenom se tam člověk hejbe a to už je potom sportovní gymnastika. Což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá. Takže
1: no
2: jsem
1: tak
2: strašně rád.
1: No.
2: Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
1: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
2: To je strašně těžká otázka. Ani na to nedovedu odpovědět. Ale určitě jsou to ty technologie, ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jenom to prostě to umění, tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná je to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere.
1: Je takový přetlak všeho.
2: Možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
1: Říká Jiří Bubeníček.
3: Máte rádi novinky?
0: Tak si nalaďte každou středu

0: na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
2: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národní divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak toho diváka to nezasáhne tak, jakože jde domů a zapomene na to, a zasáhne ho to u těch kořenů, té duše, a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnosti tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistovali Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dával šance tyhletým mladým choreografům, až se z nich stali vlastně legendy. No.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá, ta práce choreografa?
2: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Mm-hmm. Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet Korzár, to je velice klasický krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet, úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštěl si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem na 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkým sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný hrůžíš sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní, je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdný a nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
2: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tomu tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaný, že jsou kreativní, že to třeba jí říkali, já měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhletu scénku, kde kam by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidějí, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba já mám nějaký zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, anebo že vůbec řekněte, já jsem se zasek, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.

0: na dřeň.
1: Jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli. Nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
2: No já jsem třeba studoval magistr umění na Palukašule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, takhle schytněte. Tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představil, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád a dá se k tomu víst. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovéhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být nejvyšší a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovéhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
1: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
2: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat. Já nevím, už je to 30 let, už ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký choreografie nebo duety, takže to byla taková jako průběžná pomalá cesta, že jsem neskončil tancování, nejednou jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem měl vždycky tu inspiraci z pařížské opery a tam ty etoile nebo první solisti mají vlastně ve smlouvě, že můžou jít do nějakých 42 let, možná malinko víc nebo méně někteří, a pak tak smlouva končí a tu šatnu, kde jste byla třeba 10 let, musíte vyklidit a přijde novej. A já jsem si říkal, že když 42 není špatný, protože pak člověk už stárne, už přece jenom je to jakoby ten sport v uvozovkách a už na to nemá. A v těch nejlepších letech jsem prostě skončil. Samozřejmě to nebylo lehký, ale prostě nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde producíruje. Prostě jsem si řekl, teď mi to ještě šlo, konec 42.
1: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
2: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a já jsem tomu věnoval od 10 let celý život, takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju, být fyzický, a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, aby ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo, a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat, no. Já to umění mám rád.
1: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
2: Já mám takovou jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě je to hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční třeba práce, když začínáte od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter, nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, že protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuji nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show

0: Až na dřeň.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si vylámal zuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná z začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme furt měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem se uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže z začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná. Jo? Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě. Ale teďka jsem si říkal, no já nevím, prostě to nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď, jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jako maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je to strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi, že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje, nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro pokaždý, když tvoříte nový balet, to je vždycky jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no ježiš, já už to dělám naposledy, to fakt jako nevím, jak to vůbec se zvládnu a už je jenom pár týdnu a vůbec to prostě, a pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra a když se to povede, tak máte krásné pocity, a nebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla, to je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř, to můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, alebo všechno pokazit můžete taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev té kreace je strašně moc. Vybrat si správný lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může, ale snažím se to vidět tak jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera, se mi nelíbí, tak to změním.

0: dva poslední intenzivní měsíce té intenzivní práce na sále, ale ty přípravy někdy to trvá rok, nebo například proces od Kafky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to dá dohromady, aby to bylo kreativně, ale aby tomu i lidi rozuměli. A najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo. Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete jenom ten organismus, potřebuje prostě odpočinek. Protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako chrodav celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut. Protože já jsem vlastně v té přítomnosti. Já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak jako říct tu, i naschledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někdy, no.
1: Pustit ho do světa.
0: No, no, bohužel, no.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: na dřeň.
1: Čtete si potom třeba kritiky no. Reakce na to své dítě?
2: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
1: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
2: no,
1: tak
2: ale
1: jako
2: to
1: zapomene.
2: Potom je vlastně práce se s vaším egem a musíte si uvědomit to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnuju tomu, co nejvíc času můžu, svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste udělala a můžete se za rok k tomu vrátit a celý to předělat. Ale prostě, když ta premiéra je, tak vím, že jsem udělal, co jsem mohl a to je všechno.
1: A k tomuhle umění, té práci se sebou, to jste dospěl sám svými zkušenostmi, nebo jste musel někdy si třeba najít i pomoc, abyste se v tom netopil, třeba v těch kritikách, nebo v tom, že se člověk zkrátka hlídá, jak se na něj dívají a člověk, nevidí sám sebe vlastně.
2: No, je to hodně zkušeností, je to hodně, já už jsem vytvořil 75 baletů, takže ze začátku jsem měl nervy, aby se to tanečníkům líbilo, pak jsem říkal, no tak jako dělám to umění, protože to celý tím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lísky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne, a prostě s tím se musíte smířit. Jako nemůžu ovlivnit.
1: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
2: Mám. Já mám v počítači takovou jakoby složku, tam se vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli si přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
1: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času se jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
2: Tak úplně z toho biologického hlediska, když sebou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě hodiny, se dostat úplně někam jinam, popřemýšlet o životě a třeba vás může něco se vás dotknout, něco ovlivnit a třeba najednou zjistíte, že to trápení není tak veliký a že můžete někomu třeba odpustit nebo něco změnit nebo něco se ve vás změní a posunete se jako člověk dál. To je divadlo.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Bubeníček. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Jiřího Ješka.
1: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. Ve studiu vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
2: Hezký den.
1: A vítám taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě krásný den. Ty vypadáš, že máš hodně dobrou náladu, možná ještě o trošku lepší než tradičně. Tak krásný den.
3: Krásný den, pardon, já jsem se tady vteřinu před puštěním červené totálně rozboural, protože Martin Charvát se tady ve studiu protahoval, strečoval, tak já jsem ho zkoušel napodobit a málem jsem si utrh ruku, málem mi vyskočilo žebro, prostě už mi bylo 50, takže jako do nějakého protahování se pouštět nebudu.
1: Chtěl jsem říct, že to nesmíš zapomínat na ten jistý věkový rozdíl, který ano. Mezi tebou a Martinem Charvátem je. Tak pojďme třeba navázat na to, o čem jsme mluvili minule. Martin Charvát tady mluvil minule o Kuně, tak Kuna bohužel, aktuálně bohužel dojezdila, protože Pavel Bittner měl pád, tak tu náladu malinko dáme dolů a potom ji postupně snad v dnešních kilometrech zase budeme zvedat.
3: No, tak je to samozřejmě smutná zpráva, bohužel tohle to k cyklistice patří. Jako těm pádům, když závodníci závodí, tak se tomu nevyhnou. Samozřejmě jako bylo by super do toho hlavního závodu, pro který jsem se jako v té sezóně rozhodl, a pro Pavla Bittnera samozřejmě Tour de France byl asi highlight roku, tak by bylo asi ideální strávit to někde v nadmořské výšce a jenom v klidu bezpečně trénovat, ale stejně jako nikde jako není psáno, že vám neskočí králík pod kolo nebo prostě
1: klokán,
3: srnka, cokoliv, nepozorný jiný řidič a tak dále, takže se tomu člověk neubrání. Nevím, jestli to Pavel Bittner stihne. Včera jsme si psali, sliboval mi, já jsem říkal, že už budu na startu Tour de France v Barceloně a že budu strašně rád, když si tam spolu popovídáme a on bude zpátky s čísly na zádech. Psal, že proto udělá maximum, že samozřejmě o něj jako nejlíp pečováno, ale jako jestli měl opravdu natrženou nebo přetrženou šlachu v kotníku, tyjo, tak ale hele, jako zase jsou zázraky, medicína dneska umí maximum, o ty kluky v těch týmech je fakt jako nejlíp možně postaráno.
1: A cyklisti jsou blázni.
3: A cyklisti jsou navíc blázni. A navíc jsem mu psal, že i kdyby se to nezahojilo, tak je to pravá noha, tak já nějaký náhradní díly doma mám. Takže při nejhorším by se to dalo řešit takhle, tak to mi jako s úsměvem odepsal, že jako fajn, že děkuje, ale že jako tohle si fakt nechává jako poslední možnost. A já jsem mu to teda jako poslední možnost nabízal.
2: To jiná než poslední možnost, bohužel, nebo možná i naštěstí není. Jenom zasadíme do kontextu, kdo jste nestihli. Pavel Bittner pád v spurtu, kdy se dostal do plotu po té, co se tam přesunul peloton v závěrečném spurtu v závodu v Dunkerque. Je to měsíc a čtvrt do Tour de France. Jenom zkus, Jirko, ze své kariéry přiblížit zrovna v tomhle období, jak velká to je komplikace pro ty, co si to nedokáží úplně představit.
3: Hele, má to dvě stránky. Na jednu si myslím, že samozřejmě jako, nebo si myslím, jako je jistý, že to obrovská, jako obrovský zásek do té tréninkové škály samozřejmě je. Na druhou stranu, protože v téhleté době už ti závodníci prostě začínají pilovat i ty spurty, on by určitě potřeboval se nějakým způsobem sjet s tím svým rozjížděcím vláčkem a připravit se na nějakých těžkých závodech, prostě na tu zátěž. Na druhou stranu, častokrát jsme toho v historii byli svědky, že takovýhle neplánovaný volno ten měsíc před tou důležitou akcí může třeba trošičku pomoct. Jde o to spíš jako po té zdravotní stránce, jak se ta noha zahojí, ale pokud jo, on sám jako připouští a dělá pro to maximum, že se vrátí a že to stihne, tak to je jako ten největší předpoklad pro to, aby to opravdu zvládnul.
1: Asi musíme říct, že vlastně ta stáj Pavla Bittnera, piknik na tom není úplně ideálně, že ty výsledky, řekněme, tam nejsou.
2: Jsi hodně mírný.
1: No, není na tom ideálně. Výsledky tam nejsou, licenci dostali spíš jenom vlastně na jeden rok, než na ty klasické tři, s tím, že se to vlastně po každé sezóně u nich má znovu kontrolovat, jestli mají dost peněz a tak dále, ale nemusíme úplně zabíhat do těch mimosportovních podrobností. Spíš jsem chtěl říct, že si myslím, že zrovna na Pavla Bittnera na Tour de France docela hodně spoléhali a že jsem vlastně zvědavý, jak to bude, případně samozřejmě závodů je spousta, jede se o body, ano, ty je možné získat třeba i na Vueltě, ale říkám si, že jako ten tlak asi obou straně, Pavel strašně samozřejmě na Vueltu, na Tour de France chce a že ho tam prostě bude hodně chtít i za jeho stáj.
3: Jo, ale fakt neříkám, že není možný, aby to zvládnul a že by, aby to zvládnul v takové formě, aby opravdu mohl v těch spurtech hrát tu roli, kterou rád chce. Jo. Naopak můžeme to opravdu třeba i pomoct v tom, že najednou ztratí ten tlak, který na něj by určitě byl. Říkali jste oba, že ta stáj prostě, no já myslím, že se jí fakt nedaří letos, jo. A je to obrovská škoda i pro Pavla Bittnera, protože když ta stáj je v pohodě celá a třeba i tomu té druhé půlce, protože ty závodníci jsou rozděleni do několika skupin, aby mohli obsadit co nejvíc závodů, tak třeba kdyby se teďko dařilo tomu týmu, který aktuálně jede Giro, tak by to samozřejmě zvyšovalo morálku celého toho týmu. Teďko, jako pokud se jim tam moc nedaří a opravdu jako nejsou moc vidět ani na tom Giro, tak jako na toho Pavla, kdyby byl v pořádku a kdyby se připravoval ideálně na tu tur, tak by na něj byl strašný tlak. Teďko ten tlak je z něj úplně sejmutý a může mu to prospět, pokud se ta noha uzdraví natolik, aby mohl jako fyzicky ten výkon dávat, tak mu to pro tu hlavu naopak jako obrovsky pomůže. Takže teď jenom ať se soustředí na to, ať se uzdraví a to, co natrénoval do teďka, tak v těch nohách zůstane, tam se to nestratí. Jo, tam jde jenom o to, aby spíš byl jako s tou hlavou potom v pořádku a ten tým byl připravený mu pomoct, protože on sám tam toho taky moc nezmůže. On potřebuje i ten tým, aby mu vytvářel ty podmínky.
2: Hodně štěstí, hodně zdraví Pavlu Bittnerovi. Pojďme na Giro d'Italia v kilometrech Jiřího Ješka. Týden zpátky mi přišlo, že už jsme tak nějak tušili, že touto dobou by mohl být Jonas Vingegaard v průběžném pořadí na prvním místě. Není tam, ale podle mého osobního názoru tak nějak jako kontrolovaně není první, spíš tak jako šikovně a chytře není první průběžně.
3: Mně to taky tak připadá. Já jsem dneska četl nějakou zprávu, že on těsně před tím volným dnem taky procházel nějakým virusem nebo prostě nějakou tou nemocí, která ten peloton totálně jako skolila téměř celý díky těm prochladlým a propršeným etapám na začátku. A oni to nikde neventilovali, ale bylo to vidět třeba i na tom výkonu v té časovce rovinaté, která přišla vlastně hned den po tom volném dni a ta se podle mě Jonasi nepovedla tak, jak třeba i čekal, že by se mu povést mohla. Samozřejmě nehrála mu do karet, byla to rovinatá časovka na víc než 40 kilometrů, která Jonasi, který má nějakých, já nevím, 62 kilo nebo možná míň ještě, tak pro něj to určitě jako není úplně ideální disciplína. Nicméně on v těch časovkách byl dobrý, ale tohle to nebylo úplně ideální trať pro něj a navíc podle mě nejel tak dobře, jak třeba tým od něj očekával a když jsme viděli ten jeho obličej v cíli, tak opravdu vypadal jako, že mu to nechutnalo. A bylo to možná v souvislosti právě s tím, s tou virózou, kterou prošel téměř jako většina toho pelotonu. Takže oni podle mě pořád ještě volí tu chytrou taktiku, jak říkáš ty, Martine, že jako je zbytečný se rvat do té role toho lídra závodu, rvat se do té růžové barvy, protože to pak vytváří tlak i na celý tým. Ten tým musí potom kontrolovat ty závody. Pro Jonase je to další stres navíc, kdyby jezdil v tom růžovém už delší dobu, protože po každé etapě tisková konference, vyhlašování výsledků, teda těch drezů, jako převlékání na tom pódiu. On tam sice chodí taky kvůli modrému drezu, zatím průběžně nejlepšího vrchaře, ale s tím růžovým trikotem je daleko víc potom těch povinností, takže pro ně je jednodušší, když se takhle jakoby ukraje. Vidět je, protože má ten modrý dres, samozřejmě je pořád největší favorit toho závodu, takže ten tlak i na něj jako od těch novinářů samozřejmě je taky, ale to už ta stáj umí s tím pracovat a umí si ho ohlídat. A co se týče jako tý jeho formy, já si myslím, že bude pořád růst. Pořád si myslím, že platí to, že on na Giro trénuje na Tour. Jo, není pro něj to Giro jako totální jako highlight roku, to znamená, že on sem přijel trošku nedotrénovaný s tím, že na tom Giro jakoby dotrénuje to, co potřebuje pro Tour de France. Samozřejmě jede to vyhrát, protože tam nemá konkurenci, co se týče vrchařů na tom Giro, ale chce ho vyhrát tak, aby ho to nestálo moc sil a aby spíš jakoby na tom Giro trénoval na Tour de France, která bude pro něj to hlavní. Takže podle mě zatím pro něj ideální scénář. A jestli byl nemocný, tak pořád ještě o to líp, že se udržuje takhle jako na nějakých 80% toho výkonu.
1: A když se tě, Jirko, zeptám, jestli věříš té stáji Jonase Vingegaarda, když říká, že vlastně je to pro něj plus, že před Tour de France to Giro jede, že přicházejí s takovými argumenty, že na druhé tour, že na druhé Grand Tour v sezóně mívá Jonas lepší čísla a že vlastně chtěli něco změnit, aby to neměl každý rok úplně stejné, že vlastně to, že jede to Giro, že je to plus. Není to spíš už taková trošku, my jsme o tom mluvili vlastně i s Martinem. A nemyslí, já spíš myslím, že je to taková, nebo ptám se, jestli to není taková přiznaná kapitulace na Tour, že prostě, jestli oni nevědí, ale nemůžou, nebo nechtějí říct nahlas, že i kdyby všechno dělali tak, jak dělali doteď, i kdyby 100% té sezóny Jonase Vingegaarda soustředili na Tour de France, takže to stejně nebude stačit. Tak proč tedy neskusit vyhrát jiné závody, což je dává absolutní smysl, ale vlastně oni to nesmí říct nahlas. Není to takhle?
3: No, samozřejmě to může být. Já fakt nevím, jako do chemie toho týmu, jako do té taktiky a do těch jejich cílů, ale jako mi přijde pořád logická jakoby to prohlášení, že on chce zvládnout jako nejlíp tu Tour de France s tím, že se rozjede na tom Giro, jo. Může to tak být a dávalo by mi to smysl a i vzhledem k tomu, že už je zase o pár let starší, než byl v těch dobách, kdy byl jako na vrcholu, kdy porážel Pogačara na Tour de France, tak samozřejmě tam potom jakoby ten důraz na to, že ten závodník je schopný jet víc těch závodů a že v průběhu těch závodů, že se zlepšuje, že pořád ta vytrvalost je tam větší a větší, tak to může být pravda. Na druhou stranu, pokud se mu samozřejmě jako nepodaří porazit toho Tadeje Pogačara, tak bude mít aspoň prostě Vavřín z toho Gira a jako super. A proč zase na druhou stranu proč snižovat jakoby ten výkon Jonase Vingegaarda, i kdyby byl druhý na Tour de France, jo. Jako být druhý za Pogačarem, sorry, ale jako...
1: Jo, to jsem vůbec, no, to jsem vůbec nechtěl.
3: Ne, jakože i někteří jako fanoušci cyklistiky nebo prostě i experti jako říkají, že stejně nemá šanci a že to je jako o ničem, tyjo, jako být druhý za Pogačarem, kdyby nebo vůbec, kdyby vůbec byl protagonista v tom závodě a nějak se s tím Pogačarem tahali o to vítězství na Tour, tak je to super, jo, tak je to prostě super výkon. A to, co předvádí jako mentálně tu sílu, kterou má teďko, která z něj jako čiší na tom Giro, tak mně se, já jsem nikdy nebyl jako Jonasův fanoušek, říkal jsem to tady několikrát v průběhu posledních let, ale líbí se mi čím dál tím víc, že mi přijde, že zraje jako mentálně, že je silnější i s tím týmem, protože ten tým se kolem něj moc netočí, vždycky tam přibyde akorát nějaký mladíček, který se u nich učí, tak i ten tým mi přijde sehranější, jo. Má tam borce typu Sepa Kuse, nebo je tam, já nevím, Viktor Campenaerts, jo, takový ten držák. A až bude mít k sobě ještě Wouta van Aerta na Tour de France, tyjo, tak jako ten tým bude nesmírně silný. A kdyby aspoň jako pozlobil toho Tadeje, když budem brát, že ten Tadej bude prostě stejně neporazitelný na tý Tour de France, tak je to bezva výsledek a potřebujeme toho Jonase ve formě, aby nás ta Tour de France bavila.
2: Jak když se vrátím k tomu Giro a k tomu, jak ta taktika vlastně byla tebou, Jirko, nastíněná, tedy, že Giro je nějakou přípravu na Tour, tak mě do toho sedí vlastně i ten současný způsob, jakým jeho stáj závodí, lomeno neúplně moc závodí zatím na Giro d'Italia, protože po polovině závodu vlastně ta stáj, kromě momentu, kdy Vingegaard ve dvou horských dojezdech si nastoupil a odjel, tak vlastně ta stáj zas tak moc vidět nebyla, šetří síly, co to jde, ti, co mohou samozřejmě, a snaží se jednak připravit na to vysokohorské soustředění ve třetím týdnu Giro d'Italia a potom i na to, aby to vlastně byla výhra s co nejvíce ušetřenými silami a přijde mi, že zatím to takticky vlastně ten tým Visma Lease a Bike dělá fantasticky.
3: No, mě to přesně, jak jsi to popsal, mě to přijde jako dobře placený soustředění. Jo, že...
1: Se oni stravou.
3: Tam, ano, se stravou i s nějakým finančním bonusem, protože na těch soustředěních tam jenom utrácíte, že jo, tam jenom platíte hotel, platíte personál a tak dále. Tady oni pořád nějaký příjem mají, protože ten Jonas veze ten trikot nejlepšího vrchaře, za to nějaký peníze jsou a očekává se, že to Giro stejně vyhrajou, takže prostě dobře zaplacený soustředění a je tam taková nějaká politická strana měla heslo klidná síla, jo.
1: Tak byla taková.
3: Mně to tak jako připadá, jo. Že je to prostě klidná síla, že až bude potřeba v těch Dolomitech nebo v Alpách udeřit, takže udeří a že udeří jako silou, já nevím, jak to bylo v těch Hvězdných válkách, nějakou tou silou nebes nebo něco takového.
1: No každopádně klidná síla, já úplně souhlasím s vámi, tak jak jste to řekli, vyvíjí se to možná ještě nad plány, podle mě, jak Jonasovi, tak celé stáje prostě. Oni vedou, ale přitom nevedou. Je to úplně pohodové, nádherné. Ti, co ztrácejí nejmíň, tak vlastně už mluvíme o minutách a zatím nikdo z nich neukázal, že by byl lepší vrchař než Jonas Vingegaard. Tak všechno to vypadá takhle, někdo by mohl říct klidně nudně, až pokud jde o to, kdo vyhraje Giro d'Italia. Ale já jsem to možná chtěl malinko otočit, protože mě ty jednotlivé etapy strašlivě baví. Tak nevím, jak to máš, Jirko, ty.
3: No, teď jsem to chtěl říct, že rozhodně jako nudný to není, jako mě to Giro letos strašně baví. Každý den je to taková jednorázovka, jo, že přece jenom lídr závodu, celý tým Bahrain Victorious, super, Alfonso Eulálio jako šťastný závodník v růžovém, prostě je to taková ta euforie toho, od kterého by to nikdo nečekal a on už prostě 12. etapu, nebo ne 12., ale ještě ve 12. etapě pořád veze růžový trikot, myslím, že o 4. etapě, kdy se do něj oblékl, jestli to byla 4. nebo
2: pátá,
1: no, už týden určitě ho má.
3: No prostě jako dlouhou dobu, to znamená, jemu to zvedá cenu, obrovský favorit jakoby fanoušků, to znamená radost, ještě navíc, že jo, Portugalec, takže zase země, u který se to úplně nečeká, takže to zase zvedne euforii v téhleté zemi, budou jezdit jejich fanoušci zase na ty Grand Tour a tak dále. Pro tu stáje je to super, že jo, myslím si, že i třeba co se týče pozice Romana Kreuzigera, který sice na Giro není, ale bude podle mě pravděpodobně na
1: chtěli jsme mu popřát k narozeninám a říkal, že má tolik práce, že ani na narozeniny si na nás čas nenajde, protože se připravuje na Švýcarsko na tour.
3: Jo, na Švýcarsko na tour, no jasně. Takže i pro něj to bude super, že už na tu stáj nebude takový tlak, protože po tom, co předvádějí i třeba v té etapě, kterou vyhrál Alex Sargent, nebo jak se vyslovuje?
1: Říkali Sechard, čověče, dneska jsem jako, to, nikdy jako jsem to vlansky, neříkal, jo. Ale prej to G se čte jako H, tak já jim budu věřit a PCS to tak taky má pod tím amplionkem, tak Sechard.
3: Sechard, tak Alex Sechard, který včera nádherně, nebo včera, když to posloucháte dnes živě naše kilometry, jinak ve čtvrteční etapě, tak tu ovládl jako neuvěřitelným způsobem. Takže tahle ta stáj, jako ta je v euforii, ostatní závodníci si tam taky jako zkoušejí, jsou občas vidět některé týmy jsou sice vidět, ale pak se jim to nepodaří, jako třeba Movistar, který právě tu 12. etapu chtěl ovládnout, vlastně rozprášil celý peloton a nakonec z toho neměli vůbec nic, což jako samozřejmě zase pobaví ty ostatní stáje, takže mně to Giro se líbí a líbí se mi strašně i jako obrazově, kdo to vidí v té televizi, tak jak se říká, že Tour de France je nejhezčí cestopis sportovní, tak to Giro nad tím vůbec nezaostává. V těchto těch etapách, které jsou opravdu prosluněné, jsou to etapy jak třeba na tom toskánském pobřeží, tak teďko aktuálně na tom ligurijském pobřeží, tak to jsou nádherné výhledy. Azurové moře, jo, sluníčko, ty krásné malebné vesničky, úzké asfaltové cesty, které jsou sice třeba pro závodníky nebezpečné, ale pro diváky super podívaná. Prostě to Giro je krásný.
2: No, když to nedopadne jako v těch úvodních etapách, kdy jsme to hanili, tak potom je to samozřejmě hezké. Jenom co se týče těch jednotlivých etap, tak bych se ještě trochu vrátil i k Jonasi Vingegaardovi a zaměřil bych se na to, co nevím, jestli vás úplně zaujalo, ale mě trochu ano, kdy on mluvil o tom, že byl nemocný před volným dnem, který byl ale v pondělí, a časovka se jela až poté. To znamená, že on v té časovce byl pomalý ve druhé polovině naschvál, nebo že dobíhala ta nemoc, kterou měl předtím, protože on neříkal, že by byl nemocný v posledních dnech při časovce. On říkal, že byl nemocný před tím volným dnem, tak tím pádem to potom jako mu nevyšlo plánovaně, nebo kde to v tom vlastně najít, protože těch variant vysvětlení je několik a úplně mi to tam nesedí.
1: No nevíme, určitě nevíme, ale když navážu na to, co říkal Jirka, Jonas Vingegaard v cíli nevypadal jako někdo, kdo se šetřil, vypadal jako někdo, komu síly došly. Když teď jeho stáj řekla, že pravděpodobně byl nemocný, já jim to věřím, takže tady bych viděl jeden velký důvod. A ten druhý velký důvod podle mě řekl Jirka taky, je to 42 kilometrů po rovině a Jonas Vingegaard prostě je papírový chlapík, který váží 60 kilo. A tady ta fyzika funguje velmi, velmi jednoduše. Tam opravdu, já jsem pak viděl nějakou tabulku, kde bylo vlastně top 10 a do 8. místa jako nikdo nevážil pod 80 kilo, jo, a prostě Ghana a spol, to jsou všechno pánové 1,90 m pomalu plus a prostě tady se ta fyzika nějakým způsobem nedá podle mě vůbec převést, nebo nedá se prostě nějakým způsobem to očůrat. A to, co jsem chtěl říct, je, že Jonas Vingegaard jako v poslední době ty časovky zas tak dobře nejezdí, jo. 13. na Giro je určitě zklamání, ale on byl i 13. při té poslední na Tour, kde pravda asi ta konkurence je trošku jiná. Ale možná, a teď zase možná budu mluvit i sám proti sobě, a to už je poslední myšlenka, kterou chci říct, on jako víc ani nepotřebuje. On sice v tom cíli nevypadal, že by mohl dát něco navíc, ale když budu navazovat na to, co říkal Jirka a co si říkal i celé je to pojaté jako nezničit se a být připravený na Tour de France, tak on sice dostal neuvěřitelný náklep od Filipa Gany, ale to není čas, se kterým se Jonas Vingegaard vůbec jako má proč porovnávat. Takže já to vidím takhle. Mě to trošku zklamalo, já si myslel, že bude rychlejší, ale vlastně to podle mě nic moc neřeší.
3: No, já k tomu jenom připojím to, co už jsem říkal a nechci se moc opakovat, ale prostě jestli tam byla ta viróza, jestli třeba v průběhu volného dne nějakým způsobem už jako doléčili, ale pořád v tom těle jako ten zásek je z té nemoci, tak právě při tomhletom výkonu, hodinovém výkonu, kdy prostě člověk musí jet na plno hodinu, tak pokud není úplně fyzicky jako na tom nejlíp, tak se to někde musí projevit a projeví se to většinou v tom konci tyhletý náročné časovky. A zase ještě navíc v tom porovnání s těmi nejlepšími časovkáři, jako je třeba Filippo Ganna, tak on jel Filippo Ganna na začátku toho startovního pole nebo někde jakoby v půlce a ten vítr, který byl u toho moře, tak on potom odpoledne ještě zesiloval a právě ti závodníci, kteří jsou na čele toho celkového pořadí, to znamená, že startovali v tom opačném startovním pořádku až na konci, tak těm foukalo nejvíc, jo, takže když foukne navíc do Jonase Vingegaarda, tak je to horší, než když foukne do Filipa Ganny, který tím větrem prostě ten vítr přetlačí a klidně ten vítr doveze až do toho cíle, kdežto, když foukne někdo takhle do papírového závodníka, jako je Jonas Vingegaard, tak ten s tím to musí hrozně cvičit.
1: No ne, Jirko, tak on s tou italskou krásnou trikolorou žil a potom, když byl vlastně sestřih toho, jak Filippo Ganna vyhrál tu časovku, tak v tom sestřihu byl člověk, který startoval 7 minut před ním. Prostě on dokázal dojet závodníka o 7 minut. Já chápu, že ne všichni jedou tu časovku naplno. Ale když se tebe zeptám a nechci vyvolávat žádnou nepříjemnou možnou zkušenost z minulosti, zažil ty si někdy nějaké takovéhle zdravotní potíže, třeba i tím směrem, kde půlka, mně se zdá, že půlka lidí říká, že tam jde virus vyloženě jako do krku a druhá půlka možná snad ještě horším směrem, že
3: níž,
1: mají problém,
3: níž,
1: ano, o trošku
3: virus.
1: Níž, tak zažil si někdy něco takového, že máš třeba problémy pak udržet to jídlo v sobě?
3: No, samozřejmě, já jsem jednou, a to asi jako každý závodník, pokud má tu kariéru nějakou delší, tak na tohle jednou dojede a já jsem to zažil v 10denním etapáku, kdy od 3. etapy jsem měl jako tak strašný jako zažívací jako potíže, že jsem nebyl schopný po etapě nic sníst a udržet to, při etapě taky ne, radši už jsem pak nic nejet, abych jako zbytečně nemusel pořád zastavovat, nebo prát oblečení, jo, takže je to fakt jako těžký a to už opravdu člověk si říká, jestli mu stojí za to jako do té další etapy odstartovat, když už vlastně po té etapě nebyl schopný do sebe natlačit víc než třeba jeden banán, jo, takže já už jsem to pak jel na nějakých injekcích, jako nějakých infuzích, to se tenkrát ještě smělo, dneska už je ta no needle policy, že se většinou tyhle ty věci nesmí jako nic do žíly a tak dále. A já jsem dostával moje glukózu do žíly, jenom abych prostě dokázal nějakým způsobem ten etapák oběd, což už dneska podle mě je zakázaný. Ale je to strašný, když jako ty by si dal gel v průběhu toho závodu, ale víš, že to je jako totální nesmysl. A jedeš to vlastně jenom na nějaký jonťák a je to hrozný. Takže já to chápu, pokud oni mají tyhle ty problémy, tak prostě podle mě nejlepší, pokud to aspoň trošku jde, tak to zabalit a dát se dokupy a potom se vrátit do dalších závodů silnej. A nebo když to nejde a ten tým mě potřebuje, no tak prostě dneska ty doktoři mají podle mě jako nějaký možnosti, jak to zastavit, ale na tom závodníkovi to samozřejmě tu sílu, nebo prostě na té síle to je vidět. A je to vidět i třeba na Janu Hirtovi, jo, který taky má nějaký virus, podle mě na něm pracují, aby ho uzdravili, ale on je to těžký, jako představte, když řeknu našim posluchačům, představte si, že máte chřipku, nebo máte prostě nějakou virózu, jako nějakým způsobem se odšouráte do práce, ale ty kluci musí jet tu etapu 200 kilometrovou a pokud ty etapy jsou tak náročné, jako jsou vlastně teďko na tom Giro, že každá etapa je jako jednorázový závod, že se jede od startu 50, furt, každý se snaží dostat do úniku a i ty, co v tom úniku nejsou, tak v tom pelotonu vidíme ten peloton, že je natažený a oni jedou prostě 200 kilometrů téměř na maximum, tak to je jako v tomhletom stavu, jako zkuste se nějak léčit, jako v průběhu toho Gira, jo.
1: A měli jsme tu cyklisty, kteří prostě to zabalili, protože jim jednoduše ten peloton odjížděl, protože se právě jede, tak jak říká Jiří Ježek, a jenom aktuálně jsem slyšel rozhovor s nutričním specialistou Staje Little Track a ten říkal, že opravdu v těch etapách, kdy oni chtějí jet nějak na výsledek, takže ti závodníci vážně, samozřejmě liší se to individuálně podle velikosti, ale prostě, že jsou aktuálně na nějakých těch 120-130 a prý gramech na hodinu sacharidů. A prý tedy přeborník je Jonathan Milan, protože prostě to je největší závodník, tak ten prý jako se atakuje 150, no, tak to už prostě je úplně mimo, ale jenom to ukazuje, že člověk, který není schopen nic pozřít, tak prostě s tímhle pelotonem vlastně nemůže dneska už ani jet.
3: No, a když to teda slyším, 150 gramů sacharidů, Jonathan
1: dobrou
3: Milan,
1: chuť,
3: dobrou chuť, no, tak jako jenom to ujíst je i těžký a udržet to v sobě, ale jako pro tu Staj to musí je hrozný finanční jako náklad, jo, jeho živit. Podle mě je jednodušší jemu nakupovat kola, levnější nakupovat mu tu techniku, než ho živit.
2: Říká Jiří Ježek v kilometrech Jiřího Ježka, když už se dostáváme k těmhle těm lidským potřebám, tak pojďme k té potřebě, která
1: krásně,
2: je nejdiskutovanější v posledních dnech na Tour de France, a sice dojít si takzvaně na malou a respektive vyřešit to tím, že vy vlastně celou dobu sebou vezete takovou nádobu, do které se dá tahle potřeba uspůsobit, a když z ní nepijete, tak je to vlastně jako v zásadě pochopitelné, že se
1: pro mě ne.
2: Někteří závodníci rozhodnou, abych se už dostal k meritu věci, močit do bidonu a nezastavovat při té jízdě. Jak to bereš ty, když si tohle to zjistil?
1: Jiří Ježkovi něco spadlo do oka. Dělají.
3: Já se strašně směju. Mně to přijde jako hrozně vtipný. Zase to jako zličťuje tu cyklistiku, že ti profesionálové nejsou jenom bozy, kteří jsou jako hlídání jídlem a vším možným a prostě testování a tak dále. Že tam je pořád ta lidská potřeba. Samozřejmě, když se vezmeme jenom průměrně 200 kilometrovou etapu, která trvá nějakých, já nevím, dejme tomu 5 hodin, tak během těch 5 hodin, když člověk pije a těch bidonů, oni v tom horku, sice kde jako spoustu toho té vody jako člověk vypotí, ale stejně jako do těch ledvin a do toho močového měchýře tam jako té vody spoustu tak jde, takže si musí odskočit. Navíc častokrát vždycky na začátku té etapy je ta potřeba největší, protože ono funguje i to, že při té regeneraci ve svalech ty svaly, aby se vyčistily z těch odpadních látek z té předchozí zátěže, tak oni se i ty svaly docela zavodní, jo, během té regenerace. A jak se člověk začne znova při tém po startu druhé etapy druhý den pohybovat, tak z těch svalů i ta hydratace, já teď nevím, jak se tomu říká biologicky, určitě nějaký lékař by nám to popsal líp, tak z těch svalů prostě jde i ta tekutina zpátky jako do těch ledvin a nutí to člověka si odskočit na malou hned třeba po první půl hodině. Možná kdo jezdí na kole každý den, tak to zná, že jako když vyjede, tak ho to nutí, protože prostě z těch svalů, kromě toho, že se člověk logicky zavodňuje před tou etapou i během snídaně a prostě aby byl připravený, tak prostě ta potřeba je tu první hodinu. Dřív se to řešilo, že většinou ten scénář byl normální v tom, že během první hodiny odjel nějaký únik a ten peloton si prostě někde zastavil. Dneska je to tak, že ten první únik se tvoří třeba 2 hodiny a ty závodníci ani nemají myšlenku zastavit, tak kdo by zastavil, tak už na ně nikdo nepočká. Takže to je jedna věc, jo, že ti závodníci prostě jako tu v tom začátku té etapy si odskočit téměř nemůžou, protože prostě není kdy, co se týče toho průběhu závodu. Druhý problém je to, že dneska se fakt trestá, a já bych to stejně nedělal a nikdo to nedělá rád, za jako močení mezi diváky, někde jako prostě ve vesnici nebo prostě v momentě na místě, kde jsou diváci, tak se prostě nesmí jako ten závodník si zastavit a odskočit si, jo, protože to se nedělá.
2: A to se v současnosti trestá téměř v každé etapě. Téměř v každé etapě, v každém závodě je za to nějaký ten postih ve švýcarských Francích. Ono jsou to snad 200, tuším,
1: no, že někdo má i 500, no.
3: Ale jde o to, že dneska ta cyklistika je tak populární a ty aglomerace těch měst a i těch vesnic jsou tak rozsáhlé, že vlastně se jede, pokud se jede v nějaké jako obydlené části té země, tak se jede vlastně z vesnice do vesnice. A v těch vesnicích jsou diváci, ve vesnicích se jako močit nesmí, od cedule do cedule, to je jako daný, a mezi těma vesnicema už těho prostoru moc není a když tam jsou diváci, tak si ten závodník taky nesmí odskočit, jo. Takže řeší to, když to jde, když je to aspoň z mírného sjezdu nebo po rovině, tak se to řeší tím, že si ti závodníci na malou odskočí prostě za jízdy, buď ho tlačí kolega, nebo ho tlačí třeba 3 kolegové jako v takovém vláčku. Tam zase jde samozřejmě jde o směr větru. No jasně, ale tak to je normální, to se děje, ale zase se to musí dít někde, kde nejsou diváci. Jo. A za tohle jsou většinou ty tresty, že ti závodníci prostě začnou někde za jízdy močit, ale tím, jak prostě člověk močí chvíli nějakou, minutu, dvě, tak dojede mezi diváky, jo, a to jako nevohlídáš, že? A utnout to nejde, že jo, kdo to zná.
1: Ne, ale navážno, pořád ještě se zastaví, to se pořád děje, jo, v těch závodech. Ano, pořád ještě já i na televizní obrazovce vidím někoho, kdo si prostě zajíždí na stranu a je úplně evidentní, co jde za jízdy dělat. No. A tohle, na co se ptá Martin Charvát...
3: K tomu se chci dostat právě.
1: Já jsem tě nechtěl teda přerušovat, ale to ty opravdu si zažil za své kariéry, protože pro mě třeba je to něco úplně nového, já si to ani neumím představit technicky. Teda,
3: pro mě
1: ale,
3: to byla novinka, jak se někdo jako, no a to jsem právě chtěl říct, že v situaci, kdy prostě se mi strašně chce a teď nemůžu ani zastavit, nemůžu ani jako močit za jízdy, protože jsem uprostřed jako zástavby nebo uprostřed špalíru fanoušků, no tak prý, a teď budeme ho jmenovat, protože jako všichni ho jmenují.
2: Protože už minulý díl jsme ho jmenovali.
3: Ano, Viktor Campenaerts prý jako vynalezl metodu, že prostě v těchto těch momentech on je schopný se, když to řeknu úplně česky, vyčůrat do prázdného bidonu a ten bidon potom zahodí. Jo?
1: Jsme veřejnoprávní, Viktor Campenaerts to popírá.
3: Viktor Campenaerts to popírá.
2: Počkej, už
3: nebo
2: to přiznal,
3: takhle, on to nepopírá, on se uculoval a řekl, že ne, neví, o čem ta otázka je, ale všichni ho ostatního označili, že on je na to největší odborník a že tím, že jako, že to vyučuje ve volných chvílích jako jiné závodníky. Nevím, jestli to tvoří tak, že ten bidon si nacpe do kraťasu a nějakým způsobem ho použije jako v nemocnici takového toho bažanta, a nebo jestli to zvládne obouma rukama nějak prostě si pomoct. To technicky jsem to neviděl.
2: Technicky jsem samozřejmě to také neviděl, ale vlastně kdo to někdy takhle jako se snažil...
3: Já to snad budu muset o víkendu nepraví. Vyzkoušet někde na tréninku.
1: Doufám, že tě nepotkám.
3: A pak vám řeknu.
2: Kdo někdy se snažil z těch cyklistických kalhot, z toho cyklistického drezu, jakoby jako muž se vyčůrat, tak ví, že on vlastně jako potřebuješ dvě ruce na to.
3: Ne, jednu. No, druhou se musíš držet řídítek.
2: No právě. Tak já
3: podle
2: nejsem
3: toho, jak seš vybavený, jako někdo potřebuje teda dvě ruce, ale to už jako musí být teda opravdu.
2: To jsem nechtěl Jirko zabývat.
3: Obrovská ale, váha. Nebo
2: dejme
3: velikost.
2: Tomu, jakoby,
3: že to musím vzít do obou rukou.
2: Tak jak to jako technicky celé, teď tady trošku rudnu z tebe, jak to jako technicky provedeš, tak mě to celé jako nedává smysl.
3: Jako
2: Protože musíš vlastně to zvládnout. Na tom drezu, který máš po pupík, řekněme, plus minus, tam někam ho máte asi všichni vytažený, možná kousek nad, tak vlastně se jakoby musíš dostat do té lokace, ze které to jako tam dokážeš pustit.
1: No, jako takhle, já nevím, kolik si toho Martina najezdil v nějaké aeroverzi jako drezu, kterou má na sobě Viktor Campenaerts. Já věřím, že narve ten bidon dovnitř.
3: Já taky si myslím.
1: To chápu a myslím si, že to probíhá takhle.
3: Tak jsem to i nějak jako slyšel od těch, který jako popisovali, co Viktor Campenaerts umí.
2: A jako od břicha předpokládám, no, ne jakoby od...
1: Ne, ze spodu ne, to určitě ne. Ze zhora
3: dá si tam nějak ten bidon a pak ho nějak jako umně vytáhne, aniž by se polil.
2: Takže zároveň ho musíš dát jakoby směrem až do stehna, jinak bys musel nahoru.
1: Jo, ale ze zhora ho tam asi prostrčí. Mě to jenom teda teď připomenulo incident, který tou dobou ještě na Giro byl popisován jako takový incident pro dobrou náladu a teď teda mě trošku taky polil studený pot. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale než ze závodu odstoupil Arnaud Delí, tak on měl obrovské problémy na těch kopcích vůbec je vyjet a při jednom z těch stoupání Viktor Campenaerts si vzal bidon od Arnaud Delího a pomohl mu, aby ho jako ten Arnaud Delí mohl do toho kopce vyjet bez toho bidonu a nahoře na tom kopci mu ho Viktor Campenaerts zase vrátil. A to prosím přesto, že každý jezdí za jinou stáj a bralo se to jako, že to je kvůli tomu, že Viktor Campenaerts jezdíval za Lotto a že prostě pomáhá kamarádovi Belgičanovi. A teď tedy, když jsme do toho vnesli tenhle element Martina Charváta, tak vůbec nevím, co si tam pánové teda posílají.
2: No a navíc Delí už nepokračuje, viď?
1: No už je ano.
2: Au.
1: Skončil, no.
3: Takže možná Delí měl v kole prázdnej bidon, Viktor Campenaerts to viděl, tak si ho od něj vzal a pak mu,
1: pak
3: mu ho vrátil. Delí se napil a skončil.
1: No ne, na vážno, tohle se řeší mezi cyklisty, protože kamarádi, zdravím třeba Ondřeje, kteří plánovali jít na Czech Tour sbírat bidony, tak teď nevědí, jestli je to opravdu dobrý nápad a nevědí, čeho by se
3: sbírat,
1: mohli...
3: Sbírat ano, neochutnávat.
1: Co by se mohli nadít, že v tom je, no.
3: Ne, no právě tohle byl problém, proč se to začalo vlastně, tahle ta kauza Viktora Campenaerts, budem tomu říkat, proč se to začalo řešit, jo, možná vyjde i nějaké pravidlo nové na UCI, bude to Lex Campenaerts, že prostě tohle to je zakázané, protože právě si některý z diváků stěžoval, že jako malý chlapeček sebral, rodiče malého chlapečka si stěžovali, že malý chlapeček sebral bidon a jako zjistili, co v něm je, no.
2: On se dušoval, že to prý dává do auta zpátky, jakože že to nezahazuje, že to prý dává údajně do týmového auta, ale to by tam samozřejmě po každém musel odjet.
3: V tom případě bych nechtěl být jeho týmový parťák, protože pak si přijedu do auta pro bidon a mechanik se splete a dá mi Campenaertsův.
1: To přece, to jako představ si, že na tomhle prohraješ Tour de France, jo, protože prostě sportovní ředitel to prohodil a přijedou tam pro bidon pro Jonase Vingegaarda v nějaké rozhodující etapě do Alpe d'Huez a on dostane Viktorův bidon, no to přece.
3: Zdravím svého týmového parťáka Jirku Chybu. My jsme měli spolu tým a byli jsme v Rakousku na závodech. Jela s náma moje Soňa, která nám podávala na pevném bufetu v kopci bidony. A já jsem vlastně připravil pro nás ty bidony do takové té přepravky, kde bylo asi 10 bidonů. Soňa nám je postupně předávala, bylo strašné horko. A do toho posledního bidonu, a to jsem jí zapomněl říct, jsem nasypal jako prostě jonťák, jako jenom prostě ten prášek, kdyby potřebovala, aby ještě naředila nějaký. A Soňa v posledním kole, kdy ten Jirka Chyba byl snad v úniku, ještě asi s třema lidma, tak mu podala ten prášek samotnej v tom bidonu a Jirka Chyba si ho v tom obrovském horku chrstnul do pusy a málem se zadusil a skončil, jo. Takže furt lepší teda asi sypký jonťák, než to, co by tam odložil Viktor Kampenárc, ale pojďme od toho. Takže prosím vás, když budete sbírat bidony od profesionálu při nějakém závodě, klidně berte si je domů, cestou je vylejte a pak je dobře vymydlete doma, protože nevíte, co v tom bylo.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, přiznáváme bez mučení, že dneska jsme se dostali možná i tam, kam jsme úplně nečekali, že se s Jiřím Ježkem a Martinem
3: Echarátem
1: dostaneme. Budeme možná hodně prostřihovat pro reprízu. Já jsem chtěl jenom vyřídit, Jirko, taky pozdravy z Pálavy. Spousta lidí se mě ptala, kde jsi, tak jsem vyřizoval, že to nakonec neklaplo, tak se na tebe moc těší někdy jindy, někde jinde. A měl jsem velkou radost, protože zase ta zpětná vazba na tebe, na tvůj pořad a vlastně i na celý Radiožurnál Sport byla velmi, velmi pozitivní, tak jsme za to moc rádi, to jsem chtěl
3: předat. Naopak, ty díky patří i vám, protože já také sbírám tuhletu zpětnou vazbu, teď si budeme chvilku plácat po ramenou, ale je to strašně fajn a děkujeme vám, našim milým posluchačům a hlavně posluchačům.

0: nějaké návrhy, jak to udělat lepší, tak určitě nám pište, buď třeba, já nevím, pod ty naše videa na YouTube, nebo klidně i, jsem zjistil, že i na těch jednotlivých podcastových aplikacích, ať je to Můj rozhlas nebo Spotify, tak se na tom u toho dá už dneska zanechat nějaký odkaz, tak nám klidně pište nám i na naše sociální sítě a tak dále, jak to můžeme třeba udělat líp, co by vás bavilo, ale snažíme se a je to strašně fajn. Pojďme ještě zpátky na tu Pálavu, já jsem tam tenkrát nejel, nebo tenkrát je to týden?
1: No, minulý víkend.
0: Jo, minulý víkend. Tak jsem tam nejel, protože mi nebylo úplně dobře, byl jsem trošku nastydlý a jak panovalo takové to ošklivé počasí, tak jsem přesně jako borci na Giro jsem trošku nastydnul a nedovedl jsem si představit, protože byla předpověď, že celý ten závod proprší, že ještě v tomhle tomu jako pojedu závod na Pálavě. Nakonec vám prý nepršelo?
1: Nepršelo, myslím, že pro tebe by to byl nejsuchší ročník, protože ty jsi byl oba dva ty předcházející, tak tentokrát se vlastně jen vyrazilo pomoc. Ale pak už to zase taková tragédie nebyla.
0: Ale jak se ti to líbilo?
1: Líbilo se mi to moc, byl tam ten kousek, který se jel po hlíně, který byl hodně mokrý a kvůli němu jsem byl rád, že jsem si nevzal silniční kolo, takže já jsem si ho opravdu nechtěl zničit, protože teď mě čekají další hezké výlety na kole a bylo by mi to líto, už se mi to jednou stalo, pak jsem to kolo skoro celé leto kvůli tomu neměl, ale bylo to super, bylo to velmi dobré, akorát jsem se odstl ve své kariéře silničního jezdce nejblíž pádu, což mi bylo jako nepříjemné a vlastně jsem si jenom uvědomil, že se to prostě může stát a vy s tím vůbec nic nejste schopni udělat, protože já nejsem Matěj van der Poel, ke kterému se dostaneme za malý okamžik a prostě když sedím na sedadle, tak nedokážu přeskočit ani bidon na to člověka, který padá přede mnou a vlastně jsem jako jenom se štěstím nespadl, což mě na chvilku zkazilo náladu, no, ale pak jsem na to velmi rychle zapomněl a myslím, že se to takhle stalo více lidem, ale všichni ostatní, kteří neskončili na zemi, tak si myslím, že si to moc užili, ta oblast je prostě nádherná, jenom jsme si všichni říkali, že by to chtělo si to jednou užít za hezkého počasí, protože Jižní Moravu tak nějak všichni máme spojenou spíš s teplem až s vedrem a vlastně s krásným počasím a s absencí deště a ne s tím, že jedu někde 2 kilometry po mokré hlíně. No.
0: Tak budeme věřit, že už ten další ročník konečně, už se nám to pomaličku jako zlepšuje to počasí, tak příští ročník na Pálavě, pokud to na Pálavě bude, já věřím, že ano, tak Road Classics na Pálavě bude slunečná, že bude slunečná i třeba Letap v Praze, která nás čeká asi jako nejbližší akce velká pro tu cyklistickou veřejnost. Má tady být Peter Sagan, takže to bude i velká fanouškovská událost.
1: Ten prý mimochodem taky takhle používal bidon, jeho jméno tam padalo hodně, když se vrátím k Viktoru Kampenárcovi.
0: No věda, tak se na to můžeme se ho na to zeptat.
1: Tím bych to otevřel, ten případní rozhovor.
0: A co se týče toho, těch osobních zkušeností s cyklistikou, tak u tebe, Martine, jsem zaznamenal, že už opět vyrážíš na horském kole, že už počasí ti to dovolilo, takže už výlety a tréninky probíhají, takže ty seš spokojený.
2: Přesně tak, já mokrou hlínu vlastně také nemusím být na horském kole, ale ne, tak včera jsem jel i potokem, ale suchá hlína, doufejme, bude nejen v dalších dnech, to se těším na to do lesa, ale suchá hlína, doufejme, bude také znovu v Novém Městě na Moravě, kde bylo sucho vlastně už ten loňský rok. Teď tam bude, nebo vlastně jsou už závody světového poháru horských kol.
0: Ty tam jedeš, Martina, jako reportér.
2: Já se tam dostanu v neděli, takže kdybyste chtěli některé vaše zážitky z kilometrů Jiřího Ježka předat osobně, tak budu moc rád. A těším se a vlastně nevím, jestli i na Matěje van der Poela nebo ne, protože zprávy, ať už od něj, ať už z jeho týmu, tak jsou takové různé. Vypadá to, že možná by spolu s Tomem Pidcockem mohli oba dva být na startu, což by bylo moc hezké, kdyby opravdu byli a kdyby třeba Matěj van der Poel jel více než 1,5 kola. No.
1: A můžeš to, Martine, nějak zkusit vysvětlit, jestli do toho vidíš líp než já? Jestli ne, tak řekni klidně, že ne.
2: Protože ne, bych řekl, protože ta situace je v současnosti taková špatně čitelná. Organizátoři vždy dlouho dopředu mají nějakým způsobem naznačeno, kdo by měl jet. Potom přijde nějaké potvrzení. které vypadá to, že ústně z jedné části přišlo, ale potom samozřejmě ještě může přijít s tým, a to je druhá část, a nebo případně nějaký sponzor, nebo přijde ještě nějaké v úzovkách upřesnění, a to rázem může změnit celou situaci. Takže co jsem slyšel,

0: Variant je několik a nejsem si úplně jistý, jestli přesto, že Matěj van der Poel je na startovní listině předběžně přihlášený, takže na startu opravdu bude.
1: No budou, ale budou tam určitě Češi, bude tam Ondřej Cink, který má být jako v dobré formě, tak v té elitní kategorii mužů myslím si, že bude komu fandit. Mezi ženami Adéla Holubová, Jitka Čábelická a samozřejmě jako naše nejsilnější skupinka juniorská, Bára Bukovská, Lucie Grohová nebo Justýna Novotná, tak myslím si, že bude komu fandit, tak kdo se vydáte do Nového města, tak si to určitě užijete. Myslím si, že už vlastně probíhají ty závody v short tracku a pak cross country klasické sobota, neděle a v neděle ten elitní závod.
2: Já jsem tam byl 2 roky zpátky při cestě z Pálavy a tenkrát vyhrál Tom Pidcock, který tedy, když nedorazí Matěje van der Poel, asi Martine bude hlavní favorit i letos.
0: Nebo ne? mohl by být. Ale
1: asi největší hvězda, ne, co se týče jako
2: takový kluk na plakát.
0: No, ano, právě, přesně tak. Na druhou stranu, ani Matěj van der Poel, protože on startoval v tom minulém roce vlastně ze zadní řady, tak přestože výkonnost měl výbornou v těch úvodních kolech, kdy se snažil propracovávat dopředu, byť tam měl tedy 2 pády.
2: Já už jsem si vzpomněl, to bylo, on předjížděl, že jo?
0: No, on předjížděl, to byl jeden pád a druhý pád byl v technickém úseku, který prostě nemá tak najetý jako ti ostatní závodníci. Takže, jak už to tady v kilometrech naznačoval třeba Ondřej Cink, oni ti bajkeři opravdu to kolo jako ovládají tak, že zrovna v hodně technickém Novém městě na Moravě, nechci tvrdit, že Tom Pidcock, když tráví celou sezónu na silničním kole, takže tam zrovna bude opravdu jako suverénně nejsilnějším borcem. Spíš si myslím, že jestli vyhraje, tak to bude mít jako velice, velice těžké.
2: Takže vlastně říkáš, že tihleti závodníci, kteří se věnují více disciplínám, takže potom to znamená, že třeba v tom horském kole, když technická znamená, že je těžká, chápu to správně, že Nové město je těžká trať.
0: Opravdu velmi těžká trať, zvláště ty kamennité úseky, ten takzvaný rock and roll, jak se tam tomu říká, tak výjezd po kořenech, ten tam velmi dobře zná Jirko, ten nějakým způsobem Tom Pidcock na výkonnost určitě
2: vypadal fantasticky.
0: No právě, ale ten sjezd, tak právě v tom sjezdu třeba i van der Poel měl problémy a myslím si, že i ten sjezd pro něj bude těžký, když se tam nezvládne úvod, tak tam je taková úzká část při nájezdu do té spodní pasáže, kdy se závodníci i v té elitě bohužel v prvním kole velmi pravděpodobně zastaví, zvláště když tam někdo prostě podklouzne na kořenu třeba, tak je to poměrně dost jednoduché. Po kamenech velmi pravděpodobně Pidcock nepoletí tak, jako ti borci, kteří to trénují celou dobu, takže si myslím, že to pro něj jako nebude vůbec jednoduché.
1: No, já mám zkušenost, byl jsem tam loni s českým týmem, jak s těma juniorama, tak s 23 a můj bývalý trenér a dneska trenér reprezentace Viktor Zapletal tam s nimi tráví opravdu třeba týden na té trati. Povolá naše nejlepší sjezdaře, jako na horských kolech, aby ukazovali tu nejlepší stopu těm závodníkům v cross country a aby zvládali právě tyhle ty technické pasáže a oni to jezdí prostě několikrát tam a zpátky nahoru dolů, aby si tam najeli tu trať úplně ideálně nejlíp. Ono samozřejmě potom v tom varu toho závodu, kdy člověk si nemůže vybrat úplně tu stopu a na tom horském kole je to opravdu záležitost milimetrů, jestli trefíš ten kámen z té správné strany nebo ne, tak oni tam opravdu pilují, takže jako když tam přijede někdo z silničního programu jenom si to zkusit, tak už to musí být opravdu extrémně talentovaný člověk, jako typu přesně Toma Pidcocka, který mu stačí nějaká tréninková jízda den předtím nebo ráno před závodem, aby si to znova načetl a pak může excelovat. Ale pak, jak jsme viděli i u takového talenta, jako je Matěj van der Poel, tak prostě i to může způsobit to, že spadne on a může ještě sestřelit někoho z těch dalších závodníků.
2: No já si říkám, jakou radost asi musí z těchhle dvou zrovna mít v těch jejich stájích, jo. Tom Pidcock prostě poslední Vuelta dojel na bedně, Matěj van der Poel, teď mu vlastně úplně tak nevyšlo to jaro ty jeho klasiky, nevyhrál monument, což v tom jeho vysokém standardu vlastně znamená, že to jaro nevyšlo. Teď on v kalendáři má podle mě jenom Tour de France a vlastně vy ho platíte, je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A teď abyste si drželi palce, aby vůbec se vrátil vrátil živý a zdravý z Nového Města, protože jeho snem je vlastně poslední, co mu zbývá, vyhrát je ještě uspět na tom horském kole. A tady on to má takhle těžké, protože už na tom není den co den. Teď vlastně, jak říkal Martin, nestartuje ze předu, takže se musí prokousávat. A já úplně ale chápu, že myslím, jestli si to dobře vybavuju, ten pád, někdo se tam pak rozčiloval a říkal, ano, já mu ale prostě neuhnu. Jako proč bych měl, že jo? To, co jsme tady kdysi rozebírali, že na silnici se děje, že Pogačarovi a Van der Poelovi uhnou. Tak tady ne, tady je prostě dobře, tak seš dobrý, ale já taky, že jo, já tady taky chci jet, no.
0: No samozřejmě, oni jako nebudou nikoho pouštět, protože pro ně to jsou také peníze, pro ně to jsou také body, proč by uhybali nějakému Van der Poelovi, jako z jejich pohledu to nemá žádný význam. A on se tam navíc snažil předjet vyloženě hloupě, vyloženě na místě, které bylo v podstatě vedle srázu, už mimo ideální stopu a někdo další chtěl také předjíždět a byl tam první, takže Van der Poel vlastně jako způsobil pád a potom spadl sám, no.
1: No tak uvidíme, jestli se tam nakonec objeví. Já bych zase pochopil jako i třeba tu stáj, že mu to dovolí, protože on už pro tu stáj udělal tolik, že pokud mu dělá radost vyzkoušet si cross country, tak ať se baví, protože pokud se tam vyloženě nezraní a to nechce ani on sám, tak věřím, že třeba mu to pomůže mentálně zase proto, aby byl svěží a plný elánu na silnici třeba při té Tour de France, takže já bych ho v tomhle tom podpořil.
2: Jenom si říká Mirko, a nechci být negativní, ale jak to musí být těžké i pro ty organizátory, protože když jsem řekl, že Tom Pidcock je kluk na plakát, tak vy chcete někoho mít na plakátu. Jo. A když, jak Martin Charvat naznačil, prostě jedna část toho celého organismu vám potvrdí, že Matěj Van der Poel třeba by rád přijel, no a pak do toho ale může vstoupit někdo další, to musí být úplně šílené. A jak ty chceš prodávat lístky, když vlastně nevíš, koho tam můžeš dát?
1: No a teď to nechci vůbec srovnávat, ale už jenom třeba já, to, že jsem jako na poslední chvíli odpískal tu svoji účast na Road Classics, tak jako já jsem to zvažoval fakt celý den a celý den mi to bylo líto a i když jsem to pak jako jsem se rozhodl a oznámil jsem to na sociálních sítích, že nepřijdu, tak jsem měl jako blbej pocit a to o nic vlastně nejde a to ani tam jako se mnou nikdo jako moc nepočítal nebo neměl jsem tam rozhodně žádnou nějakou důležitou roli. Takže přesně to, co říkáš pro ty organizátory, to je samozřejmě velký zásek. Zdravíme Petra Vaňka, organizátora hlavního těchto závodů v Novém Městě, ale věřím, že i tak, jako tenhle ten závod bude super podívaná, takže kdo máte možnost, jeďte se tam podívat.
0: Určitě. Kdo chce vidět co nejlepší výsledek, tak Barbora Bukovská velmi pravděpodobně od 10 hodin v neděli je velmi pravděpodobné, že právě ona ten nejlepší český výsledek zařídí.
2: Martin Charvat bude na místě. Martine, díky moc, těšíme se na slyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: Díky moc Jiřímu Ješkovi.
1: Krásné jarní dny.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha. Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Ahoj, posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes dorazily dvě mladé vysoké ženy, které patří k největším současným talentům českého beach volejbalu. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy. Holky, ahoj.
4: Krásný den. Dobré ráno.
3: Já jsem si je rozdělila, takže já vizuálně vím, která je, která. Vy jste trošičku odlišné, jste totiž dvojvaječná dvojčata.
4: Je to tak.
3: Takže Anička je ten větší introvert?
4: Jo, asi bych to řekla, že to tak bude.
3: To jsem poznala, Kačko, už u zkoušky zvuku, že ty možná budeš ta průvodnější, je to tak?
4: Jo, asi jo.
3: Holky, jste teda dvojvaječný dvojčata, každá trošku jiná, vizuálně, ale ne tolik. A jak byste se teda, Kačko, navzájem charakterizovali ve všem možném?
4: No, jak už jste říkala, tak asi jsem trošku víc povídanější než Anička. Anička je taková, že si to předem rozmyslí, než něco řekne. Já to občas řeknu víc, než bych měla. Trochu rychleji, než přemýšlím. Ale jinak obě dvě jsme celkem podle mě pracovitý a já nevím, tak nějak se zahodí do sportu, no.
3: Ty i Ani, co bys popsala o sekře a o sobě, co vidíš jako největší rozdíly? Třeba v tom, i v té hře, jako je třeba jedna z vás agresivnější?
4: Já bych asi neřekla úplně agresivnější, ale řekla bych, že Kačka je ta, která možná víc jako najevo dává ty emoce a víc ten tým vlastně žene, jakoby tím radováním se mezi výměnama. A tak, když to, já jsem spíš tak klidnější, když zase v nějakých momentech bych řekla, že zase je potřeba se sklidnit a nebýt jako, nebýt úplně jenom v emocích, takže myslím, že se docela dobře doplňujeme i na kurtu.
3: Ani, v čem je výhoda to, že jste ségry? Budeme se bavit teď o tom pozitivu. Protože já věřím, že nějaký negativa to má taky. Jako narodit se vedle sebe ve stejný rok, ve stejný den, žít spolu celý dětství a teď vlastně spolu žít profesionální sportovní kariéru. Tak v čem je to ta výhoda být sestry na kurtu?
4: Já bych řekla, že rozhodně je to výhoda, že vlastně, jak jsme spolu od malička, tak jsme si na sebe hrozně zvykli, jsme vlastně nejlepší kamarádky a myslím si, že to je výhoda v tom beach volejbale, kdy vlastně potom na té profesionální úrovni, tak ty týmy spolu tráví hrozně moc času v tom roce, vlastně cestují spolu po světě, sdílí spolu pokoje na hotelech a jsou spolu opravdu každý den. Takže věřím, že v nějakých týmech to musí být těžké, vlastně, aby si ty dva hráči, byť spolu můžou hrát dobře výkonnostně, tak aby si sedli i lidsky. Takže v tomhle vidím velkou výhodu, že my vlastně jsme nejlepší kámošky, vlastně víme o sobě všechno a rádi spolu trávíme ten čas, takže to mi to určitě výhoda velká.
3: Kačko, tebe využiju na tu negativní stránku věci, kde narážíte.
4: Já bych řekla, že tak asi jako každý, kdo s někým žije, tak prostě občas to přeroste přes hlavu, protože už je to taková ponorka, no, že jsme spolu dlouho, takže už občas potřebujeme si najít tu chvilku, kdy jsme od sebe. Ale myslím, že jsme se docela naučili to jako rozeznat, kdy už toho máme dost a už jako zvládneme, OK, tak dneska si dáme pauzu a prostě každá děláme něco jiného, pokud to znamená trénink samozřejmě, ale jinak jako zvládneme si od sebe odpočinout a pak zase se vrátit docela rychle zpátky, takže
3: berete někdy, Kačko, ty rozhovory, jako třeba tenhle. Já jsem totiž byla dlouho v čtyřhře, v deblovém týmu, v tenisovém týmu s Češkou 6 let a s Luckou Hradeckou. A když jsme šli na společný rozhovor, my jsme to brali trošku, nebo já jsem to vnímala, trošku jako terapii, protože spoustu věcí se jako řekne nahlas a jako, který se normálně nedají tak jen tak říct, že jo, nepřijdeš na trénink a neřekneš, to je skvělý, že jsme se
4: stýli.
3: My si rozumíme dneska, mě teda trochu štěnče.
4: To je pravda, že jsou taky ty otázky, co si jen tak někdo nezeptá, to je pravda, no. Ale, no, myslím, že se zvládneme docela dobře i povídat o těch věcech, co jsou nám čas nepříjemný, nebo učíme se to takhle. Učíme se to, je to dlouhá cesta, ale tak nějak mi přijde, že v tomhle ta Amerika pomohla, že jako jsme se trošku rozpovídali a o tom snažíme se jako komunikovat tady to, aby nedocházelo k nějakému takovému tomu. Ale ona si myslí, že já si myslím.
3: A
4: pak
3: to končí.
4: Něco skřípe, přesně tak.
3: Mě by zajímalo, protože já jsem ve všech rozhovorech vlastně slyšela názor, jako jak je to skvělý být ségra, hrát spolu. Dovedete si představit hrát proti sobě?
4: Jako Jo, párkrát jsme si zahráli minimálně na trénincích, párkrát hrajeme proti sobě a je to podle mě takový, že o to větší motivaci má člověk vyhrát, protože prostě tam ta dětská rivalita je, že prostě chcete být lepší než váš sourozenec.
3: Ano.
4: Takže jako takhle na trénincích jo, ale úplně profesionálně nevím. Podle mě by to, spíš bych to asi moc pak už řešila, že jako hraju proti sekře a spíš bych jí to třeba přála, tu výhru, takže jo.
3: Jo?
4: Takže nevím, já si myslím, že jo. Že bych radši asi byla ta, co prohraje, než abych pak musela být ta, ne z tu zboj, že jsem teda vyhrála, chudák Háňa prohrála.
3: Tak?
4: Asi jo, no.
3: To je rozumělý, ani měla bys to stejně, nebo ty bys byla zabijá?
4: No já myslím, že já bych asi chtěla vyhrát, že mě by ta soutěživost jako vyhrála.
3: Tady se tý povahy hodně vykreslila. Vy pocházíte z volejbalové rodiny, ať už myslím, že dědeček, babička, tatínek, maminka, všichni se balonu dotkli.
4: Jo, z tátové strany všichni, no.
3: Je pravda, že máte ani na zahradě kurt?
4: Jo, my tam máme, vlastně když byla covidová pandemie, tak jak jsme byli zavřený doma a my tím, že nebydlíme přímo v Praze, tak jsme ani nesměli jezdit do Prahy na tréninky, jak to bylo všechno zavřený. A nějak vzniknul doma nápad, že jsme tam měli prostor vlastně na poloviční beach volejbalový kurt. Takže během pandemie jsme vždycky měli online výuku, pak jsme vyběhli na zahradu a začali jsme tam společně s taťkou a se ségrou stavět kurt a teďkon tam máme poloviční a můžeme se tam chodit zahrát.
3: No, s pískem.
4: Jo, s pískem.
3: Ty bláho, tak to je bomba. Bylo od začátku jasný, že volejbal teda bude tou jedinou volbou, Kačko?
4: Jo, my jsme...
3: Žádný jiný sport tam nehrál roli.
4: My jsme byli daný na písek vlastně v první třídě a tak nějak jsme už u toho zůstali, no.
3: Rodina, sesterské pouto a společná sportovní cesta od domácího kurtu až na tu světovou scénu. Katka a Anna Pavelkovy jsou dnes hosty pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport pokračujeme s Kateřinou a Anou Pavelkovými, českými beach volejbalistkami, které sbíraly zkušenosti i za oceánem. A Kačko, ty už to nastínila, že tam proběhla nějaká zkušenost v Americe. Vy jste strávili rok v Texasu. Tak Kačko, proč právě tam?
1: My jsme vlastně úplně na začátku vůbec nepřemýšleli, že bychom do Ameriky šli. Pro nás to vždycky bylo tak nějak jako, že to je pro prostě Američanky hlavně a že ty Evropanky tam zase tolik nechodí a ani tady nebyla zase tak dobrá reputace podle mě toho, což musím říct, že se lepší. A takže jsme o tom ani nepřemýšleli, nějak jsme si říkali, že to jako nepřipadá v úvahu, dokud nás neoslovila vlastně trenérka z americké univerzity právě v Texasu a tak dlouho nás přesvědčovali a ukazovali nám to přes videa i nás tam vlastně pak pozvali s rodinou na oficiální vizit, takže jsme to i viděli, jak tam všechno vypadá, že nás přemluvili, no a šli jsme tam, takže ani jiná škola vlastně nepřipadala pro nás v úvahu, že jsme nad tím nějak nepřemýšleli. No.
0: Ani jak to, že jenom rok?
2: No, my jsme vlastně, jak jsme nad tím hodně váhali, jestli tam vůbec jít, tak jsme jim řekli, že to chceme vyzkoušet na rok a uvidíme, jestli to vlastně bude pro nás nebo ne. A nakonec jsme se rozhodli se vrátit po roce, že nám ta roční zkušenost vlastně stačila, že jako musím říct, že jsme se tam neměli na co stěžovat, rozhodně to nebylo, že bychom byli nespokojené, ale usoudili jsme, že si myslíme, že se víc posuneme, ať už vlastně akademicky, nebo i v tom beach volejbale, zase tady zpátky v Česku.
0: Ok, takže jste si to porovnali a v porovnání by to bylo v čem? Ta akademická, ten level je tady vyšší, bych řekla? Je to, jako já vnímám.
2: Je to tak.
0: Ale na druhou stranu ty podmínky pro sport tam musí být neskutečné na americké univerzitě.
2: Jo, je pravda, že jsme byli na stipendiu, takže jsme měli vlastně všechno plně hrazené tou univerzitou a je tam umožněné, že ten vlastně tím, že je to sport součástí té univerzity, tak ten rozvrh se vám vlastně skládá, aby vám nezasahoval do tréninku a ještě to je všechno blízko u sebe na tom jednom kampusu. Takže z tohohle hlediska je to opravdu luxus, že máte všechno u sebe a to zázemí je skvělý.
1: A hlavně je tam teplo, což pro beach volejbal se docela hodí.
0: Bylo teplo. Kde konkrétně, v jakém městě jste vlastně byli?
1: V Austinu.
0: Austin, tak to jo, tam je hodně vyhřáto.
1: Jo, tam až na jeden týden jsme vlastně celou dobu trénovali venku a většinou v kraťasech tričku.
0: To je velká výhoda. Jak složitý je teď aktuálně propojit univerzitní vzdělání a vrcholový sport?
1: No, to uvidíme, to nás čeká od říjnu, srpnu, září, nevím. Nejdřív se teda musíme teďka. Mě čekají přijímací zkoušky, Anička už se dostala a uvidíme, no. Snad to nějak skloubíme, ale máme docela dost spoluhráček nebo našich předchůdkyň, který to zvládli, takže si říkám, že to taky zvládnem.
0: Kam se s Aničko dostala?
2: Já jsem se hlásila na hydrologii na Univerzitu Karlovu.
0: Hezky, a ty, Kačko?
1: Já se hlásím na fyzioterapii.
0: Takže hodně rozlišné cesty v tom studijním spektru.
1: Jo, jo.
0: Dobrý, takže tam si dáte pomoc.
1: Tam si dáme pomoc.
0: V tenise je dnes jako veliký trend, že se ti mladí tenisté, dospívající, přetahují do té Ameriky. Zrovna včera jsem se o tom bavila s mým bývalým trenérem, ten mi vysvětloval, že s tím strašně v klubu bojují na Štvanici v Praze, že opravdu kdokoliv, kdo má nějaký potenciál, dostane brutální nabídku v Americe, kde teda všechno hrazené, brutální podmínky, vybavení, úžasný přesně ten program toho dne a ještě dostanou do kapsy vlastně vysoké kapesné, řekneme, za které buď můžou obět turnaje nebo tak. Jak moc je tohle aktuálně trendem v tom beach volejbalu, že by ta Amerika měla zájem tam mít opravdu hodně těch párů a že to vlastně je třeba i cílem pro mladý beach volejbalistky bejt, protože v tenise už to stává jako cílem, že nechci bejt jenom profesionální tenistka, ale chci být tak dobrá v 18, že po mně sahne univerzita.
1: Jo, ne, mně přijde, že do té Evropy, že oni teda za prvý to podle mě mají omezený v tom týmu, že mají maximální počet těch stipendií, takže to nemůžou nabídnout za tolika těm mezinárodním studentům. A za mě mají i docela dost velký výběr právě jako těch Američanek, takže ne, že by sem jako nejezdili a nebylo, že by jako přetahovali, ale nepřijde mi, že by to bylo až tak jako, že
0: ta vize těch mladých beach volejbalistek?
1: No, nepřijdeme, no.
2: Já si myslím, že se to stává trendem až posledních let, takže si myslím, že nebo minimálně v Česku, možná i obecně v té Evropě ještě nevzniklo úplně, že by to byl cíl těch mladých beach volejbalistek, ale úplně taky nevím.
1: Nedokážu.
2: Ale no.
0: kromě toho počasí, co tam láká, co by bylo největším lákadlem, kdybyste to měli někomu doporučit? Pro beach volejbal.
1: Pro beach volejbal, tak kromě toho počasí určitě ten luxus, co tam fakt je, jak jste říkala s tím. I ty finance, vlastně člověk se nemusí vůbec o nic starat, je ve velkém týmu, takže rovnou je vlastně hozen mezi 20 kamarádek, protože všichni sdílí tu stejnou cestu. Plus tam, nebo minimálně na naší univerzitě vlastně jsme měli i jídelnu jenom pro sportovce, která fakt jako na americký poměry to bylo jako taky luxusní, takže my jsme tam fakt měli úplně všechno zařízený, nemuseli jsme se o nic starat, přesně tak, no. A
0: cítili jste se tam dobře, Aničko? Nebo vytržený z Česka jako trošičku, že jsi byla ráda, že tam máš prostě ségru u sebe?
2: Já myslím, že rozhodně jsme byli rádi, že jsme měli jedna druhou, jako minimálně pro ten začátek, je to prostě jiná kultura, ale já musím říct, že my jsme měli fakt skvělej tým, že ty holky nás všechny jako uvítali do toho týmu, takže bych řekla, že jsme se tam cítili dobře, ale vlastně i to byl jako ty rozdílné kultury byl tak právě taky jeden z těch důvodů, proč jsme se rozhodli vrátit, že ano, bylo to vlastně dobrá zkušenost, ale ty kultury jsou, nebo to prostředí bylo pro nás jako dost rozdílný. No. Uh-huh.
0: Americká zkušenost, studium i sportovní růst za oceánem, Kateřina a Anna Pavelkovi budou s námi dál na síti.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte Na síti na radiožurnálu Sport. Dnešními hosty jsou Kateřina a Anna Pavelkovy, aktuálně možná nejžavější český beach volejbalový pár před Ostravou. Holky, nechci vyvíjet tlak, jo? Jenom prostě jsem se tak ptala v kuloárech a tohle mi bylo řečeno. Vítězství na turnaji kategorie Challenge v mexické Tlaxcale.
2: Tlaxcale,
1: ano. Z vás udělalo jeden z těch největších českých příběhů aktuální beach volejbalové sezóny, pojďme si to říct. Jak zásadní byl to moment uspět v tom Mexiku?
2: Pro nás to bylo fakt krásný. Pro nás to bylo taky trochu překvapením, že jsme vlastně odskočili z té americké sezóny, že nás pustili na jeden víkend, kdy se tam normálně jako hraje ta sezóna, takže jsme měli tu možnost jenom na ten jeden víkend si odjet takhle, takže jsme tam taky jeli, jsme tak to zkusíme, uvidíme, prostě dlouho jsme nehráli na mezinárodní scéně, tak prostě uvidíme. A vyšlo to nejlíp, jak mohlo, což pro nás, myslím, že i pro trenéra bylo trochu překvapení, hezké překvapení, takže nám to pomohlo dost i v tom, že jsme se teda ukázali, že jako jsme na správné cestě a že když budeme takhle pokračovat, tak to snad nikam dotáhneme.
1: Jak to je teďka vlastně, Aničko, s vaším trenérským týmem, protože když jste byli v Americe na té škole, což bylo teď jste se vrátili, tak tam jste měli jejich tým, ale říkáte, že v Mexiku s váma byl trenér, tak to byl kdo zase?
2: My vlastně tady jsme součást toho národního týmu, jsme tady tři páry a trénuje nás argentinský trenér Sebastián Menegoso. A v Americe jsme normálně byli trénovány americkými, tam těmi univerzitními trenéry, ale vlastně, my jsme s trenérem byli na dálku v kontaktu a když jsme se domluvili, že teda objedeme Mexiko, tak on se vlastně nabídl, že tam za námi taky doletí, což bylo úplně jako skvělý. Takže jsme se sešli v Mexiku, týden jsme tam spolu strávili a on se potom zase vracel zpátky trénovat ostatní týmy.
1: Jak moc dopředu jste se tam chtěli potkat, protože já si myslím, že trénovat beach volejbalový tým je taky jako něco, co si musíš trošku jako odžít, když ti přijedou takhle holky, které jsou půl roku vedený někým úplně jiným a najednou na jeden turnaj, to je taky zvláštní zkušenost podle mě. Tak jak moc třeba několik dní dopředu stačilo se zase spolu trochu zesynchronizovat?
2: Jo, on tam vlastně, my jsme neměli moc na výběr, jak moc dopředu můžeme do Mexika přiletět, protože já myslím, že jsme jednu sobotu jsme vlastně dohráli v Americe v Kalifornii turnaj a v neděli jsme přelítali právě do Mexika, aby jsme byli co nejdřív, s tím, že turnaj startoval potom ve čtvrtek. Takže pár dní jsme měli a Seba je opravdu zkušený trenér, takže...
1: Věděl, jak se napojet.
2: Věděl, jak zase do nás dostat, co potřebuje.
1: Na stejném místě slavili světový titul Perušič a Schweiner. Jak moc jste, Kačko, cítili symboliku toho místa? Vnímali jste to vůbec?
2: Ze začátku úplně ne, ale pak, jak jsme nějak postupovali tím turnajem, tak zaprvé se to docela psalo na sítích nebo takhle, takže byli jako jo, to je Čechům zaslíbené místo.
1: Ano.
2: A pak docela dost fanoušků si je pamatovalo a věděli, že jsme ze stejné země, tak to bylo hezký, že jako za náma chodili a byli jako my jsme tady byli, když vyhráli vaši kluci a my, to je hezký.
1: Ozvali takže... se kluci?
2: Jo, psal nám Perun, což teda musím říct, bylo krásný a moc mě to zahřálo u srdíčka, protože to je velká podsta pro mě, že se mi ozve někdo tak velký jako Ondra Perušič, takže...
1: Jo, vnímáte to jako, že jsou to opravdu jako mají ten historický výsledek, největší výsledek českého beach volejbalu. A vnímáte jako ty megastar?
2: Jo. Já taky. Dávám, že to jsou prostě úplně... ty idolové tady českého beach volejbalu a my k ním rozhodně vzlížíme.
1: Jo, jako já jsem sama je měla tu čest mít v pořadu na síti, myslím, že dokonce dvakrát nebo třikrát seděli na těchto židlích holky. Ale kdo je taky velmi blízká osoba mě, je vaše manažerka beach volejbalové reprezentace, bývalá volejbalistka, beach volejbalistka Kristýna Hojdarová-Kolocová. Jak moc přijdete z Kiki do kontaktu?
2: No takhle, když jsme byli v té Americe, tak ku podivu moc ne, ale jinak ona chodí na pár tréninků a pak většinou, když je potřeba. Spíš teda bohužel tím, že to je ta naše manažerka, tak spíš je to kvůli nějakým zařizováním věcím a takhle.
1: Organizace.
2: Je to tak, no.
1: Jak moc vnímáte, že třeba Kiki a Maki byly průkopnice toho ženského beach volejbalu v Česku? Že třeba vy jste v tu dobu asi rostli teprve. Kolik vám bylo, když oni byli na olympiádě pátý? Pamatujete si to?
2: Jo, tak Aha. To bylo 2012.
1: Takže to je moment, kdy se rozhoduješ, jestli třeba ten sport fakt chceš dělat. Já vím, že ve vaší rodině nebyla jiná.
2: To bylo daný.
1: Ale třeba jako vnímala si ani třeba je jako vzor.
3: Jo, já myslím, že určitě, když jsme byli malí a chodili na tréninky, tak já vím, že i měli podle nějaký reklamy v šatnách, takže vlastně všichni jsme byli jako Kiki a Maki, že to byly vlastně ty hvězdy v tu dobu a já myslím, že rozhodně pomohli v tom rozvoji toho českého beach volleyballu, že ho spopularizovali.
1: Jako za mě mega brand, škoda, že skončil v tu dobu, kdy skončil, protože možná měl větší potenciál, ale kdo myslíte, že je teď větší brand, kluci nebo právě ta značka?
2: No, to je těžká otázka. Jako za mě asi pořád Kiki a Maki vedou, že to je furt takový, to když se řekne beach volleyball a duo, tak to bude Kiki a Maki a Perun s Davem jim šlapou na paty.
1: Cítíte po mexickém úspěchu větší očekávání před tou Ostravou?
2: Já upřímně ne, já furt beru tu Ostravu jako, že je to elite, což je turnaj ta nejvyšší kategorie a pro nás, my jsme nikdy neměli šanci se dostat do hlavní soutěže, kvalifikaci jsme hráli jednou, takže pro nás je to furt ještě docela daleko od toho challengeru nebo od té úrovně, co momentálně mi přijde, že hrajeme, takže já tam, nebo obě dvě tam podle mě furt půjdeme bez očekávání a bez nějakého tlaku, protože tam nemáme co ztratit.
1: Ano, ano. Ani jste černými koňmi a žavými želízky, ale v kvalifikaci tedy. Je to tak? Cítíš jakýkoliv tlak, jakoby nějak tam uspět, anebo se jedete Ostravu prostě užít?
3: Já myslím, že můžu říct, že si jdeme rozhodně užít, i když je možný, že na místě tam vlastně trošku ten tlak potom být může, protože jednak budeme mít rodinu i přátelé vlastně na těch tribunách, ale já myslím, že potom, jakmile prostě se začne hrát a ty fanoušci vás drží, ať prohráváte nebo vyhráváte, tak potom si myslím, že prostě člověk jenom jde za každým míčem a my víme, že to je turnaj té nejvyšší kategorie, takže nemáme co ztratit, ale samozřejmě víme, že budeme bojovat na maximum a aby jsme to prolomili a dostali se do té hlavní soutěže co nejdřív.
1: U Ostravy dneska ještě zůstaneme s Kateřinou a Anou Pavelkovými na Radiožurnálu Sport v pořadu Na síti.

0: Na síti pokračujeme s Kateřinou a Anou Pavelkovými. Před domácí Ostravou jsou ve velké formě. Čeká je tedy kvalifikace pod jedinečnou kulisou Dolních Vítkovic. Holky, jak moc je vlastně Ostrava speciální turnaj pro beach volejbalisty? Všechny. Kačko.
1: Je to hodně speciální. Nejen teda ta kulisa, ale i ty, vlastně ta organizace je skvělá tady v Česku a ty fanoušci jsou taky úžasní, vždycky přijdou, vždycky je vyprodáno. Takže pro nás jako Čechy je to vlastně i taková krásná, jakože můžeme reprezentovat na vlastní půdě s tak skvělou organizací na tak skvělém turnaji. A i co jsem tak slyšela, vždycky tak zahraniční sportovci se taky všichni pochvalují, takže všichni se sem těší a o to těžší je vždycky se někam probojovat, protože se sem všichni, i ty nejvýš světoví vlastně hráči se sem těší, takže je to vždycky nabitý tady, no.
0: Ani dneska je středa. Vy, váš turnaj začíná kdy? Kdy se budete do Ostravy přesouvat?
1: Naše kvalifikace začíná ve středu právě 27.
0: Za týden.
1: Takže za týden. No. A do Ostravy se přesouváme v neděli, myslím.
0: Jak moc je třeba... Protože tenisti se snaží na to místo dorazit včas, zvyknout si na povrch, na podmínky. Jak moc se rozlišuje vlastně třeba písek?
1: No, já nevím, jak moc to lidi vnímají, ale my to teda vnímáme, že i písek vlastně je na každém místě jiný.
0: A jinak asi hloubka.
1: Ať už hloubka, sice tam jsou nějaká pravidla, ale... Někdy podle mě jako těžko říct v nějakých zemích, třeba v Turecku na těch plážích úplně přesně nevíme nikdy, jestli tam vůbec někdo měřil tu hloubku, že tam naopak bývá docela tvrdý a potom záleží i někdy, že je hrubší nebo jemnější a vlastně jak člověk cestuje kolem se to, tak vnímá, že vlastně ten písek je všude jiný, takže... Ano, i z tohohle důvodu je vždycky dobrý dorazit tam dřív a zvyknout si na ty místní podmínky a kurty, byť totiž i jednotlivé kurty můžou se trošku lišit.
0: Vy jste v Ostravě už jednou nastoupili do kvalifikace před 3 roky, si říkala Kaťko mě tady v pauze při písničce. Pamatuješ si na tu tvrdou porážku?
1: Pamatuju.
0: Jak bys si popsala?
1: To bylo velmi rychlý zážitek. Moc dlouho jsme se na tom kurtě nezdrželi, no. To my jsme tehdy dostali k divokou kartu za vlastně náš úspěch na juniorském mistrovství Evropy a no, tak nějak, za prvý teda musím říct, že jsme měli docela těžký los, vlastně jsme hráli proti budoucím stříbrným medailistkám a stříbrným medailistkám z olympiády předloňské, takže to bylo těžký, ale jako bylo vidět, že jsme hodně, hodně daleko od toho levelu, který se tam hrál tehda a dostali jsme velmi rychle, no.
0: Jak moc pomůžou tyhle ty porážky v tom růstu? Říkáš, byli jste na juniorských mistrovství Evropy, dostali jste za to tuhle šanci, člověk dostane vejprask, kdo ho nedostal při začátcích, ale jak moc to člověka posune vidět ten elite turnaj, je to největší turnaj, nejvyšší kategorie, tak jak moc se tam člověk rozkoukává?
1: Mně přijde, že nám to dalo jako tak nějak zavyučenou, že přesně jako ještě máme hodně na čem pracovat, ale i tu motivaci, že přesně takhle jednou bychom chtěli hrát a jednou bychom se jim chtěli vyrovnat. A takže to dá tak nějak tu motivaci do těch tréninků a do toho pracovat dál, aby jsme jednou odešli s těžnějším výsledkem, ne-li s výhrou.
0: Ani Kačka nám popsala ostravskou atmosféru, jak je to tam vlastně opivovaný i cizími páry, že tam velmi rády ty kvalitní páry dorazí. Kde jinde tě láká vlastně beach volejbalové utkání? V jaký další zemi je to takhle prestižní, takhle hezký ty kulisy a ten turnaj má ty kvality?
1: Já myslím, že těch míst po světě je víc, ale co jsem tak slyšela, tak Brazílie má taky skvělé fanoušky, tam jsme ještě neměli možnost si zahrát, ale určitě se těším, že až se jednou zahrajem, že tam jsou ty tribuny taky podle mě vyprodané pokaždé. A potom bych řekla, že ve Švýcarsku Gštát, tam je vlastně to
0: ten
1: panorama
0: krásný.
1: Kolem je úplně nádherný a taky tam je spousta lidí, tam přijede podívat. Takže já bych asi vyzvedla tyhle dvě místa.
0: A Gštát a Brazílie, tak Brazílie je u moře na pláži a Gštát je ve nadmořské výšce. Vnímáte při beach volejbalu nadmorskou výšku? Pro tenise je to hodně znát. Ten balonek lítá skrz ten vzduch hodně rychle.
1: Jo, já myslím, že tady je taky, je to znát a my vlastně loni na podzim jsme hráli jeden turnaj juniorské mistrovství světa v Mexiku a právě to bylo blízko té Tlaskaly a taky to bylo v nadmořské výšce a tam jsme to teda docela dost pocítili, že vlastně ty první tři dny, co jsme tam trénovali, tak jsme vždycky po 20 minutách tréninku už jsme lezli po čtyřech pomalu a vlastně Tlaskala byla taky v nadmořské výšce a to jsme se potom divili, že si nepamatujeme, že bychom to tam pocítili během toho turnaje. Takže já myslím, že znát to je, ale...
0: I na letu toho balonu?
2: Mhm.
0: Jo?
2: Pomalej, ale i ta. Ještě zajímavý, jestli u vás...
0: U nás teda rychleji.
2: Vás lítal rychleji?
0: Fakt pomalej, jo? Mhm. Skrz ten řídkej vzduch? To se mi nějak nezdá, Kačko.
2: No fakt? No fakt? Padá pomalej? Nebo padá, no prostě... Jsi tak jako trochu znášel, no.
0: No tak možná víc lítá, no je to tak, já nevím, že ti to trvá.
2: No možná ne pomalej, ale dál, no. Že nespadne tak rychle.
0: No, pozeptáme se v okolí výtvarovém prostředí. Jaký mají oni
2: fyziku?
0: Ostrava, domácí prostředí a další velká prověrka českých nadějí. Kateřina a Anna Pavelkovy jsou s námi dál hosty pořadu na síti na Radiožurnálu Sport.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Poslední část rozhovoru na radiožurnálu Sport pořadu Na síti s Kateřinou a Anou Pavelkovými beach volejbalistkami, které mají opravdu za dveřma velký turnaj, velkou šanci v kvalifikaci na elite turnaji v Ostravě. A my jsme moc rádi, že si našli ještě před odjezdem na nás čas tady ve studiu radiožurnálu Sport. Holky, přemýšlíte třeba i nad tím? Vím, že jste mladoučké, máte za sebou to všechno, co jsme probrali dneska, nějaké zkušenosti v Americe, začátky, jste na začátku velké kariéry, ale přemýšlíte už v průběhu kariéry třeba nad tím, co by mohlo být potom? Kačko?
2: No tak já bych jedna chtěla teda něco vystudovat, abych mohla potom teda pracovat nějak výš, než
1: je to tam zapokladnou.
2: Asi to fyzioterapie bych chtěla, ale nemám to jako jasně daný, že jako chtěla bych být hlavně fyzioterapeut, jako mám to ještě otevřený, ale asi tam tím směrem nějakým bych se chtěla vydat, takže pro mě je teďka taky priorita, nebo hnedka vedle beach volejbalu je i teda to studium. A jinak, nevím, no, moc nad tím zas tak nepřemýšlím.
1: Tak jste ještě mladičké, ani ty a to tvoje studium, kam povedou kroky?
3: Tak to taky úplně přesně nevím, ale mám to stejně jako Kačka, že bych si chtěla vedle té beach volejbalové kariéry vystudovat nějaký obor, abych měla nějaké akademické minimum nebo něco, na čem bych pak mohla stavět po kariéře, protože nějak úplně nevidím tu budoucnost, když člověk skončí kariéru a nemá potom žádný vlastně plán B, něco vystudovaného, tak neumím si představit, že bych šla trénovat teďkon, takže bych chtěla mít radši nějakou jinou variantu. A konkrétně s tím, co jdu studovat, tak ještě jsem to studovat nezačala, takže nemůžu, nevím vlastně, jak mě to ve výsledku bude bavit nebo ne, ale vlastně zajímá mě tady jednak atmosféra nebo to vodstvo, takže doufám, že je to vlastně se dá spojit s ochranou přírody, protože vody je v posledních letech čím dál tím méně, takže myslím, že tímhle směrem bych se potom mohla vydat.
1: Když mluvíme o studiu, jak moc přínosný bylo akademicky to zkušená v té Americe?
2: Já myslím, že hlavně z hlediska anglického jazyka, že v tom jsme se rozmluvili trochu a zlepšili tak nějak.
1: Ale a zjistili? Trošku jako se člověk ujistí v tom projevu?
2: Hlavně to, přesně tak, je to takový, že člověk se rozmluví a trošku víc si věří, protože ví, že když řekne nějakou trošku blbost, tak oni tomu stejně nějak rozumí.
1: Tak, a už to ukecá.
2: Jo, přesně tak. A jinak jako za mě úplně ten první rok nám z akademické hlediska nic nedal, protože tam ty předměty byly takový všeobecný a nic moc konkrétního jsme se neučili, no.
1: My jsme se bavili už dneska o Perušičovi a Schweinerovi, tak Ondra Perušič po té aktivní kariéře velmi rychle přešel do civilní profese. Víte, co teďka dělá Ondra?
3: No, já nevím konkrétně, vím, že vystudoval právě právničinu, ale myslím, že je něco blízko tomu oboru, ale myslím si, že není přímo právník, protože to je taky těžký vlastně bez praxe.
1: Překvapilo vás u něj třeba, že nezůstal u toho sportu?
3: Mně asi ne, nebo já vím, že on je hrozně chytrý člověk a právě to, že se mu vůbec podařilo vystudovat něco tak těžkého jako práva během té jeho skvělé kariéry, tak myslím, že jsem to asi tak trochu čekala, že asi může jít tou jinou kariérou, než pokračovat blízko toho sportu.
1: A jak naopak vnímáte to, když se ty holky třeba, Kiki, Maki a ostatní,

0: tomu beach volejbalu vrací, že fungují ve svazu, ať už na manažerské funkci nebo v trenérských funkcích, dělají kempy, dělají různé vlastně beach volejbalové aktivity.
1: No je to, za mě je to jako krásný, protože oni vlastně to vrací tomu sportu, co získali, a díky tomu vlastně my i máme šanci hrát a ty, co přijdou po nás, budou mít šanci hrát díky tomu, že vlastně tady ty lidi to vrací tomu sportu, takže za mě tohle to je určitě potřeba, je to krásný. A já neříkám, že jako skončím kariéru a úplně se odstřihnu od beach volleyballu, to doufám, že ne.
0: No, doufám, no, že teda. Fyzioterapii můžeš velmi lehce se napojit vlastně a fungovat v tom sportu nebo v jiném. Za mě skvělá volba, obě dvě máte vášeň pro to, co bude, ale jak jsem zmiňovala, vaše kariéra je v rozpuku. Jaký jsou cíle? Jaký máte nastaven spolu cíle do, řeknu, příštích 5 let? Kačko.
1: Tak hlavně aby nás to furt bavilo.
0: Aby jsme zůstali zdravé.
1: Přesně tak.
0: Křížíme všechny prsty, co tu máme ve studiu.
1: Aby jsme se zlepšovali a uvidíme, no, kam se nám to podaří dotáhnout. Jako, asi jako všichni sportovci máme ten sen té olympiády, ale zatím je to fakt jenom v rozmezí toho snu a pracujeme na to, aby jsme se mohli dostat mezi tu špičku a uvidíme, jestli máme šanci se tam udržet nebo jestli tam teda vůbec dostat a pak uvidíme, co dál. No.
0: Aničko, je tam něco, co minula, nebo obsáhla všechno tvoje ségra?
2: No, já myslím, že to řekla krásně, že prostě olympiáda je ten sen, cíl sportovců a my uvidíme, jestli na to budeme v budoucnu mít.
0: Já věřím, že jo, že jdete správným směrem. Budu vám držet všechny palce, které jsem teď držela, hlavně co se týče toho zdraví. Děkuju vám za dnešní čas, za vaši energii a budu se na vás těšit i v Ostravě, protože to budu určitě sledovat minimálně skrz sociální sítě, jako všichni. A děkuju vám za dnešní rozhovor.
1: Děkujeme moc,
2: děkujeme za pozvání.
0: Anička a Katka Pavelkovi byly dnes s námi na Radiožurnálu Sport pořadu na síti a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Mějte krásný zbytek dne.
3: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Pražákům je hej.
3: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
4: Pražákům je hej.
3: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Lenky Vahalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude herec Josef Trojan a prozradí třeba to, že se chystá do Londýna, kde bude natáčet.